si zdaj le kopiš. Jo, jo, karton na burek, a taki porcelan. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako Čech, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku. No, Jaroušku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Já vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma. A zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvědí. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinnou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav se jako pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáme, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo.
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si udělám takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
3: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našlistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník. S kterým se vaří a jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladím.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
2: Je
1: slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvede tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříž.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy tedy nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě. Ježiš,
1: to, a pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký v dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním, jo.
1: Tak to
2: neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu, prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Pivíč.

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představuji

0: zářijovém týdnu a je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea chmele na světě.
1: Že to pivo...

0: rozbíjí.
1: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
2: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
1: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora z té vaší střechy na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
2: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně chmel. Chmelařský ostrov, tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
1: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
2: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy. Protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak. Ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
1: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná.
2: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
1: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
2: No tak v těch nejslavnějších érách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ušteckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok

0: koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké prameny, které hovoří o tom, jak tady ti lidé vlastně fungovali? Byla to samostatná jednotka sklářská, tak to fungovaly původně ty sklářské osady tady v Jizerských horách?
2: Ano, ano, oni byli skutečně naprosto odříznutí od světa, museli být soběstační, takže tady k tomu měli svý malý hospodářství, pekli si chleba. Děti chodili tady do školy a to všechno i z toho důvodu, aby se nevynášelo tajemství, jak se tady zpracovává sklo a jaké sklo, tak i z tohoto důvodu byli v podstatě ti skláři tak trošku nevolníci, se dá říct.
1: Toho majitele té sklárny. Což byla rodina Riedlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Riedlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
2: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Riedlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristianově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdlu, ale vůbec celého Kristianova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodlen z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal tím zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem?
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka, vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristianov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes dožínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom, jakou symboliku mají jihočeské kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám k té Šumavě. Potom máme naše krásná jihočeská Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jihočeských Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetího horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co pak to v tom hůř?

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovaly a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty blaťačky to pojmenovaly baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes s pranostikami začali, mám pro vás jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Hmm. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré, my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
2: hustý, ano,
1: a to asi tak. Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měli ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Na příjezdu do Semil kontrolují rychlost vozidel 2 nové radary. Výstava v Liberci představuje skleněné perle z Krkonoš. A neděle bude většinou slunečná, naměříme až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Foglová. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až 1/3 minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň musí studovat českou, vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlyná z tiskového oddělení úřadu práce.
2: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o 1 rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
0: Žadatelé také musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola jejich studium potvrdí. Na příjezdech do Semil přibyly 2 nové radary. V ulicích Kozákovská a Bořkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrchu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic, jak vysvětluje Tomáš Sábl.
3: Byla poptávka těch obyvatel, kteří tam bydlí, že mají pocit, že tam lidi jezdí rychle. Takže z toho důvodu jsme to tam instalovali. Tu poptávku potom od těch místních lidí registrujeme dlouho. Ono je to dáno i, že na těchto 2 ulicích vlastně není chodník, takže lidi se tam pohybují po silnici a je to pak nebezpečný.
0: Sbírku čepců se skleněnými foukanými perlemi z poniklé v Krkonoších můžou vidět návštěvníci paláce Líbek v Liberci. Výstava v galerii Johan představuje tradiční pokrývky hlavy pro nevěsty i ženichy z Moravy, Krkonoš, Slovenska i Německa. Vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week a bude otevřena do konce října. Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton, oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený. O přejmenování nashvillského mezinárodního letiště na počest Dolly Parton usilovali fanoušci už dřív. V lednu 2025 založili petici. Dolly Parton zemřela tento týden. Do paměti hudebních fanoušků se zapsala jako královna country.
1: Počasí.
0: Teď je ještě přechodně oblačno až zataženo, přes den ale bude převládat polojasno, oblačno bude jen místy a jen přechodně a naměříme většinou 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr a biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli nestabilnímu svahu jsou na silnici číslo 268 u Svojkova zúžené jízdní pruhy. Jde o úsek pod vyhlídkou Dědovy kameny, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné nedělní ráno s datem 30. srpna roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví Vladiny. Tak pokud ve svém okolí nějakou Vladinu znáte, určitě ji nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Liberec bude mít vlastní model města. Lidé na něm uvidí centrum a jeho okolí. Na rozdíl od běžných modelů, ale ten liberecký nebude celý z kovu. Jaký materiál se architekti rozhodli použít, to uslyšíte už za chvíli v naší reportáži.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Nosilovou a také s písničkami, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Radnice, divadlo, terminál Fignerova nebo třeba Volkerák. To je jen část významných staveb v Liberci, které si lidé budou moci prohlédnout na modelu města. Nápad na jeho vytvoření vzešel z participativního rozpočtu. Původní návrh se vedení města rozhodlo rozšířit a přidat na něj víc peněz. Model tak bude mít asi 3 metry a město za něj zaplatí zhruba 400 tisíc korun. Vyrobený bude ale z netradičního materiálu.
1: Divadlo, tohle to je vlastně náměstí.
2: Architektonický modelář Ivo Louda prstem ukazuje na papírový plán modelu města Liberce.
1: Tady ta papírová podoba je 1:1 a měřítko toho modelu bude 1:1250.
2: Zatímco většina modelů měst ve světě je z kovů, ten liberecký bude vyrobený převážně z vysokopevnostního betonu.
1: Když jsme dělali rešerše, neobjevili jsme žádný betonový model v takovémhle rozměru.
2: Takže Liberec bude unikátní.
1: Zároveň z betonu ten model nejde vyrobit na jedno odlití, protože to riziko, že se to nepodaří, je hodně vysoký a z toho důvodu je rozdělený na několik dílů. No a nás napadlo, že z tady vlastnosti uděláme přednost, protože díky tomu, že ten model je rozdělený na více menších částí, tak kdykoliv bude potřeba cokoliv na tom modelu změnit, tak my můžeme ten díl vlastně vyjmout, stvárnit znova a zase zpátky vložit.
2: Na tom papírovém plánu, který tady máte rozložený, tak já vidím, že některé části jsou šedé, jiné jsou bílé. Ty dominanty jsou vyznačené žlutou barvou, potom tady máme taky modrou, to je přehrada a další vodní nádrže.
1: Ta šedá barva je vlastně hranice památkové zóny, kterou jsme se rozhodli, že odlišíme barevně. Zároveň nám to trochu kopíruje tady ty dvě třídy, což je Husova a Masaryčka.
2: Už nějaké budovy máte hotové, teď jste umístil jednu z nich, já se zkusím zorientovat. Je to Dunaj?
1: Ano, je to Dunaj.
2: Palác Dunaj na Soukeném náměstí v dolním centru města. To už je tedy ta bronzová varianta.
1: Bronzové budou významné budovy a dominanty. Z začátku to bylo někde kolem 40 a myslím si, že teď to bude 50 budov. Ten model vlastně má sloužit k tomu, když sem přijdou turisté, tak aby se mohli rozhlídnout, co se tady vlastně jako dá navštívit.
2: Model bude v Kostelní ulici, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Bude před kostelem svatého Antonína na Sokolovském náměstí. Nechtěli jsme zcela cíleně umisťovat na hlavní Benešovo náměstí, protože to už je přeplněné.
2: Výrobu modelu chce architekt Ivo Louda stihnout ideálně do konce roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Není to nalajnováno tlustou čárou, přeci se jenom ale rozdíly mezi Čechy a Moravou teď aktuálně najdou. Na Moravě je daleko méně oblačnosti a jsou dokonce místa třeba na Zlínsku, Ostravsku nebo Brněnsku, kde teď po ránu mají jasno. U nás na severu až na výjimky je většinou oblačno a je zataženo, i když právě teď v Liberci je skoro jasná obloha, no ale třeba v Ústí nad Labem aktuálně slabá dešťová přeháňka, stejně tak jako na Plzeňsku. Pokud dnes dorazí přehánky, tak opravdu jenom výjimečně a meteorologové počítají, že by mohlo eventuálně sprchnout na horách. Jinak bude většinou skoro jasno, polojasno. No a ty dnešní denní maximální teploty vyšplhají na příjemně skoro letních 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra to už přispěchá další frontální systém, může se zatáhnout, dokonce i zabouřit. No a teploty nám oproti dnešnímu dni o nějaké 2 až 3 stupně polezou, ale směrem dolů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marek Sracený a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zatímco prázdniny se chýlí ke konci, pro divadla FX Šaldy v Liberci je konec srpna přípravou na novou sezónu. Na jaké nejbližší premiéry se mohou návštěvníci divadla těšit a v jakém duchu se ponese dnešní slavnostní zahájení? Na to Ivetě Kalátové odpověděl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec ředitel divadla Petr Michálek.
1: Tak nejbližší premiéra bude Cirkus Umberto, což je opravdu symbolický začátek, respektive já to tak osobně chápu, protože ten titul byl nasazen s tím, že režisérka Kateřina Dušková a vlastně i dramaturg, který se podílel na té adaptaci nebo dramatizaci Jiří Janků, tak chtějí složit hold všem těm lidem, kteří třeba nejsou úplně vidět. Protože toto je téma, které si myslím, že není jenom divadelní. Ve smyslu, že dobře, tak na děkovačce zatleskáme hercům a my vám chceme ukázat, že to, aby tady ten herec mohl stát, tak stojí práci mnoha a mnoha lidí, nejenom v kancelářích, ale techniku, osvětlovačů, zvukařů a tak dále, a tak dále. Ale když to vezmete metaforicky, tak si myslím, že to je téma, které je univerzální i pro dnešní společnost. Trošičku vnímat i ty lidi, na které třeba není úplně vidět na první dobrou. A navíc Kateřina Dušková, která je, myslím, mimořádně talentovaná režisérka a vynikající šéfka, tak myslí i na tu vizualitu toho cirkusu. Mm-hmm. A tady máme řadu tajemství pro diváky nachystané.
2: Teď už jenom v krátkosti, máma říkala, že bych neměla další premiéra.
1: Mm-hmm. To je hra, kterou já jsem nikdy nečetl, o to více na ní těším, neznámý, a jsem rád, že tam bude jistá dávka humoru v tom možná složitém tématu vztah matka a dcera, hraní si s časovými rovinami, takže na to já se třeba velmi těším. Hmm.
2: A teď už to nejbližší, co nás čeká, ta nejbližší akce zahájení 143. sezony v Pokušení je na divadelním náměstí tady před Libereckou radnicí teď v neděli od 15 hodin.
1: Přijďte, to je vynikající tradice Libereckého divadla, že prostě mezi radnicí a divadlem uděláme obrovský v podstatě happening. Několika hodinový, začínáme ve 3, potom jsou tam různé koncerty, třeba i naší divadelní kapely, předávají se ceny tálie, je tam mimořádně impozantní program pro děti, takzvaný šalďák dětem, a budou to moderovat, to mohu prozradit, 4 naši noví herci, Michala Květáka už znáte například ze Žitkovských bohyň, ale ty 3 vidíte vůbec poprvé, takže pro ně to bude takový křest ohněm, jak moderovat takto složitou akci, protože vlastně všechny 3 soubory, jak balet, tak opera, tak činohra, tam velmi krátce a velmi vtipně představí ty jednotlivé tituly do další sezóny a bude to i příležitost, jak si přímo na místě koupit předplatné.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Mike a jeho mechanici si dali další šálek kávy. My na frekvencích Českého rozhlasu Liberec si dáme první dnešní ranní zprávy o půl s Hanou Haufoglovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo, změnu ale plánuje zavést od ledna. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova-Husova v Novém Boru můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k ukládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy. Dnes se na biotopu v Jilemnici koná den otevřených dveří. Od 2 hodin odpoledne bude moct veřejnost poprvé navštívit areál. Připravený bude doprovodný program. Koupání zatím nebude možné, i tak chce radnice umožnit lidem nový biotop vidět. Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné. A fotbalová šance Liga dnes bude pokračovat zápasy 6. kola. Zapojí se i Slovan Liberec, na svém stadionu Unisi přivítá v tabulce 8. Hradec Králové. Libereckému týmu teď v tabulce patří 4. místo. Zápas začne v 15 hodin. FK Jablonec dnes hraje v Teplicích, tam utkání začne v 17 hodin. A neděle bude polojasná, místy může přechodně být oblačno, pršet by dnes nemělo a teploty vystoupají k 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V horním centru Liberce je uzavřená část Šaldova náměstí. Není možné odbočit do Husovy ani Jablonecké ulice. Objížďky jsou vyznačené a omezení by mělo skončit v noci z pondělí na úterý.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 2 minuty po půl šesté je s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec. Neděle 30. srpna roku 2026. Inu prázdniny ty už mají na oubitě. Letošní léto bude ale podle meteorologů patřit k těm nejteplejším. Počet tropických nocí byl druhý nejvyšší v historii, jak spočítali klimatologové. Co to všechno znamená, to se dozvíte už v našem vysílání za pár chvil.

0: Marie Rotrová a ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď 5 hodin a 38 minut. 53 tropických dní a 34 tropických nocí. Taková je podle meteorologů bilance letošního léta, které tak bude určitě patřit k jednomu z nejteplejších. A podle nejnovějšího výzkumu českých vědců musíme počítat s tím, že počet tropických nocí bude stále narůstat.
1: Momentálně se nacházíme v západní ložnici, která má okna přímo na západ, a přes léto je to úplně peklo. I přes 30 stupňů.
2: Lenka Hejná s manželem bydlí v nejvyšším patře panelového domu v Jesenici u Prahy. Právě kvůli vysokým teplotám i v noci se snažili být co nejvíce pryč.
1: Máme sice tady venkovní rolety. Přesto je to teda strašné, takže my se snažíme odjíždět ven někam do přírody na chatu, hlavně aby jsme nemuseli být tady pod střechou.
2: Tropická noc letos v létě nastala 34krát. To znamená, že noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia, alespoň na jedné meteorologické stanici. To je zatím druhý nejvyšší počet v historii měření, říká klimatoložka Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Nejvíce tropických nocí letos nastalo v centru Prahy na stanici Praha Clementinum, kde bylo zaznamenáno 24 tropických nocí.
2: Přitom v minulosti byly u nás horké noci spíše raritou. Dnes jsou stále častější.
3: Počet tropických nocí se v posledních, řekněme, 15 letech zdvojnásobil oproti průměru z 90. let minulého století či začátku 21. století.
2: Na co se tedy připravit v příštích desetiletích? Tomu se věnuje Eva Holtanová z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Podle ní je letošní léto extrémní, co se týče vývoje do budoucna.
4: Na druhou stranu ale se i takové roky budou vyskytovat a budeme muset být připraveni, že to nebude extrém, který se vyskytne jednou za 50 let, ale ten výskyt bude určitě častější.
2: A častější bude podle výzkumu i kombinace, kdy dojde k souběhu tropického dne i tropické noci.
4: A že se jich vyskytne více za sebou, kdy vlastně opravdu opakovaně nebudou mít lidé možnost vlastně odpočinout ani v noci.
2: Pokud by se průměrná globální teplota změnila o 2 stupně Celsia, pak by v nejteplejších oblastech, jako je jižní Morava, střední Čechy a Polabí, mohlo podle Holtanové nastat v průměru kolem 9 až 10 takových dnů ročně. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 5 hodin 44 minuty, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno je většinou v Čechách podmračené, ale jsou také místa, kde je jasno nebo skoro jasno. Dnes počítejte povětšinou s polojasnou oblohou, přechodně může být i oblačno, ale také nás mohou čekat i hodiny, kdy bude úplně jasno. Ty dnešní maximální teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia. V pondělí 31., tedy v poslední den prázdnin, tak ten se nám přihlásí polojasnou až oblačnou oblohou. Během nemůže být i přechodně zataženo s bouřkami a přeháňkami. No a ty zítřejší denní teploty budou přeci jenom o něco nižší, o nějaké zhruba 2 až 3 stupně Celsia. No a podzim, ten se nám pomalu začne hlásit od úterý 1., kdy se ještě můžou vyskytnout přeháňky a maximální denní teploty budou jen okolo 20 stupňů.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všechno bude fajn, Žentour a také Janek Ledecký na Českém rozhlase Liberec. Prázdniny pomalu končí a s nimi i éra letních táborů. Dětem na ně ale určitě zbyde spousta vzpomínek a některé z paměti nevymažou ani v dospělosti. Má to taky Ivan Bládek, který si před lety v našem zábavném pořadu jeden konkrétní zážitek vybavil.
1: Já jsem se vždycky snažil jako být hodnej, dobrý, vzorný a vždycky jsem udělal nějaký malér. Jo. Si vzpomněl, jednou jsem byl na táboře nějakým a měli jsme tam strašně přísného učitele, vedoucího toho našeho oddílu a jako dusil nás tam celý ty prázdniny a hlavně nás strašil, když jo, měl takový notýsek, který tam si dělal čárky, když někdo něco udělal špatného, když někoho viděl, jak já nevím, třeba někde, někam šel na záchod, kam se nesmí, nebo někam plivnul, jo, nebo udělal nějakou nespůsobnost při jídle, tak pořád čárky, říkal, kdo bude mít 10 čárek, tak hned, že to půjde do školy a hned dostaneme prvním čtvrtletí dvojku z mravu, jo, takže jsme se ho všichni báli a nejvíc těch trestných bodů vždycky jsme schytali při jídle, že jo, on dával čárku, už jsme cinkli o talíř říci, nebo když jsme mlaskli, nebo když jsme něco vyli, nebo tak, takže ale hlavně nejvíc bodů trestnický schytali ty, který seděli vedle něj, to byl takový dlouhý stůl, že jo, takže jsme v umej varnicky strašně spěchali, aby jsme tam byli co nejdřív, protože kdo přišel poslední dva vždycky seděli vedle něj a ty měli jednu čárku za druhou, že jo, za mlaskání a za krkání a to, no a jednou jak jsem se zdržel v umej varnicky a měl jsem tu smůlu, že prostě já vzorný šplhoulek, takový jsem seděl vedle něj a teď jsem si dával hrozný pozor, abych nemlask, necink, jo, a měli jsme knedlíky nějaký a samozřejmě jedlo se tam lžící jenom, jo, a tak jsem si dával strašný pozor a když jsem krájel ten knedlík, tak jsem mu vstřelil ten můj knedlík do jeho talíře, když on se nedíval zrovna, jo, a otočil se naspátek, když jsem se obral zpátky, jo. No a tak vůbec nemělo cenu mu vysvětlovat, že byl můj, že ne. Prostě tak řval, já jsem v životě ho tam neslyšel tak řvát, jo, na mě, který byl tak hodný, jo. A on se tak vytočil, že zapomněl mi udělat tu čárku, jo.
2: To je dětství Ivana Mládka, jo. Tohle.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou od zítřka jezdit autobusy. V Liberci se budou opět dražit autovraky odtažené z ulic města. NASA se chystá do vesmíru vyslat teleskop k hlubšímu zkoumání vesmíru. Polojasno a teploty kolem 24 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké nedělní ráno přeje Hana Foglová. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté od zítřka dostanou jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v České republice přestanou jezdit turistické autobusy. Kvůli opravám povrchu bude silnice zavřena. Práce potrvají do konce října a omezení bude platit i pro cyklisty.
2: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Město Liberec nabídne k odkoupení další auta odtažená z ulic. Celkem 21 vozů s propadlou technickou kontrolou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin a vozy si zájemci můžou prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město Liberec z ulic odklízet v roce 2021, jak říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě.
0: Rekonstrukce domu dětí a mládeže Drak v Hrádku nad Nisou by měla být hotová do konce roku. Sídlí v historické vile, kde byly problémy s rozvodnými sítěmi, špatným těsněním oken a dveří a nedostatkem prostoru. Dům dětí se tak rozšíří o novou přístavbu pro výtvarný a keramický ateliér. Náklady jsou přes 40 milionů korun. K tomu radnice Hrádku nad Nisou přidala v průběhu prací i novou fasádu a opravu se střechy, se kterými se původně nepočítalo. Americký národní úřad pro letectví a vesmír se dnes chystá vyslat do vesmíru teleskop na 5letou misi. Jeho úkolem bude zkoumat temnou hmotu a exoplanety a také mapovat rozsáhlé oblasti vesmíru. Teleskop, pojmenovaný po americké astronomce Nancy Grace Romanové, naváže na bádání Hubbleova a Webova teleskopu, které jsou ve vesmíru od roku 1990 a 2021.
1: Počasí.
0: Neděle u nás bude převážně polojasná, i když teď ráno může na některých místech ještě být oblačno až zataženo, pršet by dnes nemělo a odpolední teploty se dostanou většinou mezi 22 a 25 stupňů na Českolipsku až k 26. Vítr fouká mírný jihozápadní a biozátěž je taky mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V dolním centru Liberce je kvůli opravám uzavřená Tatranská ulice. Objížďka vede ulicemi Kladenská, Mrštíkova a Unisy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Českým rozhlasem Libre stáváte do nedělního rána 30. srpna roku 2026 a i krátce po 6. hodině raní vaha přejeme příjemný poslech. A takové malé ohlednutí do minulosti k dnešnímu datu nás zavede do roku 1931, kdy se v Podmoklicích u Semil slavnostně otevřela nová školní budova. Téhož dne i nová Masarykova škola v Lipštátu. V roce 1936 se pak v Poniklé konaly plachtařské závody severočeské župy Masarykovy letecké ligy. První cenu získala Mladá Boleslav, druhou Semily a třetí Železný Brod. Všichni na Kluzácích Zlín 5. A v témže roce byl v Nové Vsi na Jablonecku vysvěcen katolický kostel. Dnes také v Afghánistánu slaví Den dětí a celosvětově si připomínáme Mezinárodní den zmizelých. Přátelství Antonia Vivaldiho a hraběte Václava Morcina připomene dnes poslední koncert letošního vrchlabského hudebního léta. Do Krkonoš se vypravíme v našem vysílání už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: písničku, kterou někdy najdete i pod názvem Vzpomínám. Georgi a Věra Špinárová v písničkách, které nestáhnou. Mimochodem, s touhletou skladbou jsme se vydali na přelom roku 1976 až 1977. Klášterní kostel ve Vrchlabí se letos už po 31. změnil v koncertní síň vrchlabského hudebního léta. Poslední nedělní prázdninový večer je už tradičně věnován hraběti Morcínovi a jeho příteli, skladateli Vivaldimu.
1: V ambitu vrchlabského kláštera s historikem Jiřím

0: Ten velký portrét Václav Morcin?
1: Ano, to je vlastně jedna z takových nejvýznamnějších postav rodu.
0: Velký milovník umění a také přítel Antonia Vivaldiho.
1: Pomalinku se ta informace dostává do širšího povědomí, že tady máme takovéto přímé vazby českého hudebního prostředí a slavného nebo jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. Tam nešlo jenom o přátelství, ale hrabě Morzín Antonia Vivaldiho přímo zaměstnával. A Vivaldi byl vedoucí soukromé kapely Václava Morzína. On tu práci kapelníka vykonával do značné míry na dálku, ale byla to spolupráce několika letá, intenzivní a přinesla spoustu dobrých plodů.
0: A svítečným varhaníkem, ředitelem Vrchlabské základní umělecké školy Radkem Hanušem v klášterním kostele svatého Augustina. Čtveroročních dob věnování Václavu hraběti Morcinovi.
2: Ano, dokonce je to na titulní straně toho celého opusu 8 napsáno. Jsme na to samozřejmě právě hrdí, i protože hrabě Václav, jeho ostatky se nachází tady v rodové hrobce. A už při té slavnosti inaugurace augustiniánských mnichů 28. srpna 1714 zněla hudba právě kapely hraběte Morcína. O tom kronikář píše, že kapela, která nemá v království českém srovnání. A my jsme se rozhodli, že si spojenectví Antonia Vivaldiho a hraběte Václava Morcína budeme připomínat každý rok. V okruhu našich přátel je spousta muzikantů, kteří rádi si přijedou zahrát. Takže by lidé v dnešní době si mohli udělat obrázek, jak to asi kdysi vypadalo.
0: No a tentokrát nabídne dnešní večerní slavnostní koncert Vivaldi et Morcin in memoriam od 19 hodin tady v klášterním kostele setkání dvou výrazných osobností české hudební scény. Klarinetistky Anny Paulové a klavíristy Ivo Kahánka. Program nabídne barokní eleganci, romantickou hloubku i hudbu 20. století a chybět samozřejmě nebude ani dílo Antonia Vivaldiho. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 18 minut, dobré ráno, s vámi je nedělní vysílání Českého rozhlasu Liberec o 30. srpnu roku 2026, to znamená o poslední prázdninové neděli. No a také pranostiky, nějaké se k tomu dnešnímu dni podařilo přeci jenom získat. Tak třeba srpen k zimě hledí a rád vodu cedí, nebo moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Ani cezení vody, ani houby. Ty nám zatím mnoho nerostou, i když už jsem viděl poměrně zdatné úlovky na sociálních sítích, kde se zatím nepodařilo kromě klíštěte v lesích ulovit vůbec nic, tak jste-li zdatnější lovci, tak k tomu držím palce, i když podle meteorologů zítra by mohlo být opět zalito, tak třeba už pak nám to ty houby začne v lesích tahat. Jak bude? Dnes bude většinou polojasno, ale přechodně může být i oblačno nebo i jasno. Ty maximální denní teploty dnes vyšplhají do 26 stupňů. Zítra přibude přeháněk, také bouřek a teploty se zhruba o 3 stupně sníží.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
2: Do oběda to přebereš a pak přijdeš odprosit.
1: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a zkouření se rázem stal poměrně luxusní zlozvyk. Přesto většina kuřáků neskončila a zvládla i další a další zdražení. Cigárka už překročila 150. No to je pokouřeníčko.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
1: Před 10 lety zemřela naše sedminásobná olympijská vítězka.
4: Já jsem prostě chtěla být dobrá.
1: Fenomenální Věra Čáslavská, bylo jí 74. Poslední američtí vojáci odletěli z Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Američanka arménského původu, zpěvačka Cher, ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, také poslední hudební zastavení před 6:30. Teď už jsou přichystány krátké zprávy a s nimi ve studiu Hana Haufoglová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Ministerstvo financí musí do zítra představit návrh státního rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív avizovala, že schodek bude vyšší než v loni. Zároveň dodala, že bude nižší než 400 miliard korun. Opoziční ODS to kritizuje. Ministryně Schillerová se hájí tím, že finance převzala ve špatném stavu. Město Turnov chce prostor za Maškovou zahradou směrem k čistírně odpadních vod využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli centru města. Projekt zatím blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku. Liberecké divadlo Františka Ksevrašaldy dnes zahájí novou sezónu. Bude 143. a ponese podtitul V pokušení. Slavnostní program začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a historickou radnicí a potrvá do 22 hodin. Představí se všechny tři soubory Šaldova divadla. Čechům žijícím v zahraničí dnes končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Zapsat se musí ti, kteří chtějí v České republice hlasovat na voličský průkaz. Volit v zahraničí možné není. Žádost je potřeba podat nebo doručit na zastupitelský úřad. Jablonecké fotbalisty posílil Garang Kuol. 21-letý australský křídelník zamířil na sever Čech na roční hostování ze Sparty. Kluby o tom informovaly na svých webech. A podle předpovědi dnes bude převládat polojasno, oblačno bude jen přechodně a odpoledne naměříme až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tyršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede Okružní ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. To dobré ráno dnes nese datum 30. srpna roku 2026 a i v těch následujících minutách se rozhlédneme po našem regionu. Vypravíme se třeba do Nového Boru na Českolipsku, kde vzniká nové sklářské muzeum. Podíváme se také do České Lípy, kde trénují Paměť, a na ski areál Ještěd, tak tam vás pozveme na dnešní jízdu lanovkou za symbolickou jednu korunu. Více dozvíte už za malou chvíli. Hudební nabídka to už je kapela Turbo, také Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: písnička, která má dlouhou historii. Originál se objevil na světě už v roce 1949. No a o 16 let později, tedy v roce 1965, vdechl českou verzi téhleté skladbě Valdemar Matuška pod názvem Kladivo. To byly písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Bývalou školu sousedství Sklářského muzea plánují v Novém Boru na Českolipsku přestavět na expozici pro sbírku skla z mezinárodních sympozií. Soubor 1500 výtvarných děl od 500 autorů, která vznikla při sympozích v letech 1982 až 2003, koupil loni Liberecký kraj za 20,6 milionů korun a zapůjčil ho městu s podmínkou, že díla vystaví. Česká Lípa rozšíří nabídku služeb pro lidi, kteří mají potíže s pamětí i jejich rodiny. V září začne ve městě fungovat nové centrum paměti. Nabídne bezplatné poradenství, testování paměti i pomoc s orientací ve zdravotnických a sociálních službách. Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a ski areál ještě zve rodiny na jejich symbolickou tečku. Dnes čeká návštěvníky speciální nabídka. Dětské a juniorské jízdenky na lanovku Skalka budou stát jen 1 korunu. Akce platí na jednu jízdu nahoru i zpět a rodinám tak nabízí jednoduchý způsob, jak si užít poslední prázdninový den společně v přírodě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 45 minut. Dnes máme v kalendáři 30. srpen roku 2026. Neděle k tomu, co nám připravili meteorologové pro dnešní den, aneb co si užijete poslední prázdninovou neděli. Teď z rána ještě oblačno a je zataženo, to může být během dne, ale bude postupně ubývat oblačnosti až na skoro jasno nebo polojasno. No a ty dnešní maximální teploty budou příjemné, 22 až 26 stupňů Celsia. Také ještě zítra bude poměrně příjemně, teploty, maximální denní teploty vyšplhají až kamsi ke 24 stupňům, ale tam už můžete očekávat přeci jenom víc přehánek a bouřek. Uvidíme, v jaký čas by k nám měli dorazit. Konečně ve 7:45 se zeptáme meteorologů, jak to s tím zítřkem vlastně mají vůbec na mysli. No a teploty s blížícím se podzimem a také začátkem školního roku přeci jenom půjdou o něco níž. V úterý a ve středu by pak ty maximální denní teploty měly při polojasné nebo oblačné obloze vyšplhat jen do 21 stupňů.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i Hana Zagorová pochopila, že to letošní léto má pomalu, ale jistě na úbytě. Zůstaň tady léto, Hana Zagorová, a také čas, který se přehoupl přes 6 hodinu a 50. minutu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Že se Karlu IV. Říká otec vlasti, dnes ví asi skoro každý. Tento titul, latinsky Pater Patriae, poprvé zazněl při jeho pohřbu v roce 1378 a odkazoval na královu řeč o rozvoji země a pozvednutí českého státu. Pozitivní obraz tohoto panovníka se zachoval do našeho století, jak svědčí i jeho vítězství v anketě Největší Čech v roce 2005. Co o tomto králi a císaři ale vědí předškoláci, to už se jich zeptala redaktorka Tereza Brázdová.
1: Kdo je Karel IV.?
2: Karel IV. Je král. Náš král.
1: Kdy asi vládl?
2: Kdy jsme ještě byli narození.
3: Nebo vůbec jsme nebyli na světě. Nikdo z republiky.
1: Kde vládl a kde bydlel?
2: Teďka bydlí v nebi, ale předtím bydlel někde na světě.
4: On bydlel vlastně na hradě.
1: A víš, na kterém hradě?
2: Taky v republice, protože u divadla je ten památníček a na tom je hlava toho Karla. Je to Karel?
1: Byl Karel IV. slavný?
5: Jo. Ano.
1: Co Karel IV. Postavil nebo vybudoval?
5: Asi postavil nějakou věž, Karlův most, a tam se prodávaly vajíčka na Maltu.
1: Proč ten Karel byl zrovna IV.?
2: Protože ten Karel IV. Vládl jako IV.
5: Protože byl trochu poslední, nebo byl první.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje kvůli údajnému zneužívání dávek snížit podporu v nezaměstnanosti. Zahájení divadelní sezóny omezí v Liberci hromadnou dopravu. Žáci Liberecké základní školy Kapeckého v září nenastoupí do náhradní budovy a neděle bude většinou slunečná, naměříme až 26 stupňů. Hana Foglová přeje hezké ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%.
5: Podpora v nezaměstnanosti naposledy vzrostla v letošním lednu. Změnu tehdy podpořilo i hnutí ANO. Podle premiéra Andreje Babiše ale začali lidé vyšší dávky zneužívat.
6: Nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci.
5: Plánované snížení kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle bývalého člena Národní ekonomické rady vlády a ředitele think tanku IDEA Daniela Municha navíc chybějí data, která by zneužívání potvrzovala.
7: A teď se ukazuje, že prostě se vrátíme zřejmě k tomu původnímu stavu, aniž bychom věděli, jestli to fungovalo, na které lidi to fungovalo dobře, jaké tam byly nedostatky.
5: Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo. Změnu ale plánuje zavést od ledna. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: V Liberci dnes lidé musí počítat s omezením hromadné dopravy v centru města, informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Po celý den je kvůli akci Divadelní náměstí neprůjezdné náměstí doktora Edvarda Beneše. Autobusové linky 12, 14, 18 a 25 jsou přesunuté a jezdí po objízdných trasách.
8: Linka 12 ve směru do centra jezdí ze zastávky Malé náměstí dál ulicemi Rumiancevova, Šamánkova 5. května na Šaldovo náměstí. Zastávka náměstí doktora Edvarda Beneše je přesunutá ke kavárně Pošta. Linky 14, 18 a 25 jezdí od bazénu rovnou na Šaldovo náměstí ulicemi Šamánkova a 5. května. Zastávku u radnice neobsluhují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Liberecká základní škola Kaplického se musí do začátku září znovu nastěhovat do své budovy. Kvůli rekonstrukci měli žáci od září nastoupit do náhradní budovy v Mařanově ulici. V červnu do ní proto škola přemístila veškeré vybavení. Tento týden ale hasiči náhradní budovu neschválili pro provoz školy. Podle nich nemá potřebné protipožární opatření. Základní škola Kaplického se tak musí i s nábytkem vrátit zpět do Doubí. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 734, oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí.
3: Počasí.
4: Teď ještě může být přechodně oblačno až zataženo, přes den ale bude převládat polojasno, oblačno bude jen místy a jen přechodně a naměříme většinou 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů. Fouká mírný jeho západní vítr a biozátěž zůstává na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: S omezením počítejte v Raspenavě ve Fučíkově ulici u zahradnictví. Je provoz převedený do protisměru, upravují tam přechod pro chodce. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. To dnešní nedělní nese datum 30. srpna roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví Vladěny. Tak pokud ve svém okolí nějakou Vladěnu znáte, tak ji určitě nezapomeňte popřát všechno nejlepší. I člověk po těžkém úrazu se může aktivně věnovat sportu. S projektem Českého paralympijského výboru s názvem Para Restart vás seznámíme už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

Pokud patříte mezi pamětníky, tak si ještě možná pamatujete v 60. letech soutěžní seriál Kdo s kým, o čem, pro koho, který vymyslel Vladimír Dvořák a který běžel na programu tehdejší Československé televize. No a tahle píseň právě v tomhle programu vznikla. Václav Deckář, Lékořice a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. I po těžkém úrazu může být člověk aktivní a věnovat se sportu. To je hlavní myšlenka projektu českého paralympijského výběru s názvem Para Restart. Profesionální parasportovci, zpravidla úspěšní paralympionici, představují v rámci těchto akcí své disciplíny a dávají možnost si je vyzkoušet. A tak třeba i objevit naději.

0: dějné budoucí reprezentanty. Na jednu ze zastávek projektu Para Restart do rehabilitačního centra na pražských Malvazinkách zamířil i reportér Kristián Šveda.
1: Máme tady pět sportů, handbike, to znamená speciální kolo určené pro vozičkáře, které se pohání rukama, je tady parastřelba, je tady para powerlifting, spěrači vozičkáři, máme tady paraatletiku a David Drahonický, několikanásobný paralympijský vítěz, nám představuje paralukostřelbu.
2: Říká mi mluvčí Českého paralympijského výboru Tadeáš Mahel a já rovnou vyrazím na lukostřelbu za Davidem Drahonickým. Dobrý den.
3: Koukejte na mě a udějte skautský slip. A teď tady ty tři prsty zahákněte.
2: Jsme na akci Para Restart. Co vy máte konkrétně na starost?
4: No, já tady lašku s Eliškou lukostřelby a občas přijde nějaký křen, který mu něco chybí nebo přebejvá, většinou mu chybí noha a chce si zastřílet z luku.
2: Takže popisujete, jak správně se to dělá. Vy jste dvakrát vyhrál paralympiádu.
4: Jo, tak já měl štěstí, že jo, ne, že bych já střílel tak dobře, ale já střílel špatně a ostatně ještě hůř. Dali mi zlatou medaili a teď mě sem pozvali, abych o tom vyprávěl, jak se to má dělat, že si lidi myslí, že tomu rozumím, takže já jim do toho kecám tady.
2: A už jste to někomu vysvětlil natolik dobře, že ho třeba lákalo si to opravdu zkusit nebo začít to
4: dělat? Všichni, co tady odteď odešli, tak podle mě šli tam k tomu kamionu a berou si vizitky na Český lukostřelecký svaz.
2: Teď zamířím i k místu, které je docela solidně obsazené, má ho na starost Miroslav Novotný a je to para powerlifting, tedy vzpírání.
5: My to máme specifický v tom, že to de facto může dělat i člověk, který je jakoby vysoko zlomený v zádech. Takže ten sport může dělat 90% jakoby handicapovaných lidí a hlavně každý si myslím, že by měl sportovat a tady to je posílení celého vrchní části těla, takže to je úplně pro každýho sport, takže proto je to v tomhle snu super.
2: Skryté části jsem se přesunul pod stromy do parku a atletické stanoviště s oštěpem a koulí má na starost Tomáš Horáček.
6: Mě vždycky jako v životě lákalo zkusit si prostě s atletiky jako přesně tyhle ty házický, vrhačský a když jsem to můžu zkusit ze sedu. Tak jsem to zkusil a tam přišla nabídka, hele, to úplně není špatný, z toho by mohlo něco být, pojď to zkusit. Tak jsem to zkusil a díky tomu asi, že se začalo dařit a dostal jsem už loni, jsem byl asi na mistrovství světa v Indii, objíždím mezinárodní závody a snažíme se, doufám, že dopadne i paralympiáda v LA.
2: Kristián Šveda, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. To dobré ráno nás vítá polojasnou nebo oblačnou oblohou na severu Čech. Ještě chvíli to polojasno nebo oblačno vydrží, během dne se ale částečně oblačnost protrhá, může být dokonce i skoro jasno. No a maximální denní teploty dnes vyšplhají na příjemných 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra s pondělkem se začátkem nového pracovního týdne přibude částečně oblačnosti. Mohou se vyskytnout přehánky nebo také bouřky, zhruba o 3 stupně se nám ochladí. No a další ochlazení přijde se začátkem školního roku, kdy denní maximální teploty budou jenom okolo 20 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná na Českém rozhlase Liberec. Co všechno víte o žížalách? Své znalosti můžete právě teď porovnat s Martinem Písaříkem. Už za chvíli bude další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo patřit právě žížalám.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že žížaly nemají srdce? Tito obvykle růžoví kroužkovci patří ke klíčovému druhu živočichů. Jejich neustálé provrtávání půdy je totiž zcela zásadní pro celý ekosystém planety. Některé orgány byste však v jejich těle hledali marně. Cévní systém například zcela postrádá hlavní pumpu neboli srdce. Namísto něj mají žížaly 5 párů svalnatých oblouků, které obepínají jícen a pumpují krev z hřbetní cévy do té břišní. Ani plíce byste u žížal nenašli. Dýchají celým povrchem těla. Pro život potřebují stále vlhké prostředí, aby nestráceli z těla vodu. Jejich pokožka ji totiž neudrží. Na zemský povrch vylézají jen po dešti a před sluncem rychle prchají zpátky pod zem. Kdo by tvrdil, že žížaly mají oba konce těla stejné, spletl by se. Při pozorném zkoumání totiž můžeme na jednom konci rozpoznat sliznicí překrytý otvor, jakousi tlamu, kterou žížala přijímá potravu. Na opačném konci pak jednoduchý trávicí trakt, končící řitním otvorem. Žížaly tedy mají hlavu i patu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vypadá to jako taková hudební exkurze na mistrovství světa v ledním hokeji v roku 1996 ve Vídni. Tehdy pod vedením trenéru Luďka Bukače a Slavomíra Hlenera jsme získali historicky první samostatné zlaté medaile. No a tahle skladba tehdy zněla stadiony. Teď už 7:30, krátké zprávy a Hana Hauf-Voglová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Studenti, kteří mají dítě, můžou od září požádat o novou státní podporu. Nárok mají až na třetinu minimální mzdy, letos tedy zhruba 7,5 tisíce korun. O podporu můžou požádat online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Jednou z podmínek, kterou musí žadatelé splnit, je to, že musí studovat vysokou nebo vyšší odbornou školu v prezenční formě. Na příjezdech do Semil přibyly dva nové radary, kontrolují dodržování povolené rychlosti v ulicích Kozákovská a Božkovská. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic. V Dubé bude od října zajišťovat provoz pošty tamní podnikatelka. Dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, například regionální výrobky. Na státních hradech, zámcích a dalších památkách je dnes možné navštívit některé prohlídkové okruhy zdarma. Návštěvníci si prohlídku musí dopředu zarezervovat v online systému jednotlivých míst. Fotbalová šance liga má dnes na programu další zápasy 6. kola. Slovan Liberec na svém stadionu Unisi přivítá Hradec Králové, zápas začne v 15 hodin. Jablonečtí fotbalisté dnes hrají v Teplicích, tam utkání začne v 17 hodin. A neděle bude polojasná, místy může přechodně být oblačno, pršet by dnes nemělo a teploty vystoupají k 26 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V dolním centru Liberce je kvůli opravám uzavřená Tatranská ulice. U zavírku objedete ulicemi Kladenská, Mrštíkova a Unisi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a to tak, že přesně posloucháte nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Poslední nedělní ranní vysílání o letošních letních prázdninách, tedy prázdninách roku 2026. No a už za chvíli se vydáme na televizní obrazovky. Gary Oldman znovu povede partu odepsaných britských špionů a Omar Sy se vrátí jako elegantní lupič. Na co všechno se můžeme na podzim těšit a dívat na zahraničních streamovacích službách, to si prozradíme právě za pár chvil.

0: Brněnská rodačka Jitka Zelenková a písničky, které nestárnou na českém rozhlase Liberec. Zahraniční streamovací služby odhalují své podzimní novinky. Vedle dalších řad zavedených seriálů nabídnou hvězdně obsazené filmy, právnické drama i adaptaci knižního bestselleru. Mezi nejočekávanější návraty patří šestá řada britského seriálu Slow Horses.
1: Gary Oldman se 16. září vrátí v šesté řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Apple TV bude jednotlivé epizody zveřejňovat postupně. Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu.
2: Individu repéré sur les toits proches de la place Vendôme. Attendez, c'est un symbiote.
1: Netflix sází na jednu ze svých nejúspěšnějších evropských značek. 23. října se ve čtvrté řadě Lupina vrátí o Marsi jako Asan Diop, zloděj, mistr převleků a novodobý následovník slavného literárního lupiče.
3: Let us not forget, you are the wrong party here.
4: You are the wrong party here.
5: I'm rather looking forward to it.
1: 1. října má na HBO premiéru také seriál War od spoluautora Lupina George Keye. Ten rozehrává rozvod století mezi britským technologickým magnátem v podání Dominika Westa a jeho manželkou, slavnou filmovou herečkou, kterou stvárnila Sienna Millerová. Jejich zájmy hájí dvě soupeřící londýnské advokátní kanceláře.
6: Dr. Carlson.
7: Olive Smith.
1: Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové, který výrazně proslavili čtenáři na sociálních sítích. Alžběta Hablová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 47 minut, poslední neděle v srpnu roku 2026, poslední prázdninová neděle. No a k tomu jeden dotaz, jak bude? No a my máme na to všechno lidi, Klára Bubnová, meteoroložka, už je na telefonu, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak jak bude?
2: Tak teď se převládá většinou oblačno, velmi ojediněle se vyskytují slabší přeháňky. Teploty máme mezi 14 a 16 stupni, teply je ve Frýdlantském výběžku, tam i k 19, na horách potom okolo 13. No a co se týká toho průběhu počasí během dne, tak pak už bude převažovat spíše polojasno, přeháňky pravděpodobně se už již nevyskytnou. Večer ale bude oblačnosti opět přibývat, no a ty dnešní teploty vystoupí mezi 23 a 26 stupňů a na horách mezi 19 a 22.
1: Takže dnes poměrně ještě příjemné letní teploty. Zítra to ale vypadá, že by mohlo sprchnout. Tušíte, kde a kdy zaprší?
2: Tak zítra nás bude přecházet studená fronta, tak už v průběhu noci té oblačnosti bude přibývat, teploty v noci potom mezi 16 a 13 stupni. První déšť se potom objeví někdy nad ránem a propršet by mělo v podstatě během rána a dopoledne, kdyby se tady na většině území měl vyskytnout déšť, výjimečně i bouřky. No a předpolednem už čekáme, že by těch srážek postupně ubývalo, po zbytek dne by převažovalo už spíše polojasno, přeháňky by se vyskytly potom později už jenom ojediněle, a to hlavně na horách. Potom až někdy během noci na úterý můžou být ty přeháňky od západu opět přechodně četnější, ale většinou slabší. No a zítřejší teploty mezi 22 a 25 stupně, na horách mezi 17 a 20.
1: Takže nás zítra zatím žádné výrazné ochlazení nečeká. První školní den, školáci už nám startují aktovky, penály. Jak to bude vypadat v úterý na cestu do školy?
2: Tak den bude poměrně pěkný, ráno a večer čekáme většinou polojasno, během dne to bude spíše oblačno, no a srážky ty se vyskytnou jen výjimečně v podobě přeháněk. Teploty ráno mezi 14 a 10 stupni, přes den potom vystoupí až k 24.
1: Takže stále poměrně příjemné počasí nám bude královat, tak jste to slyšeli, školáci, ten to bude poměrně pěkný, akorát ta škola vám to trošku zkazí. Klára Bubnová, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Vy také naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková na Českém rozhlase Liberec. Stejný invazní druh může mít v různých částech světa úplně jinak ničivé následky. Ukazuje to nová studie vědců z Česka, Německa a Švýcarska, publikovaná v časopise Science. V Africe, Asii a Jižní Americe jsou škody přibližně dvojnásobné než v Evropě a Severní Americe. Podle vědců zatím přitom není to, že by se tam invazní druhy vyskytovaly častěji, ale hlavně to, že je státy nedokážou tak dobře a včas dostat pod kontrolu.
1: Tohle to třeba to, na co koukáme, to je naše borovice lesní tady.
2: S invazním biologem Petrem Piškem z Botanického ústavu Akademie věd jsme teď v Průhonickém parku. Procházíme se mezi stromy z různých částí světa a zastavujeme se u borovice lesní. Právě na ní se dá ukázat, jak může rostlina, která je u nás běžná, jinde působit velké škody.
1: Celá řada druhů borovic byla zavlečena na jižní polokouli a tam se stala velmi invazními a působí tam velké škody a problémy.
2: Vědci podobné případy pozbírali ze 172 zemí a dohromady jich měli víc než 22 tisíc. A zjistili paradox. Víc invazních druhů je podle záznamů v Evropě a Severní Americe. Závažné škody ale častěji způsobují v Africe, Asii a Jižní Americe.
1: Druhy, které jsou zaznamenány jako invazní jak na severu, tak na jihu, tak ten konkrétní druh skutečně má v průměru polovinu větší dopad než na tom severu. Na tom severu ty země jsou bohatší, mají lepší strukturu institucionálních kapacit, mají třeba lepší monitorovací systémy a mají hlavně víc peněz na to, aby mohli případně s tím něco dělat.
2: Klíčové je proto nový druh zachytit co nejdřív. A protože se rostliny a zvířata po světě šíří přes hranice, třeba spolu se zbožím, musí spolupracovat i jednotlivé země, říká spoluautor studie Hanno Zeebens z Německé univerzity v Gíznu.
3: Druhy snadno překračují hranice, takže žádná země tenhle problém sama nevyřeší. Účinná prevence závisí na sdílení znalostí zdrojů a koordinovaném postupu mezi zeměmi.
2: Vědci tak varují, že u invazních druhů může být pozdější náprava mnohem dražší než včasná prevence. Nejde přitom jen o peníze, ale i o přírodu, kterou už nemusí být možné vrátit do původního stavu. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Nevíte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Zítra vyprší lhůta pro předložení státního rozpočtu na příští rok. V novembru rozšířili počet míst na třídění odpadu. Jilemnický biotop se odpoledne otevře veřejnosti, zatím bez koupání. Polojasno, teploty kolem 24 stupňů, takové dnes u nás bude počasí. Hezké nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce, zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
5: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
3: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodků v době ekonomického růstu neobhajitelné. Na nově opraveném sídliště Jiráskova Husova v Novém Boru lidé můžou lépe třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k okládání směsného odpadu, doplnila obarevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je možné na většině křižovatek mezi domy.
6: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
3: Dnes bude v biotopu v Jilemnici den otevřených dveří. Od 14:00 odpoledne bude moct veřejnost poprvé navštívit areál. Součástí programu bude prohlídka biotopu, dětský program s diskotékou a přehlídka plavek jilemského spolku paní a dívek. Koupání zatím nebude možné, i tak chce radnice umožnit lidem nový biotop vidět. Čechům žijícím v zahraničí dnes končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v České republice na voličský průkaz. Volit do senátu v zahraničí možné není. Kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do České republiky a pak volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo letos bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
4: Počasí.
3: Neděle u nás bude převážně polojasná, i když teď ještě může být na některých místech oblačno až zataženo, pršet by nemělo a odpolední teploty se dostanou většinou mezi 22 a 25 stupňů, na Českolipsku až k 26 stupňům. Vítr fouká mírný jihozápadní a biozátěž je také mírná na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V horním centru Liberce je uzavřená část Šaldova náměstí. Není možné odbočit do Husovy ani Jablonecké ulice. Objížďky jsou vyznačené a omezení by mělo skončit v noci z pondělí na úterý. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: I po Po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Dnes s datem 30. srpna roku 2026. No a takové malé ohlednutí do minulosti k dnešnímu datu nás zavede do roku 1931, kdy se v Podmoklicích u Semil slavnostně otevřela nová školní budova. Téhož dne se i nová školní budova otevřela v Lipštátu. V roce 1936 se v Poniklé konaly plachtařské závody severočeské župy Masarykovy letecké ligy. První cenu tehdy získala Mladá Boleslav, druhou Semily a třetí Železný Brod. Všichni na kluzácích Zlín 5. A v témže roce byl v Nové Vsi na Jablonecku vysvěcen katolický kostel. Základní kámen byl položený o rok dříve, takže to stihli všechno za rok. Dnes také v Afghánistánu slaví Den dětí a celosvětově si připomínáme Mezinárodní den zmizelých. Pentle, třásně, střapce, chocholky a hlavně skleněné foukané perle. Ty podle tradice zdobily slavnostní čepce na Moravě i na Slovensku. Uvidí je návštěvníci galerie v libereckém paláci Líbik. Výstava odkazuje na krkonošské sklářské řemeslo, konkrétně z Poniklé. Více dozvíte už za pár chvil.
2: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Chvílová, mám ráda smích a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Jaké slavnostní čepce nosili nevěsty a ženiši na Moravě nebo třeba v Krkonoších? To se dozvědí návštěvníci nové výstavy v libereckém paláci Liebig v galerii Johann. Jde o sbírku parádních čepců ozdobených skleněnou perlí z poniklé. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week, který včera skončil.
1: Když vidíme ty čelenky, tak vypadají vlastně úplně podobně jako ty cizokrajné indiánské třeba. Po tom obvodu je imitována čelenka z rozmarínu, ale aby to bylo trvanlivé, tak je to uděláno z husího peří.
2: Řeč je o ozdobné čelence na výstavě v galerii Johann v libereckém paláci Liebig, jak popisuje Václav Holas z Muzea Českého ráje v Turnově, z jehož sbírek čelenka pochází.
1: Tady pod tím vidíme pak dále takzvané třaslice, to jsou vlastně ozdůbky, když ta nevěsta šla, vydávali takový cinkavý zvuk.
2: My se právě nacházíme v první ze tří místností, co nás tady přivítá.
3: První místnost je taková suši, je to více vykladání, jak v Krkonoších začaly se udělat ty foukané perličky.
2: Vysvětluje scénograf výstavy původem z Brazílie Ricardo Hojnev. Parádní čepce, které návštěvníci v galerii vidí, podle tradice využívali lidé v Česku i v zahraničí při svátečních příležitostech.
3: A když jdeme do další místnosti, tady už začíná být trošku veselější. Tady máme dokonce tři originální malé korunky. Dokonce tady je i mapa místa, který dodnes se setkáváme s těma perličkama. Perličky jeli až do Ekvadoru. Tady se také mě moc líbí, je sběranice, ale na tom je takový půlměsíc udělaný z těch stříbrných listečky s těma látkovýma květinama, k tomu jsou perlíčky a třasny.
2: Jde o dva obřadní čepce, jeden z nich je pro nevěstu nebo pro družičku a ten druhý je pro ženicha a pochází z Kunovicka.
3: Tady je taková velmi zajímavá trojce. Oni jsou ze Schwarzwaldsko, říká se to šápl, tak si představte, že to je takový košík, který má stuhy, aby se drželo ze zádu na hlavě. Na ten košík je nasazený prostě misa, která je celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Doplňuje scénograf Ricardo Hojnev. Výstavu Parádní čepec, krkonošské perle na svátečních krojích lidé uvidí do konce října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut, s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec, 30. srpen roku 2026, neděle, a to takže poslední prázdninová. Žáci a školáci už mají před sebou jeden a půl, jeden a tři čtvrtě dne volna. No tak si to užijte, počasí bude docela příznivé. Dřív než se vrhneme ale na samotnou přepověď, tak ještě dvě pronostiky, které se váží k dnešnímu dni. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí, nebo moc hub srpnových, moc vánic sněhových, tak ani jedno nám neplatí. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. V každém případě dnes teď z rána ještě hodně oblačnosti, přes den skoro jasno, polojasno. No a maximální teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Také zítra očekávejte teploty do 25 stupňů, jen přibude mraku. No a kromě přeháněk také mohou zítra dorazit i bouřky.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Kapela Krištofa, vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už za chvíli si můžete poslechnout další díl seriálu rozhlasových fejetonů z deníku důchodkyně. Liberecká básnířka a publicistka Vladimíra Hamalová se tentokrát s nadsázkou zamyslí nad jedním z velkých témat současnosti, klimatické změně a jak k ní různí lidé přistupují.
1: Z deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: O golfském proudu. Bylo nebylo a jestli nezmrzli, žijí v té Evropě dodnes. Tak takhle nějak by asi vypadal úvod a závěr jedné klimatické pohádky, kterou by jedni prohlásili za další z konspiračních teorií o blížícím se konci světa, jiní za reálnou hrozbu, se kterou se snad ještě dá něco dělat, a nemálo je i těch, co už beznadějně vzdychli a doufají, že to tady ještě nějak dožijí. I přes každoročně stoupající počet dnů s teplotou kolem 40 a dávno zapomenuté vědecké varování jednoho kandidáta na prezidenta USA, Al Gora, se velká část české veřejnosti dodnes do krve hádá, že o nějakém globálním oteplování planety nemůže být ani řeč. No, možná tak ještě pár slov, asi ano, ale rozhodně na tom lidstvo nenese žádnou vinu, a tedy netřeba převádět energetický systém ani zastaralý automobilový průmysl na čistší ekologické verze. Ať tak či onak, najednou nám spousta článků od lidí s Nobelovou cenou začíná připomínat, co nám už kdysi vysvětlovali na základní škole. Jakože když se někde něco ohřívá, vzduch či voda, tak to stoupá vzhůru a naopak to studené jde dolů, což je podstata i toho severozápadní Evropu omývajícího golfského proudu, díky němuž jsme tu měli docela fajn klima. No a v tom je ten problém, protože prý vody Atlantiku se na rovníku už docela přehřívají. Navíc se nám otepluje i Grónsko, odkud díky ledovcům a studené vodě z nich fungoval ten proud, co zanesl teplo až do Evropy. No a tady je ten problém, že studené vody je čím dál méně a proud prý přestává proudit. Takže paradoxně ten trvalý růst oteplování může vést až k jeho zastavení. No a to by pak v Evropě nastala další doba téměř ledová. No jo, no, věřte, nevěřte, komu chcete, já osobně spíš věřím těm chytrým hlavám s Nobelovkou, kterým o nějaké křeslo ve vládě asi fakt nejde. Hezký den vám za každého počasí přeje z Českého rozhlasu Liberec Vladimíra Hamalová.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Město Liberec nabídne odkoupení další auta odtažená z ulic. Celkem 21 vozů s propadlou technickou kontrolou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Autovraky začalo město Liberec z ulic odklízet v roce 2021. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté od zítřka dostanou jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v České republice přestanou jezdit turistické autobusy. Silnice bude do konce října uzavřená kvůli opravám povrchu. Omezení bude platit i pro cyklisty. Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy dnes zahájí novou sezónu, bude 143. a nese titul V pokušení. Slavnostní program začne v 15 hodin na prostranství mezi budovou divadla a historickou radnicí a potrvá do 22 hodin. Představí se všechny tři soubory Šaldova divadla. Americký národní úřad pro letectví a vesmír se chystá dnes vyslat do vesmíru teleskop na pětiletou misi. Jeho úkolem bude zkoumat temnou hmotu a exoplanety a také mapovat rozsáhlé oblasti vesmíru. A dnes se hrají další zápasy 6. kola fotbalové šance ligy. Od 15 hodin začne zápas Slovanu Liberec s Hradcem Králové na libereckém stadionu Unisi. V 17 hodin nastupují hráči FK Jablonec na Teplických Stínadlech. Podle předpovědi dnes bude převládat polojasno, oblačno bude jen přechodně a odpoledne naměříme 22 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěšská a Dvorská.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:32. Dobré ráno vám přejeme na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. A stejně tak jako v jiných dnech i dnes nahlédneme do policejních hlášení. A stejně tak jako v jiných dnech i dnes vám převážně nevážně o vážných věcech povypráví už za chvíli Miroslav Holubec. Dnes to bude na téma policisté v Tanvaldu zadrželi recidivistu. Co se odehrálo, to se dozvíte zhruba za 6 minut. Dobré ráno.

0: Marie Rotrová a písničky, které nestánou teď v 8:37 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Znáte to rčení, že stokrát nic umořilo? No, vzhledem k tomu, že za chvíli použije Miroslav Holubec tuto ověřenou lidovou moudrost na konkrétní osobu, nebudu naopak já konkrétní v tom, co nebo koho to stokrát nic vlastně umořilo. Raději si poslechneme dnešní krimi příběh.
1: Krimi příběhy.
2: Na našem dnešním případu je jasně vidět, jak je všechno relativní. Možná už jste někdy viděli rozhýbenou mládež vozit se po parkovišti v nákupním vozíku, který si vypůjčili u blízkého obchoďáku. Nebo jste vy sami ve vsteku nakopli takový košík, který vám sežral 5 korun a ještě ke všemu má šejdrem kolečka. Ale asi byste neočekávali, že za vámi přijde policie a pošle vás na 2 roky do vězení, nebo ta děcka. A vidíte, když dva dělají totéž, nedávno si jeden takový košík půjčil jeden muž z Tanvaldu. Nutně ho potřeboval, měl totiž nějaké plechy do sběru a neměl jak je tam odvést. A tak si vzal vozík u tanvaldského Lidlu, naložil sběr a odvezl ho do sběrny ve Smržovce. Jenže k obchodu nakonec nedošlo. Naopak, muž je obviněn z krádeže a hrozí mu až 2 roky nepodmíněně. Vynechme úvahy o tom, kde plechy vzal, jestli je poctivě našel, nebo si je taky vypůjčil někde na stavbě nebo očesal nějakou garáž. Nevíme taky, jestli chtěl za utržené peníze koupit dárek k narozeninám své malé dcerce, nebo by si koupil lahváče či dávku pervitinu. Pro soudce je rozhodující to, že muž byl v posledních 3 letech za takové skutky už 3x souzen. A že si prostě vzal, co mu nepatří. Tady bych si dovolil připomenout, že po lidech, kteří k nám přijdou z jiné země, chceme, aby dodržovali naše zákony a zvyky. Což je v naprostém pořádku. Podívejme, jak to vypadá v jiných zemích. Jenže když nedodržujeme své vlastní zákony, můžou si nově příchozí myslet, že v Česku je zvykem na zákony prostě kašlat. A proto ty 2 roky nepodmíněně. Protože komu není rady, ten si to zkrátka musí odsedět.

0: počasí.
1: Nechci říct, že závěr prázdnin meteorologové malují v růžových barvách, ale slunečné ostíny tam rozhodně budou, alespoň pro dnešní den. Zatím je na mnohých místech regionu oblačno, během dne ale bude skoro jasno, maximálně polojasno. No a ty dnešní teploty vystoupají na poměrně příznivých 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra může přibýt mraku, mohou se objevit přehánky nebo i bouřky, ale žádné velké ochlazení se nakonec nekoná. Ty maximální zítřejší teploty budou v rozpětí 21 až 25 stupňů Celsia. No a pokud se ptáte, za jakého počasí půjdou školáci do školy, tak bude opět skoro jasno, polojasno, přechodně oblačno s nějakou přehánkou. No a maximální denní teploty v úterý 1. září by se měly pohybovat v rozpětí 20 až 24 stupňů.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Vraťme zpět můj smích. Petra Černocká a písnička, kterou si svého času vypůjčila od holandského dua Maywood. Dnes můžete vyrazit k liberecké radnici na akci Šalďák dětem. Proběhne předání libereckých tálií, vystoupí všechny umělecké soubory divadla FX Šaldy, čeká vás koncert kapely Kohout plaší smrt a Nekliše a v prostoru mezi Šaldovým divadlem a radnicí to bude vše se odehrávat od 3 hodin odpoledne. No a před námi jsou dnešní tipy. Prázdniny se pomalu chýlí ke konci. V centru Babylon se s nimi ale rozhodně nebude loučit potichu. Dnes se na sluneční terase uskuteční havajská rozlučka s létem. Od 1 hodiny nabídne hudbu, tanec, bubnování, animace a havajskou atmosféru pro celou rodinu. Tradičně vás také zveme do jabloneckých Tyršových sadů, kde od 15 hodin vystoupí zjevení českého Dixielandu kapela Shuffle Show z Čelákovic. Osobitá kapela přebírá od Ivana Mládka pomyslnou pochodeň nejvtipnějšího českého jazzbandu. Rozloučení s létem ve společnosti oblíbené českorajské kapely Valdovy Matušky. Tak na to si zajděte dnes na 16:00 odpolední na hrad Valdštejn v Českém ráji. Vyrazit také můžete na netopíří noc v Domě přírody Českého ráje. Program začíná od 6 večer a od 7:45 vás pak čekají komentovaná pozorování netopírů. Můžete nás také na frekvencích Českého rozhlasu Liberec jen tak poslouchat. Už za chvíli to bude Tomáš Beneš a jeho Kultura pod Ještědem a já se na vás opět těším při příští víkendu. Hezký den vám všem přeje na frekvencích Českého rozhlasu Liberec Aleš Masník.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Od úterý můžou studující rodiče žádat o speciální podporu. Poštu v Dubé bude provozovat tamní podnikatelka. Turnov plánuje další část cyklostezky Greenway jezera a neděle bude většinou polojasná, naměříme až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Studující rodiče můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos je to necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že podpora má zajistit, aby rodiče studium dokončili. Žádat o ně mohou online přes klientskou zónu Jenda nebo osobně na úřadech práce. Podpora je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přibližuje Martina Mlynářová z tiskového oddělení úřadu práce.
3: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
1: Žadatelé musí předložit i speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí studium. V Dubé bude od října zajišťovat provoz pošty tamní podnikatelka. Dříve na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou například regionální výrobky. Pokračuje starostka Dubé Irena Žalovičová za ODS.
4: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
1: Město Turnov chce prostor za Maškovou zahradou směrem k čistírně odpadních vod využít pro cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli centru města. Podle turnovského starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj trvají jednání už přes rok. Projekt zatím blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku. Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk, dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Zatím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali.
2: Počasí.
1: Dnes u nás bude převládat polojasno, oblačno bude jen místy a jen přechodně. Naměříme většinou 22 až 25, na Českolipsku až 26 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr a biozátěž zůstává i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část Jungmanovy ulice od kruhového objezdu u kostela až po křižovatku s ulicemi Puchmajerova a Truhlářská, tady k budově krajského soudu. Objížďka je v místě vyznačená a toto omezení by mělo skončit i s koncem letních prázdnin. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je po zprávách, dobrý den vám od mikrofonu přeje Tomáš Beneš. V pravidelném čase začíná další vydání pořadu Kultura pod ještědem, který přináší zajímavosti, tipy a pozvánky do světa kultury v našem kraji. Za chvíli se spojíme s Ondřejem Bašusem z Jabloneckého Eurocentra a představíme některé z připravovaných akcí. Potom budete mít možnost zapojit se do naší rozhlasové soutěže o nejoblíbenější postavu cimrmanovských her, podrobnosti za chvíli. A chybět nebudou ani knižní tipy a pozvánka na řadu dalších kulturních akcí na přelomu srpna a září. Začínáme!
0: Kultura pod Ještědem.

0: tisíc návštěvníků na této akci, vydařilo se počasí, byla spousta vystavovatelů, takže v příštím roce opět v první polovině srpna se budeme těšit na návštěvníky, kteří dorazí na 16. ročník. No a potom následovala Jablonecká perle, která proběhla vlastně minulý týden, 21. a 22. srpna. Jednalo se tuším o třetí ročník a byl také velice úspěšný a očekává se, že proběhne i následující rok.
1: Tak to rádi slyšíme. No a co chystáte teď od září během nastávajícího podzimu? Na co se můžeme těšit?
0: Tak, já si myslím, že určitě pozornost by si zasloužila jedna charitativní akce pod názvem Harmony Fest, která proběhne v sobotu 19. září na letní scéně Eurocentra. Jedná se o charitativní multižánrový hudební festival, kde vystoupí například Ondřej Ruml, Joffie Dare, PG Bazar a mnoho dalších. A výtěžek z této akce putuje na dobročinné účely klubu cystické fibrozy a spolku Astronaut.
1: Mm-hmm. A vy určitě přidáte ještě jednu, možná i zajímavější akci.
0: A souběžně s touto akcí proběhne 160 let výročí založení nebo povýšení Jablonce nad Nisou na město. A součástí této akce budou nejen otevřené všechny památky v Jablonci nad Nisou, ale také proběhnou podzimní trhy, které se uskuteční na Mírovém náměstí a přilehlých ulicích. Myslím si, že návštěvníci se můžou těšit na klasické tradiční řemesla a hlavně na oblíbené gastro, které tam bude plno.
1: Připomeňte ještě termín.
0: Termín této akce je 18. až 19. září, to je pátek a sobota a je to po celý den.
1: Děkujeme za milé pozvánky. Ondřej Bašu z Jabloneckého Eurocentra, aspoň na chvíli po telefonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Srdečný pozdrav do Jablonce, stále ještě hezké léto a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou a budeme se těšit na návštěvníky.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Děd Vševěd, plukovník kolonel, anebo Karel Infeld Prachenský, anebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Radiožurnál a server iRozhlas vyhlašují anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana, a to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne teď v září. S Radiožurnálem budete moct být s herci přímo u oslav tohoto jubilea. A tady jsou podrobnosti. Vše se také odehraje v našem mikro regionu Tanvaldsko.
1: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
2: Karel Infeld Prachenský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec Kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
3: A Vavroch je podle Vávry?
2: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
1: Jo, Vavro, Vavroch jest!
3: Karel Infeld Prachenský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
4: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
5: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
3: Všichni nynější členové divadla Járy Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru iRozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Járy Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
3: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
2: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách. Pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
3: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, všem dobrý den. Jeden citát o knihách zní: knihy jsou němými učiteli, kteří nás doprovázejí celým životem. Další knižní typy a novinky představí v Kultuře pod Ještědem znalec nejen místní literatury Martin Frič. Vítej, Martine.
1: Zdravím vás, milé posluchači, milí posluchači Kultury pod Ještědem. Zdravím vás spolu s kolegy z redakce Přehledu Živá kultura, živý Liberec, se kterými pro vás vybíráme knižní typy. A jsem moc rád, že jste, Tomáši, zmínil tenhle ten hezký citát o učitelích jako knihách, knihách jako učitelích, protože tenhle výběr je ovlivněný školním rokem. Chceme dát inspiraci rodičům, učitelům, vychovatelům, ale i třeba babičkám, dědečkům, co číst nebo co doporučit. První titul má zajímavý název: Ať vám visí na rtech. Tak by se možná mohl jmenovat třeba Milostný román, ale tahle knížka je takovou moc příjemnou příručkou, návodem. Autor Matthew Dix napsal knížku Ať vám visí na rtech proto, aby vás naučil, jak hezky vyprávět, jak zaujmout, přesvědčit, pobavit. Ukazuje, že schopnost vyprávět nemusí být dar od Pána Boha, ale dovednost. Dovednost, která se dá naučit. Druhá kniha má drsný název: Hry, sítě, porno. Napsala ji Michala Šlusarev, vynikající odbornice na výchovu, pedagogiku a hlavně sítě, na digitální svět. Knížka Hry, sítě, porno má podtitul Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Tahle knížka sítě nijak nedémonizuje. Připomíná, že sociální sítě a prostředí internetu je dobrý sluha, velmi výkonný sluha. A tahle knížka vás naučí, jak to udělat, nebo se pokusit, aby to nebyl zlý pán. No a nakonec dejme si aspoň jednu beletrii, i když i ta má přesah ke sportu, k tělocvikářům, k tomu, jak se dívat na sport svůj, svých dětí nebo našich svěřenců, pokud jste zrovna trenéry. Milan Janoušek napsal moc hezký příběh Jednou budem dobrý. Jsou 80. léta, mladý slovenský běžec Gejza Bakoš trénuje na olympiádu. No a zjišťuje, že to není taková legrace, protože záleží na politice, na dopingu, koho znáte, neznáte a tak dále. Střih, uběhne 40 let, Gejza Bakoš je skvělý trenér v Sigmě Bohnice a má dva dobré svěřence, Mílaře Dominika a vytrvalkyni Teu. Oba mají velkou šanci, oba sport ovlivňuje každého trochu jinak. Oba mají lajky na sítích, zase jsme u těch sítí, oba mají olympijské naděje. Jak to trenér zvládne, jak se to podaří, se dozvíte v knížce Jednou budem dobrý. Ať vás knížky hezky provází celým školním rokem a ať se vám hezky čte.
0: Říká Martin Frič, díky za dnešní knižní okénko v Kultuře pod Ještědem, a po písničce se ještě jednou spojíme s Martinem, protože bude řeč o portálu živýliberec.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Liberec, dobrý den všem. Už pár let funguje webový portál živiliberec.cz a s ním je spojený náš znalec literatury Martin Frič. Tak Martine, víte ještě jednou, dobrý den.
1: Moc mě těší, díky za pozvání.
0: Pojďme si představit zmiňovaný portál, vlastně o čem je a k čemu je přínosný.
1: Živiliberec.cz je místo, kde se s kolegy z redakce snažíme shromáždit všechny akce, které se v tom daném měsíci v Liberci a někdy i v blízkém okolí konají. Portál je soustředěný na liberecké akce, na největší pořadatele, samozřejmě divadlo, knihovna, palác, Líbik. A tak tehdy i původně vznikl, k tomu se možná dostaneme, i na ty malé, na spolky třeba z Ostašova nebo z Harcova, kteří dělají tři akce do roka, a pak je dobré, aby se o nich vědělo.
0: Ten portál je praktický, my si tam můžeme naklikat konkrétní datum, konkrétní termín a vyběhnou nám ony akce, je to tak?
1: Jsou tam stručné popisy a pak vždycky odkaz, kdy si můžete přečíst víc, případně si koupit vstupenky. Je to takový rozcestník. Na schvál tam nedáváme obrázky, snažíme se mít jako grafiku takovou úspornou, aby vás nerušila, aby opravdu jste si stručně přečetli, co se bude dít o víkendu nebo ten den, abyste si řekli, jestli půjdete na koncert nebo do kina nebo do nějaké akce v knihovně. Prostě vidíte, co se ten den děje. Hmm.
0: Kolik vás v redakci spravuje tento portál a jak moc je aktuální?
1: Dobrou duší, bez které by to bylo nemyslitelné, je redaktorka, editorka Zuzana Marišková. Už od počátku fungujeme, která pečlivě sbírá jednotlivé akce. V drsných dnech někdy mezi 22. a 25. každého měsíce je poskládá, připraví do tiskárny, protože živý Liberec.cz má staršího bratra, tištěný přehled, skládačku. Hned jak odešle data do tiskárny, otře si čelo, tak kontroluje a doplní web. Den co den, ob den, hlídá, sleduje změny, hlídá e-mail, protože občas pořadatelé napíšou, že se něco změnilo, že nějaká akce třeba odpadla, a to se snažíme na webu samozřejmě mít. Na webu je akcí víc než v tištěném přehledu, ne všichni stihnou tištěnou závěrku, ale spoustě lidí vyhovuje, že můžou mít zastištěný přehled v kabelce, na ledničce, někde položený, a že si ho občas pročítají. Hmm.
0: Jak tahle ta myšlenka vlastně vznikla a čím je váš portál v republice jedinečný?
1: Tady jste, Tomáši, narazil na jeden otazník, který jsem si já za ta léta ještě nezodpověděl. Já vlastně nevím, jak moc jsme jedineční. Vím, že občas z velkých i menších měst nám říkají, tyjo, tohle u nás není. Ale já vlastně nevím, jestli nějaké město, ať už velikosti Liberce, nebo třeba trochu menší, má nějaké rozhraní, kde aspiruje na to, aby tam bylo pokud možno všechno, což je naše základní myšlenka. Vzniklo to před mnoha lety, kdy jsme sbírali akce jen malých pořadatelů, protože jsme si řekli, že ti velcí to mají ošelefované, takže tehdy Kino Varšava, Dobrá čajovna, přemýšlím, kdo tehdy to ještě byl, příležitostné akce, jako byl třeba Artvík a podobně, byly na jedné skromné A4 a byl to takový spíš letášek. A pak jsme si řekli, no tak pojďme udělat krok dopředu, pojďme z toho udělat větší skládačku A3, která se složí do praktického letáku. To se podařilo, takhle to pár let běželo a pak přišel web. Možná nakonec tohohle popisu o tom, jak jsme vznikali, malá prosba na vás, milí Liberečané, zvlášť vy, co jste patrioti nebo máte rádi kulturu. Naši skládačku vidíte na různých místech. Nejvíc se jí rozebírají lidé v knihovně, ale i v kavárnách, v knihkupectví. Někdo pro ní chodí do informačního centra, někdo na radnici, různě. Vemte pár kousků, třeba kamarádům, doporučte nás web, když se vám bude něco líbit, doporučte nás třeba na sociálních sítích. No a samozřejmě jsme neziskový projekt. Velké poděkování patří městu Liberec, bez něhož bychom nemohli fungovat, ale část si musíme na sebe sehnat sami, takže vítáme i inzerenty.
0: Tak se, vážení posluchači, inspirujte, podívejte se na portál živiliberec.cz. Děkujeme Martinu Fričovi a opět v příštím vydání Kultury pod ještěrem v knižních typech na viděnou, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Přejeme všem příjemnou poslední prázdninovou neděli s datem 30.8.2026. Vladiny slaví své jmeniny, přejeme všechno nejlepší. No a kam vyrazit? Nejlépe ještě dnes do Hrádku nad Nisou. Tamto totiž žije od pátka. Bohatý program na pódiu na Horním náměstí, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, výstava drobného zvířectva v domě chovatelů, výstava Hradecký štětec v domě kultury Beseda, Luna Park na hasičské louce, Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť. Dnes v neděli třeba od 19 hodin zakončí slavnosti zpěvačka Tereza Mašková na Horním náměstí. Přijďte se rozloučit s létem v rytmu Havaje v centru Babylon v Liberci dnes v neděli od 13 hodin. Těšit se můžete na zábavný doprovodný program plný her a soutěží na sluneční terase a chybět nebudou havajské tance, bubnová show a podobně. Další tip, šalďák dětem, předání libereckých tálí, stánky, vystoupení všech uměleckých souborů divadla Františka Xavra Šaldy, koncerty kapely Kohout, Plaší smrt a nekliše v prostoru mezi Šaldovým divadlem a radnicí. Tak tedy dnes v neděli od 15 hodin zahájení 143. sezóny v pokušení divadelního náměstí. Běžte se podívat. Dneska v neděli 30. se můžete vydat do Jablonce nad Nisou, kde v Tyršových sadech od 15 hodin zahraje Dixielandová kapela Show for Show. Koncert je součástí festivalu Jablonecké tóny a vstup je zdarma. Další tip míří pro rodiče na celé září vlastně, pro vaše děti. Můžete mít zajímavý dárek nástupu do první třídy. Během celého září můžete svého prvňáčka registrovat do Liberecké knihovny a to zdarma. Registrace je možná v knihovně pro děti a mládež v hlavní budově knihovny a také na všech pobočkách. Srdečně pozveme také na vernisáž výstavy Pavla Koňaříka s názvem Frýdlansko a okolí. Tak přijďte zahájit výstavu, která představí autorovy obrazy inspirované krajinou Frýdlanska v Radnici 2. září od 17 hodin ve Frýdlantu. A ještě zajímavý tip na příští víkend, tradiční sichrovská pouť, stánky a pouťové atrakce, poutní mše v zámecké kapli na Sichrově. To vše o víkendu v sobotu 5. a v neděli 6. září na Sichrově a také v obci Radimovice. Máme příjemné kulturní zážitky, stále ještě krásné léto a poslední hodiny prázdnin. Tady je Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, české písničky, které si zaspíváte.

ještě na závěr připomenu, že od příštího vydání v našem pořadu 6. září v neděli po 9:30 nabídneme další zajímavou četbu, rozhlasovou tvorbu a už teď mohu slíbit příběhy sklářů z Jablonecka. Tak se můžete těšit. Tolik dnešní vydání Kultury pod ještěrem. Školákům a studentům přejeme úspěšný start v novém školním roce a vám klidné stále ještě letní dny s Českým rozhlasem Liberec. Tak opět ve čtvrtek po 18. nebo v neděli po 9. naslyšenou. Zdraví Tomáš Beneš.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Zahájení divadelní sezóny omezuje v Liberci hromadnou dopravu. Na příjezdu do Semil kontrolují rychlost dva nové radary. Polojasno a teploty kolem 24 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké nedělní dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvili na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Prezident to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se s vládou dostal do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo kvůli vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že s prezidentem jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
2: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
0: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. V Liberci dnes lidé musí počítat s omezením hromadné dopravy v centru města, informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Po celý den je kvůli akci divadelní náměstí neprůjezdné náměstí doktora Edvarda Beneše. Autobusové linky 12, 14, 18 a 25 jsou přesunuté a jezdí po objízdných trasách. Zastávku u radnice neobsluhují. Na příjezdech do Semil přibyly dva nové radary. V ulicích Kozákovská a Božkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrchu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic.
3: Byla poptávka těch obyvatel, kteří tam bydlí, že mají pocit, že tam lidi jezdí rychle, takže z toho důvodu jsme to tam instalovali, tu poptávku potom od těch místních lidí registrujeme dlouho. Ono je to dáno i, že na těchto dvou ulicích vlastně není chodník, takže lidi se tam pohybují po silnici a je to pak nebezpečný.
0: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce jsou zapojené téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Radoň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst už má rezervace plné.
1: Počasí.
0: Neděle u nás je a bude převážně polojasná, zataženo může být na některých místech jen ojediněle, pršet by nemělo a odpolední teploty se dostanou většinou mezi 22 a 25 stupňů, na Českolipsku až k 26. Vítr fouká mírný jihozápadní a biozátěž je mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Mimoni je kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřená Okrouhlická ulice, to je výpadovka na Ralsko. Objízdná trasa vede přes Boreček a sídliště Ploužnice a Hradčany. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, buďte na všech svých cestách opatrní a v pořádku dojďte právě tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: tom 10. jubilejním připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový domů a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře sem jít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory, do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střel, já tomu zvědí. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
7: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
8: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít, a zvěřenový vývar na zalití, že jo. A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo. Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
7: Kolik dohromady tak váhově?
8: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
7: Bude to víno červené?
8: No musí být červený.
7: Jaké bys doporučil?
8: Já mám nejradši Portugal.
7: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
8: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
7: Tak se do toho pustíme?
8: Jdeme na to.
6: Pochoutkový rok.
7: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
8: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
7: Už teď do toho základu?
8: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
7: Do jaké barvy děláme?
8: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
7: Vydusíme na tuk, jak se říká.
8: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
7: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
8: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatřím, tam máme, už ty povidla jsou jakoby jako celkem dost a necháme vařit.
7: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
8: Protože tak ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
7: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
8: 10 jich tam může být, jo, takhle.
7: My jdeme na maso.
8: A ty jdeme na maso, jo.
7: Máme krásnou dančí kýtu.
8: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
7: Podobně jako Václav se jako pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
8: Jako motýlek se tomu říká, ale
7: a pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla, a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
8: A teď jdeme na tohle.
7: Na paličku. Jdeme naklepávat.
8: A jdeme na to, jo?
7: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
8: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořtici. Jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
2: Pěkné, hezké, silné.
8: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky, aby bylo co balit se dá zjíme. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. A teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne na kraj, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, no, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
2: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
8: Tak, tohle bychom měli takhle našlistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
7: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
8: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáček, když doma děláte.
7: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
8: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
7: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
8: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
7: To znamená jako vařit do vody.
8: Tam přivedu do varu a stavnu na 80.
7: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
8: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
7: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
8: Já bych ji teď rozbil.
7: Ty to mícháš jak maltu.
8: No teď to je stejný.
7: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
8: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
7: A zahustíme perníkem.
8: Klasický obyčejný perník. S kterým se vaří a jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
7: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
8: To tam musí být.
7: Všechny ty chutě se jako mísí a tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
8: No.
7: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je slavnostnější.
8: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
7: Držíš mu palce?
8: Já držím palce.
7: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovýrok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
8: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu, dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano, s těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem, no. A navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký v dolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním.
1: Neměl
2: jsem rád kraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.

0: Pořad bez etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo to bude hrnout muž, musíte říct ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu příležitostí.

0: Víte, jaký sport by bavil vaše děti? Přijďte to zjistit 5. září na veletrh Sportlife. Čekají vás desítky klubů, exibice, atraktivní sportovní program po celý den. A to vše zdarma. Neseďte doma a přijďte zažít den naplno. Více informací na sportparkliberec.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna nižší. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou od zítřka jezdit autobusy. Jilemnický biotop se odpoledne otevře veřejnosti a neděle bude většinou polojasná, naměříme až 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku, teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda, hnutí ANO je podpořilo. Podle premiéra Babiše lidé začali změny zneužívat. Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo. Proti návrhu se ale už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté od zítřka dostanou jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v České republice ve výšce 1391,5 metru nad mořem přestanou jezdit turistické autobusy. Kvůli opravám povrchu bude silnice zavřená. Práce potrvají do konce října a omezení bude platit i pro cyklisty.
2: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v horních mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Dnes bude na biotopu v Jilemnici den otevřených dveří. Od 14:00 odpoledne bude moct veřejnost poprvé navštívit areál. Součástí programu bude prohlídka biotopu, dětský program s diskotékou a přehlídka plavek Jilemského spolku paní a dívek. Koupání zatím nebude možné, i tak chce radnice umožnit lidem nový biotop vidět, jak říká starosta Jilemnice David Hlaváč za ODS.
3: Vlastně všichni se mohli podívat, jak biotop vypadá, jak funguje. Byť ještě není zcela dokončen a bohužel ještě tuto koupací sezónu nestihneme. Přesto chceme ukázat, kolik práce se udělalo a jak to bude vlastně v příští sezóně, to znamená na jaře v roce 2027 vypadat.
1: Islanďané v referendu rozhodli, že nechtějí obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie, informovala o tom islandská veřejnoprávní stanice RÚV s tím, že zbývá sečíst ještě hlasy v posledním regionu. Je ale velmi nepravděpodobné, že to dosavadní výsledky referenda zvrátí. Pro další jednání s Evropskou unií hlasovala většina lidí jen v islandské metropoli Reykjavíku.
0: Počasí.
1: I nadále u nás bude převládat polojasno, místy může být přechodně oblačno, teploty stoupají mezi 23 a 26 stupňů Celsia. Večer čekáme přibývání oblačnosti. Mírný jihozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici číslo 15 u Kravář. Na okružní křižovatce se srazila dvě osobní auta. Nehoda je bez zranění, ale projíždíte tam velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji krásný den, vítám vás u pořadu setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás Pavel Kudrna. No a já jsem, není to tak dávno, slíbil po návštěvě Madeiry s Ivanou Bernátovou, že se zastavíme na Islandu. Ivana splnila svůj slib, že se staví ve studiu. Je tady, za chvilinku ji přivítám. No a my se vydáme vlastně na velmi zajímavou chladnou cestu. Vydáme se tedy na Island. Vítejte.

0: Tak ještě jednou vítám vás u rozhlasových přijímačů. Začíná setkání u mikrofonu. Vítám také Ivanu Bernátovou. Ivano, zdravím tě.
1: Dobrý den všechny.
0: Děkuji, že jsi splnila slib, že jsi opět přišla. No, povídat si budeme o ostrově, kde žijí potomci Vikingů, kde se v horkém letě rozhodně schladíte. Ty máš, Ivano, čerstvé zážitky. Strávila si, jak jsi mi prozradila, na Islandu 2 týdny. Jaké byly?
1: Tak byly hodně nabité, protože jsme každý den viděli spoustu vodopádů, gejzírů, sopek, ledovců. Chodili jsme na tury, například do duhových hor plných skrystalizované síry, nebo po okrajích obřích kráterů. Jeden měl přes 3 kilometry na obvodu, takže jsme se pěkně prošli. Navštívili jsme taky spoustu tradičních islandských kostelíků, většinou luteránských, černé pláže, pozorovali tuleně, papuchalky, což jsou nádherní mořští ptáci s krásným velkým oranžově zbarveným zobákem. No a v neposlední řadě jsem si já prohlédla tvorbu slavných islandských malířů a seznámila se s nejnovějšími audiovizuálními projekty dnes už legendární islandské zpěvačky Björk, se kterou já jsem třeba měla možnost dělat kdysi rozhovor na olympiádě v Aténách, takže jsem si to vyloženě ochutnala a vychutnala. A ve finále jsem taky ochutnala žraloka.
0: Tak to já jsem ochutnal tady v Česku, kvůli tomu nemusíš na Island. No, ale prosím tě, ty jsi říkala černé pláže, to je co černé pláže?
1: Tak černé pláže jsou pláže s černým lávovým pískem, protože ta láva potom se těmi přílivy a těmi vlnami obřími postupně rozdrolí a

0: snažili. No a namlsení teplem jsme pak jeli dál na sever, tam už jsme se postupně oblékali do bund a jeli jsme do Sopečních hor, tam velice silně foukalo a taky pršelo. No a když promokneš a promuzneš v té bundě a pláštěnce, tak ti není moc dobře, ale v tom autobuse si pak můžeš dát třeba grog, řidiči ho udělají, takže to je fajn a i těch 12 stupňů, které pociťuješ hůř, než kdyby nefoukalo, zvládneš.
1: Island, jak je známo, je plný živých vulkánů. Většina asi z nás si pamatuje na to, že jeden soptil tak, že dokonce zastavil leteckou dopravu.
0: No za nás naštěstí nikde nesoptilo, ale ano, v dubnu 2010 došlo k masivní erupci sopky Eyjafjallajökull. Tehdy se kráter vytvořil uprostřed ledovce a ta vysoká teplota způsobila, že led roztál a voda zaplavila celou oblast, stovky lidí se tehdy evakuovaly a ta sopka vyvrhla popel až do výšky několika kilometrů a právě kvůli tomu popelu a prachu v atmosféře přestala na Island létat letadla a z Islandu taky samozřejmě. Lidé tam čekali v těch letištních halách a to si všichni pamatujeme, ty televizní záběry. No my jsme u téhle sopky byli, ta se tvářila, že je v klidu. Pod ní je nádherný vodopád Skógafoss, který na svou monumentalitou doslova ohromil, stejně jako desítky dalších vodopádů, které jsme viděli. My už jsme potom, když se jmenuje Fossen, takže jsme viděli Fossen nebo Foss, tak už třeba už 50. tak už jsme se ani nezrušovali, ale ty první, co jsme viděli, tak to jsme byli úplně nadšení. Úplně nádherný je zlatý vodopád Gullfoss, který mi tak trochu připomněl Viktoriny vodopády v africké Zambii, které jsem viděla před 2 lety. No a k tomuhle vodopádu, zlatému vodopádu Gullfoss, se pojí zajímavý příběh. Když na něm totiž chtěli zahraniční investoři vybudovat koncem 19. století hydroelektrárnu, těch je na Islandu strašně moc, ovšem ta by ho zničila, tak místní průvodkyně křestním jménem Sigridur, která podle něj vybudovala cestu pro turisty a ta funguje dodnes, začala proti této výstavbě bojovat a prohlásila, že pokud islandské úřady nezakročí, skočí z vodopádu a zemře. No a hrozbou sebevraždy se jí podařilo ten vodopád zachránit a milá Sigridur má teď pod tou masou třpitivých vod hezký památník.
1: Mě by zajímalo, jestli dneska by na to bral někdo ohled, jak znám developery, tak si skoč, pak budeme stavit.
0: Ale Islanďané tedy chrání tu přírodu.
1: Jak je to dlouho, co chtěla skočit?
0: No tak to bylo konce 19. století.
1: To už je dávno, no. To už je dávno.
0: 18 a dál.
1: Ivana Bernátová, posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte Setkání u mikrofonu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Ivanou Bernátovou si povídáme o Islandu. Ty jsi mluvila o ledovci pod Sopkou, jestli pak jsi se po něm prošla?
1: No, my jsme k němu sice nedošli z časových důvodů, protože jsme prostě měli nějak brzo oběd a tak dále. Nicméně prohlédli jsme si ho po putování v horách nad ním z výšky. Mám krásné tedy fotky, byl to několika kilometrový ledovcový splas, který se drolil na konci už směrem k tomu moři v modrošedivé kry. No a když zasvítilo sluníčko, tak se nad ním klenula nádherná duha. Tu jsme ostatně spatřili i u řady vodopádů. No, projeli jsme se rovněž obojživelnou lodí po ledovcovém jezeře Jökulsárlón, které vzniklo poté, co ledovec začal ustupovat z okraje Atlantského oceánu. A to jezero se teď vlivem tání ledovců různou rychlostí zvětšuje. A jedná se o jezero nejhlubší na Islandu, má hloubku kolem 280 metrů. No a když pluješ tou lodí kolem obřích ker, které mají takovou bledě modrou barvu, průzračné jsou místy, je to dechberoucí zážitek, no a když ti do drinku rozlomí kus křišťálového ledu, tak je ten prožitek ještě větší. Já jsem měla na té obojživelné lodi, která výjíždí tedy jako vůz a pak vplouvá do toho jezera, tchajvanské turisty a ti tam měli tedy nějaký alkoholický drink, tak jsem se tam mezi ně vmotala, trošku jsem si našikmila oči a dostala jsem taky na lito. No, jinak vůbec se nedivím, že se u jezera natáčela řada hollywoodských filmů, protože je impozantní. Třeba se tam natáčel film Dnes neumírej nebo Batman začíná. No a třešničkou na dortu je tam pak diamantová pláž, na které se v sopečné písečné černi třpití vyplavené, rozlámané ledové kry a kontrast mezi tím černým pískem a průzračnými kusy ledu vytváří scenérii připomínající rozházené diamanty, proto diamantová.
0: Tak teď bych řekl protřepat, nemíchat, ale ty si klidně kávu zamíchej, dej si, budeme pokračovat, já tě nenechám ještě chvilinku odpočívat, za chvilku si pustíme písničku. No pokud vím, tak hodně turistů jezdí na Island za papuchalkami, nebo na papuchalky, což je ohrožený mořský druh ptáků. Kde vlastně na tom ostrově žijí?
1: Tak ti papuchalkové si svá hnízda staví v koloniích na útesech. My jsme měli možnost je pozorovat, měli jsme teda velké štěstí, než jsou k vidění na ostrově Haimei ve Vestmanském souostroví. Hnízdí ve skalách nad severním Atlantským oceánem a vtipné je, že na tom ostrově jim vůbec nevadilo sousední golfové hřiště, takže my jsme museli po okrajích těm papuchalkům se podívat na ty útesy, aby jsme je náhodou nezašlápli upravený trávník těm golfistům, ale musím říct, že kdo hraje golf, tak by si to na tomhletom romantickém místě hodně užil. No, ti papuchalkové jsou nejen krásní, ale prý také šikovní. Jsou dobrými plavci a vědci dokázali, že tihle ptáci umí používat různé nástroje k údržbě těla, třeba klacíky. Ty si berou do zobáku a drbou se jimi, aby odstranili různé breberky. No, my jsme na tom ostrově nejen pozorovali papuchalky, ale taky jsme vylezli na sopku Eldfell, která v roce 1973 téměř zničila celé město. Teď se tam už lidé nebojí stavět, všude jsou nové nádherné domy, moderní školy se spoustou hřišť a bazény a lidé na ostrově vydělávají hlavně na lovu lososů a taky tresek a ta na tom cestovním ruchu a taky na tom golfu.
0: Takže lososy taky k jídlu určitě. No, prosím tě, je to ten papuchalka nebo ta papuchalka, jak to je? Já jsem to tam sklonil.
1: No, oni jsou se říká papuchalkové, tak papuchalek asi ne.
0: Ty papuchalky, ten papuchalek.
1: No, musíme se podívat, ale dáme úlohu
0: vás,
1: našim
0: pokud,
1: posluchačům.
0: Pokud
1: ano.
0: To teď někdo ví, tak nás neberte vážně. My se do příště vzděláme nikoli přes umělou inteligenci, ale o tu v slovník naučný. Ivana Bernátová je naším hostem a u zvířátek zůstaneme i za chvíli, po písničce.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Liberec vám stále dělá společnost, stále posloucháte Setkání u mikrofonu, dnes jsme na Islandu s Ivanou Bernátovou. No my jsme se zastavili u zvířátek a zastavili jsme se taky u severního polárního kruhu, nedaleko ledového Grónska. Tak jak je na tom Island, no řekněme, s tuleni nebo s velrybami?
1: Tak tuleně jsme viděli na několika místech, například v Selvoguru, to je oblast, která je lidmi hodně opuštěná kvůli větrné a vodní erozi. Dříve se jednalo o zemědělskou oblast a tím, že tam mají teď tuleni nyní klid a nikdo tam ani nerybaří, tak si užívají hojnosti potravy a jsou přešťastní, když se tak vyvalují na těch černých plážích a na malých ostrůvcích v oceánu. No a co se týká velryb, tak Island je světovou velmocí v pozorování velryb. Nejlepším výchozím bodem, pokud by tam někdo jel, je přístav Husafík na severu ostrova, přizdívaný hlavní město velryb. Sídlí tam totiž taky velrybí muzeum. Jezdí se na velryby taky z přístavu v hlavním městě Reykjavíku. Stojí to tak asi 2 500 korun, 3-hodinová jízda a v podstatě z 99,9% je vidíte. No, lze tam spatřit keporkaky, kosatky a taky plejtváky. No a dodám, že letos byl na Islandu po 2 letech povolen lov ryb, velryb tedy. Jedná se o velmi kontroverzní téma, které čelí silnému domácímu a mezinárodnímu tlaku. Nicméně velryby loví i Norsko a Japonsko, kde si velrybí maso rovněž můžete dát v lepších restauracích jako na Islandu. No, Island má teď kvóty, velrybářská společnost může odlovit během léta 150 plejtváků myšoků a 168 plejtváků malých. No, když se vzpomeneme na slavného neboštíka Timmyho a pokusy o jeho záchranu a podíváme se znovu na ta čísla, tak se asi hodně lidí nad lovem extrémně chytrých velryb, které jsem slyšela dokonce v Norsku zpívat, velice zamyslí.
0: Ochutnala jsi velrybí maso?
1: No, já jsem velrybí maso v posledních letech neochutnala, já jsem ho ochutnala ku podivu v Praze za sociku.
0: Ve Vodičkově ulici, ano. Ve Frionoru, tam jsem ho ochutnal taky. No, já jsem tam chodil strašně rád na smažené mušle, takže to byly vlastně v té strouhance, v tom trojobalu obalené, vynikající. Pak jsem jednou viděl, jak to připravují a já už jsem si od té doby nedal, že mě ta slizká tělíčka prostě nějak nedělala dobře. No, ale žraloka si ochutnala, ne?
1: No, já jsem žraloka ochutnala, řidiči nám nabídli islandskou žraločí pochoutku hákarl. Jde o maso ze žraloka malohlavého. To maso se nechává několik měsíců fermentovat v zemi, jelikož je čerstvé žraločí maso kvůli vysokému obsahu močoviny jedovaté, musí projít právě tímhle procesem. No, výsledný pokrm docela zapáchá a proto se tradičně zapíjí kmínovou pálenkou, ta má název brennivín. No, já jsem se při ochutnávání žraločka obrnila, připomněla jsem si, jak chutná páchnoucí ovoce durian v Indonésii a statečně jsem ho spolkla, nicméně bych si ho k večeři nekoupila. Dávám pak přednost tedy islandské tresce anebo lososovi.
0: No to ovoce durian, tak to prý páchne pekelně, ale ty jsi mě trochu překvapila s tím žraločím masem, že je jedovaté. Já jsem žraloka nějak tady ochutnával, nějaký steak nebo něco, ale to už je taky delší
1: asi
0: dobu.
1: To bylo taky nějak marinované,
0: vůbec že to,
1: taky,
0: jo, že by to bylo
1: takhle
0: jedovaté.
1: Takhle nám to řekli, takhle jsem to vzala. Jo,
0: že pochoutkou byly, to byly takové ty brutální lovy kvůli žraločím ploutvím, kdy odřízli ploutve žraloka, hodili zpátky do vody svému osudu, což bylo totálně nechutné, ale prostě, jak se zdá, tak zejména asijský trh tady potom toužil a příroda musela stranu. No tak nevím, jak je to dneska.
1: No pravda je, že žraločí konzervy tam vůbec nikde nejsou a jsou jenom tihleti marinovaní žraloci v chlaďáku.
0: Ivana Bernátová, povídáme si o Islandu, za chvíli se budeme koupat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Slíbil jsem, že se budeme koupat, posloucháte mimochodem Český rozhlas Liberec. No Island je hlavní, nebo řekněme známý, hlavně svými přírodními termálními koupališti, tak tam jste museli, Ivano, relaxovat, neříkej, že ne.
1: Samozřejmě mnohokrát. Malé termální bazénky jsou na Islandu i v kempech, kde jsme spali. Horkou vodu příštící z hlubin země využívají Islanděné i v plaveckých bazénech a výřivkách s hezky odstupňovanou teplotou. My jsme na jednom areálu, v jednom areálu taky byli. No, nejimpozantnější je samozřejmě slavná Modrá laguna nedaleko Keflavíku. Keflavík tam je vlastně mezinárodní letiště islandské a zároveň to je bývalá americká základna. Američané, jak známo, vlastně Island opustili a dokonce Island nemá ani armádu a hlídkují tam občas i naše gripeny.
0: Modrá laguna, nenatáčel se tam ten slaďák?
1: No, nenatáčel se tenhle slaďák, co myslíš, ten byl někde...
0: Co to jmenovalo Modrá laguna?
1: Taky se jmenovalo Modrá laguna, ale to bylo někde prostě z tropů. Ale jako filmy se tam samozřejmě natáčely, teda teď nevím, jaké, to prostě nám nikdo neřekl, ale určitě jo, protože to je nádherná krajina okolo a ta Modrá laguna leží mezi vulkány, vlastně mezi činnými vulkány, bohužel. A je nádherně modrá, snáší se nad ní neustále pára. No a ty se neužíváš jenom blahodárných účinků minerálních vod, ale taky krášlících lávových kosmetických masek. Takže jsme si samozřejmě dali, podívej, jak jsem vyhlazená.
0: Krásná krasavice. Promiň, jsem chtěl dodat inteligentní.
1: No, dali jsme si taky chutné nápoje v lagunovém baru. Tam jsou většinou nealkoholické, protože ty alkoholické na Islandu jsou velice drahé. Alkohol je velmi drahý na Islandu a taky se tam prodává ve speciálních prodejnách a třeba to jedno pivo tam přijde na 250 korun, takže to je poměrně luxusní záležitost. No a musím dodat, že když v roce 2023 vybuchla nedaleká a velice nenápadná sopka Svartsengi a k Modré laguně se řítila dvěma proudy mohutná láva, tak tam narychlo Islanděné začali budovat obří valy, které ji naštěstí zastavili a Modrou lagunu zachránili.
0: Já jsem někde četl, že se z nedalekého města stalo doslova ale místo ruchu.
1: Ano, ano, hodně se o tom psalo, viděli jsme v televizi prostě mnoho záběrů té soptící sopky a té hnoucí se lávy k městu Grindavík, které bylo tou lávou zasaženo, horká hmota zavalila silnice, tam jsme viděli mnohametrové vrstvy té lávy, ještě která je ostrá, je to tam jasně vidět, které byly přehrnuty přes ty silnice, byly ty silnice i rozlámané, teď už tam Islanděné postavili mezi těmi zavalenými silnicemi, tak nějak, nevím, jak to tam udělali, jestli měli na to speciální stroje, prostě silnice nové. No, v tom městečku žilo v roce 2023 1200 obyvatel, no a teď je tam víc duchů než lidí, lidé se prostě bojí. My jsme tam tedy spali v kempu, ale já jsem teda úplně neměla z toho moc dobrý pocit. Pár lidí tam ještě v těch domech bydlí, pronajímají je pro ty zvědavce, co se tam chodí dívat. Je tam taky taková výstava velkých plakátů, jak to tam tehdy vypadalo. Já jsem si to nafotila, bylo to teda hrůzné divadlo, jak se ta sopka probudila. No, stát těch 90% domů vykoupil, aby si obyvatelé Grindavíku mohli pořídit nemovitosti v bezpečné vzdálenosti, tedy až v Reykjavíku, který je asi 30 kilometrů odtamtud a v dalších městech. No ale když se díváš na tu obrovskou vrstvu skamenělé lávy, která se převalila přes jeden dům a zastavila se těsně o druhý, a na ty prázdné místnosti některých i velice luxusních domů a taky na fotky, jak to tam vypadalo, i na fotky těch lidí, jak brečí, když opouštějí své nové domovy, na které měly hypotéky a tak dále. Když ta sopka řádila, tak ti není moc dobře na duši, protože to nebezpečí tam hrozí dál.
0: No a když ta láva přejede přes ten dům, tak ten musí schořet, ne?
1: Ten schořel.
0: A to tam bylo vidět z toho něco?
1: No, byly vidět už trosky toho jednoho domu, ale tam zase mám fotku, jak se jakoby ta láva zastavila těsně před tím druhým domem. Takže tam nebyly oběti, protože samozřejmě i Islanděné velice rychle všechny obyvatele evakuovali, ale ten Zbytky a trosky toho domu tam jsou.
0: Takže vedle domu pak, jak se to zastavilo, mají skálu teď.
1: Teď je tam skála, ani tam nemůžeš jít, protože oni tam všude mají hrazení, aby náhodou se nepropad do nějakých takových pseudokráterů, které se tam vytvořily, to už by se nikde nevynořil.
0: No za chvilku na veselější téma, já jenom připomenu, že tady je setkání u mikrofonu s Ivanou Bernátovou, no a za chvilinku tedy něco vtipnějšího dáme.

0: nevím, jestli vtipnějšího, ale rozhodně příjemnějšího než Město duchů. My jsme mluvili o přírodě, o vikinzích a tak dále, tak by mě zajímalo, jaká jsou na Islandu města.
1: Tak na Islandu jsou taková šedivá města, většinou stojí kousek od moře, jsou v něm malé přístavy, letišťátka, protože Island je v podstatě skoro tak velký, jako bylo bývalé Československo, takže jsou tam vzdálenosti takové, že kolikrát tedy musíš letět malými letadly. No, každé to město má nějaký luteránský kostelík na vršku, uprostřed šedé zvětralé lávy. No, ale jsou tam taky vysázené lesíky a zelené pastviny, na nich se pasou ovce, krávy a hlavně islandští koně, dovezené v 9. století vikingy z Irska, Shetland a Norska, a díky přísným zákonům platným od 10. století je jejich chov čistokrevný a žádný kůň vyvezený z ostrova se již nesmí vrátit, ale jsou nádherný a že je jich tam asi 80 tisíc. No a co se týká těch měst, tak moc se mi líbilo město Akureyri, které leží na pobřeží severního fjordu a je lemované mohutnými stolovými horami a je pouze 98 kilometrů vzdálené od severního polárního kruhu. No ale jsou v něm pestrovarené domky, proto se mi moc líbilo, je tam taková majestátní katedrála, taky botanická zahrada, unikátní vánoční dům plno kaváren a hospůde, kde ale malé pivo, bacha, stojí těch 200 korun nebo zmrzlina třeba 150. Takže jsem si toho moc nikdy na ochutnání na Islandu nedala. No, ovšem tam mají pivo Viking, tak to jsem si dát musela samozřejmě, protože jsem si zkoušela i vikingské oblečení v jednom muzeu, takže k tomu jsem si teda musela dát pivo jako stará vikingka. No, Akureyri je město, které je velice perfektní základnou pro další islandské dobrodružství. 30 minut od něj autem se vrhá dolů nejikoničtější vodopád bohů, Godafoss, a kousek od něj leží jezero Mývatn, lemované mnoha geotermálními poli a gejzíry, které vypadají jako z jiné planety. Jsou tam i tajemné lávové formace a unikátní pseudokrátery, jak jsem říkala, ty vznikly i v tom Grindavíku. Jedná se o vulkanické útvary, které připomínají ty klasické krátery, ale nemají podzemní přívod magmatu. No a vznikají ve chvíli, kdy ta horká láva přeteče přes mokře, třeba přes jezero či bažinu. Voda se začne vařit a následné exploze páry vymrští materiál, který vytvořil ten kráter.
0: Všimli jste si, jak Ivana používá slovník. Dejte si bacha, stojí až 200 korun. Já myslím, že to zase není tolik, tak když je nějaká významná akce, tak já mám pocit, že to pivo už nejde o moc níž. No a co samotné hlavní město Reykjavík, jak na tebe zapůsobilo?
1: Tak líbilo se mi, ale je docela malé to město, i když samozřejmě na okrajích má různá sídliště, jako všude u hlavních měst, ale to centrum je fakt malé. Nenajdeš tam moc kroků, pokud si počítáš kroky na hubnutí, což já počítám. Stojí v něm historická budova parlamentu, postavená z místního čedičového kamene, a dominantou je katedrála vysoká 73 metrů s nádherným výhledem na město, na moře a na jezero, a je inspirovaná islandskými čedičovými sloupy a ledovce a působí na návštěvníky velmi expresionisticky a klade důraz, jak jsem se dala dočetla na Wikipedii, na vyjádření takových hlubokých emocí na úkor realistického zobrazení. No, já jsem do té katedrály musela dvakrát, protože když jsem tam šla poprvé, tak tam byl pohřeb. A to bylo zajímavé, se tam přišla, byl tam takový velký vůz, vypadal jak vládní, byly tam vléčky, říkám, počkám se tam, třeba tam přijde prezident nebo prezidentka, no ale byl to pohřební vůz. No, takže jsme tam museli až za 3 hodiny, kdy ten pohřeb skončil, a pak jsme teda viděli ten vnitřek, který je tedy docela takový jednoduchý. Oni vůbec ty kostely nemají moc vyzdobené, jsou luteránské, ale samozřejmě musíš ho vidět zevnitř. Jinak ten Reykjavík je plný muzeí a galerií. Já jsem byla ve dvou budovách Islandské národní galerie. V jedné je umístěná sbírka nejslavnějších islandských malířů a pravděpodobně nejmilovanějším islandským malířem je Johannes Kjarval, který se věnoval mýtům a ikonické krajině, a proto je vyobrazen na islandské bankovce v hodnotě 2000 korun. A mně se osobně nejvíce líbily jeho trolové a elfové, kteří doslova ožívají ve skalnatém islandském městě Dimmuborgen, plném vulkanických jeskyní, kde jsem strávila celý jeden den, zatímco ostatní turisté jeli na nějaké krátery a těch už jsem měla dost, tak já jsem si sama bloudila tím skalním městem a občas jsem si dala někde nějakou kávičku, když tam byla restaurace a moc jsem si to užila. Jsou tam dokonce vánoční skřídci, kteří nosí prý dárky islandským dětem. No a v té druhé galerii, jak jsem byla, tak ta byla věnovaná nejslavnější islandské zpěvačce Björk, se kterou jsem já dělala rozhovor kdysi na olympiádě v Aténách a ta proslula mýtickými severskými kostýmy a maskami. Návštěvníci zde mohou zažít aktuálně její tři velkoformátová audiovizuální díla, včetně nejnovějších emotivních skladeb a taky jsou k vidění její ikonické masky, které zhotovil artový umělec James Mary.
0: Takže já jenom přemýšlím, co jsme zapomněli. No, jací jsou tam vlastně lidé? Jací jsou Islandané, když jsi s nimi komunikoval?
1: Tak jsou velice milí. Vidíš je hlavně v tom Reykjavíku, protože v těch kempech, kde se zastavuješ, kde spíš jsou většinou turisté, je tam teda hodně českých turistů. Takže mnohdy jsem si teda připadala jak v Česku. Ale i ti turisté jsou milí, protože ten, kdo se vydá na ten drsný islandský ostrov, tak si myslím, a spí v kempech ještě navíc a vlastně jezdí těmi půjčenými auty, kempry po těch silnicích, které jsou mnohdy škvárové a někdy i bahnité, někdy si půjčují i ta vozidla, která prostě projíždějí ty takové ty mělčí laguny a tak dále, jinak se třeba do Duhových hor nedostaneš než takovými vozidly. Tak si myslím, že i ti Češi byli takové velice milí, neměli žádnou špatnou náladu, naopak. No a ty Islanďané, samozřejmě, když je slyšíš mluvit, tak jim teda vůbec nerozumíš, je to příšerná řeč, ta islandština, něco jako norština nebo švédština, ale všichni mluví anglicky, tak se s nimi domluvíš, dokáží ti poradit a je tam všude čisto, prostě nikde nevidíš nedopalky, lidé si té přírody váží, takže fakt Island se mi moc líbil.
0: Tak jsme to vzali od papuchalků přes velryby, žraloky, sopky, vodopády, ledovce, kostely, přes umění. No, takový pestrý obrázek o ostrově, kde vane, jak si říkala, drsný severský vítr, tak přinesla do studia Českého rozhlasu Liberec do setkání u mikrofonu Ivana Bernátová. No, musím se zeptat, protože já nevím, jestli to říkala teď nebo v tom předchozím povídání, stařenka, tedy musím říct, stařenka naprosto neuvěřitelná, živelná, dynamická, sportovně založená, hlavně obrovská cestovatelka. Prosím tě, kdy už skončí s tím cestováním? Ještě nejsi unavená?
1: Nejsem, dám se teď oraz trošku český a pak se chystám z vnuky za Vikingy do Dánska, protože mě naladili ti Vikingové na Islandu a na podzim se chystám do Patagonie, tedy jedeme Chile, Argentinu celou až pomalu k Antarktidě.
0: No, předpokládám, že zvát tě nemá cenu, prostě přijdeš a hotovo.
1: No, už se těším.
0: Ivana Bernátová a Pavel Kudrna, děkuji za pozornost a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Při letecké nehodě na Semilsku v sobotu zemřel člověk. Pošta v Dubé bude provozovat tamní podnikatelka. V Liberci se budou opět dražit autovraky odtažené z ulic města. Odpoledne bude polojasno, večer oblačno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. V sobotu večer zemřel po pádu dvoumístného ultralehkého letadla jeho pilot. Podle policejní mluvčí havaroval krátce po vzletu z letiště v Šeň na Semilsku. V letadle byl sám. Zdravotnická záchranná služba u nehody zasahovala. Záchranářům se ale muže nepodařilo oživit. Příčinu a okolnosti nehody zjišťují kriminalisté ze Semil spolu s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dříve na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, říká starostka Dubé Irena Žalovičová za ODS.
4: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
2: Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město z ulic města odklízet v roce 2021, říká mluvčí magistrátu Jana Korymová.
5: Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě.
2: Dnes končí lhůta, dokdy se Češi žijící v zahraničí můžou zaregistrovat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Volit do senátu přímo ze zahraničí ale možné není. To znamená, že pokud volič chce hlasovat, je na zvláštním seznamu a musí přijet do Česka. Hlas pak do urny může hodit v jakémkoliv obvodu, kde se volby konají. Sport. V New Yorku dnes startuje poslední Grand Slam tenisové sezóny US Open. Během úvodního dne se na něm představí celkem 5 Čechů. Jako první se na kurty dostanou Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka. Oba zápasy začnou po 17. hodině českého času. Později večer se v New Yorku představí ještě Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Karolína Plíšková. Počasí. Odpoledne bude polojasno, místy oblačno, večer čekáme přibývání oblačnosti, nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V horním centru Liberce je uzavřená část Šaldova náměstí. Není možné odbočit do Husovy ani Jablonecké ulice. Objížďky jsou vyznačené. Omezení by mělo skončit v noci z pondělí na úterý. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemné nedělní poledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Mnozí z vás se krom dobrého oběda možná těšili také na hodinku hudby, kterou si vyberou oni sami. Tak tedy je to tady. Písničky na přání jsou připravené. Příjemný poslech.

0: viac môj.
1: Tak my jsme číslo rozhodně nezměnili, myslím tím písničky na přání, a na rozdíl od Richarda Millera si myslím, že to tak lehké zase bude, protože to společně určitě dnešní polední písničky na přání zvládneme. No a pokud je nestihneme všechny splnit, všechna vaše přání, tak určitě budeme mít čas znovu po 17. hodině. No ale když už jsem říkala, že jsme nezměnili to číslo, tak vám ho přece jen pro jistotu zopakuju. Číslo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec je 22 155 37 22. K dispozici nabízíme ještě další číslo, a to 90 011 04, kam posíláte SMS-kové zprávy, tedy svá SMS-ková přání, a to ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera a váš text. No a pro psavce je připravená e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a pokud byste nevěděli, komu dnes poslat písničku k svátku, tak vězte, že to jsou všechny ženy jménem Vladěna.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, posloucháte písničky na přání a já už vítám ve vysílání naši posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Jano, tady je Tě Friedlantu. No, já jsem včera byla, Jano, na Bezdězu, na tom festivalu. To bylo tak nádherný s kamarádkou. My jsme si to užili. No, prostě bylo to bezvadný. A přišla jsem domů až půl třetí.
0: Jste to flamendry, jak už jsem říkala.
1: Ano,
0: a koho
1: ano.
0: Jste tam slyšela třeba na tém, na Bezdězu?
1: I Singo, pak tam byl Daniel Landa, Tomáš Klus, Miraj.
0: Miraj, nabídka více než skvělá.
1: Ano. A i všechny, co tam byly, ty jako prostě ty pořadatelé a ty, co tam prodávali, tak bych všem chtěla všem moc poděkovat, co tam byly, i ty účinkující všem poděkovat. Je to bylo skvělý. A i vám do rozhlasu poděkovat, že to bylo skvělý. A byla by ta písnička jako poděkování vám, vašim kolegyním a kolegům a všem, co si necháme hrát. Ale paní Jindřiše do Jindřichovic taky posílám a Romaně Lamačovi a celému zdravotnímu personálu do Jindřichovic a všem lidem, co tam jsou. A bylo by to i pro mě sourozenci a všem mým příbuzným s rodinami.
0: Dobře. Děkuju. Nechala jste se inspirovat včerejším programem, vybrala jste Miraje, tak písničku právě spouštíme. Děkuju za zavolání, zase někdy příště. Naslyšenou.

0: Kapela Miraj a slovenský umělec Myself. Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Já už mám ve vysílání dalšího hosta. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Jano, teda Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro všechny známí a přátelé, co si dáváme hrát. A dneska speciálně pro Dášu z Traumačky, která včera oslavila krásný narozeniny. Takže Dášiku, hodně zdraví, štěstí, lásky. Dárek jsem předala, takže to ještě ten hudební dáreček malej, co jí mohu udělat radost a všem přeju krásný zbytek neděle i vám.
0: Děkujeme za zavolání, příjemnou neděli a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Keby bylo něco,

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vámi je Český rozhlas Liberec, posloucháte Písničky na přání, no a já teď čtu z naší e-mailové pošty. Píše nám posluchač Ben Vokal z Hrádku nad Nisou a přesně píše: chtěl bych nechat zahrát písničku od Karla Gotta Být stále mlád pro všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec a i vám do rádia. Moc rád vás poslouchám, tak to jsme samozřejmě rádi a písnička je tady.

Nesmrtelná píseň a nesmrtelný interpret Karel Gott. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a na naší e-mailovou poštu napsala stálá posluchačka paní Silva. Píše, ve stínu stále probíhající války na Ukrajině i já přemýšlím, jak aspoň malinko pomoci a aspoň mi to dalo poznat trochu mladou ukrajinskou hudbu v západní spolupráci. A tak jsme vybrali jednu píseň, Ed Sheeran a Taras Topolia.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání, tak tohle byla Marcela Holanová. No a teď k nám dorazilo takové poněkud záhadné přání, je anonymní, nepodepsané, je velice krátké, je tam napsáno jenom Bonnie M, Somewhere in the World. Tak bohužel právě tuhle píseň jsme v našem hudebním archivu nenašli, ale vybrali jsme jinou píseň od Bonnie M. Já věřím, že se posluchači bude také líbit, tak příjemný poslech.

0: Stále jsou s vámi písničky na přání Českého rozhlasu Liberec a já už ve vysílání volám další naši posluchačku. Dobré odpoledne.
1: No dobré odpoledne, Janičko, zdraví vás Iva z Harachova a všech ty posluchače. A já bych vás poprosila o písničku od Karla Kahovce Modřínu Háj a chtěla bych si to poslat sobě i těm, komu se to líbí.
0: Správně, člověk si má každý den splnit alespoň jedno přání. Tak, vy už máte dneska splněno.
1: No, já už mám splněno.
0: Tak děkujeme za zavolání, přeji příjemnou neděli.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Blíží se 13. hodina a po aktuálních zprávách s Miroslavem Holubcem, tedy 4 minuty po 13. vás už u sebe na zámku přivítá hostitel František Kinský, tak já věřím, že se na to těšíte. No a já se na vás budu zase těšit hned po té návštěvě, tedy po 14. hodině. Tak příjemný poslech.

0: Michali, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Jablonec od září rozšíří poptávkovou dopravu. Radnice v Novém Boru navýšila počet míst na třídění odpadu. Premiér Babiš potvrdil pravidelné schůzky s prezidentem. Odpoledne bude polojasno, večer oblačno s teplotami do 26 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kinastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl dosud zkušební provoz. Nově bude ráno a odpoledne sloužil hlavně pro dopravu dětí do školy a zpět. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila obarevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy.
4: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Sbírku čepců se skleněnými foukanými perlemi z Poniklé v Krkonoších můžou až do konce října vidět návštěvníci paláce Liebig v Liberci. Výstava v galerii Johann představuje tradiční pokrývky hlavy pro nevěsty i ženichy z Moravy, Krkonoš, Slovenska i Německa. Vznikla ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově jako součást festivalu Crystal Valley Week. Doplňuje scénograf Ricardo Hojnev.
5: Tady máme tři originální malé korunky. Tady je taková velmi zajímavá troj. Tak si představte, že to je takový košík. Na ten košík je nasazený misa. Celá poseta stovky barevných foukaných perlíček.
2: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér také potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno, místy oblačno, večer čekáme přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr do 7 metrů za sekundu, který během večera bude slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Janecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména

0: Česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kynský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
2: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
2: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
2: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale. Kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako lehollince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
2: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
2: Jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, když zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
2: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo

0: Kdo ví?
1: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang. To byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na Kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
1: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
1: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten Kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
1: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky, a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl, jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobou dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a ta musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ocítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlongu a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
2: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
2: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
2: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne. Ne.
2: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
2: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
2: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
2: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
2: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
2: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
2: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
2: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
2: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
2: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička, ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
2: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
2: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
2: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
2: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
2: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
2: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, které už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park byl založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
2: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
2: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
2: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
2: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
2: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich bych se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu. Jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušíte, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno s na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hnutí ANO mírně klesla podpora, roste naopak starostům. Akce Divadelní náměstí v Liberci dnes omezuje hromadnou dopravu. Turnov plánuje další část cyklostezky Greenway jezera. V noci a zítra dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno, s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Lidé v Liberci dnes musí počítat s omezením hromadné dopravy v centru města, informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Po celý den je kvůli akci Divadelní náměstí neprůjezdné náměstí doktora Edvarda Beneše. Autobusové linky 12, 14, 18 a 25 jsou proto přesunuté a jezdí po objízdných trasách.
2: Linka 12 ve směru do centra jezdí ze zastávky Malé náměstí dál ulicemi Rumjancevova, Šamánkova 5. května na Šaldovo náměstí. Zastávka náměstí doktora Edvarda Beneše je přesunutá ke kavárně Pošta. Linky 14, 18 a 25 jezdí od bazénu rovnou na Šaldovo náměstí ulicemi Šamánkova a 5. května. Zastávku u radnice neobsluhují. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Prostor za Maškovou zahradou v Turnově směrem k čistírně odpadních vod chce město využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli dopravě přes centrum města. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj trvají jednání už přes rok. Zatím projekt blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku v daném místě.
3: Máme hotovou projektovou dokumentaci, která tam přivádí cyklostezku Greenway jezera. Dojde ke kultivaci toho prostoru, který je dneska v takové šedivé zóně. Kromě toho je to i místo, kde se uvažuje o zřízení inlineové rychlobruslařské dráhy. Snažíme se tam o nějaké majetkoprávní kroky, ale je to tam složitý.
0: U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postasi. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění. Zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají také jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zpočátku zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami. Před polednem čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky a bouřky se mohou pak vrátit v noci. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Uzavírka platí až do konce roku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 14. hodině začíná pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Nabídneme vám pohádkovou anketu s dětmi, prozradíme, kde je nejdelší plot na světě a zeptáme se za vás na počasí. No a protože se dnes na cestu do svého nového domova vydala slonice Bala, zeptáme se v liberecké zoologické zahradě, jak se na cestu připravovala a co bude dál. Příjemný poslech přeje Jana Fričová.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je 11 minut po 14. hodině. Dnes ráno začala pro slonici Balu z liberecké zoo nová životní etapa. Z Liberce, kde strávila 13 let svého života, se vydala do nového domova ve Walesu. V vysílání už vítám tiskovou mluvčí liberecké zoologické zahrady Barbaru Tesařovou. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne, dobrý den.
0: Paní Tesařová, už se o tom sice mnohokrát mluvilo, ale připomeňte, proč se slonice Bala, která byla miláčkem zoo, stěhuje?
1: Těch důvodů je celá řada, ale tím nejdůležitějším je, že slon jakožto stádové zvíře by neměl žít sám. Bala patřila k jedné z posledních osaměle žijících slonic u nás v Evropě, a i když to mělo své opodstatnění, protože Bala měla opravdu velmi specifickou povahu a nikdy ve velkém stádě nemohla žít, tak přece jenom si zaslouží šanci na žití po boku dalšího sloního parťáka a sloní společnice, a ta právě na ní čeká ve Walesu.
0: Jak dlouho bude Bala cestovat a jaké nástrahy vlastně ta cesta pro ní bude znamenat?
1: Bala opustila brány zoologické zahrady dneska ráno přibližně v 8:30 a pokud vše půjde podle plánu a nenastanou žádné větší komplikace, tak by cesta měla trvat přibližně 30 hodin, takže počítáme, že do nového domova by mohla dorazit během zítřejšího dne.
0: Vám zůstalo teď v zahradě volné místo, v podstatě přivítáte v dohledné době nějaké nové slony, nebo co bude s tím uvolněným místem po Bale?
1: Nové slony nepřivítáme, protože ten sloninec pochází ze 70. let a už dnes nesplňuje požadavky a nároky na chov slonů. Pavilon čeká v nejbližších dnech důkladná technologická prověrka, která rozhodne vlastně o jeho dalším osudu. Pokud ten barák uznáme za to, že ještě stojí zrekonstruovat, tak bychom ho rádi zprvu přebudovali na návštěvnické centrum, ve kterém budeme návštěvníky informovat o historii chovu slonů, ale i o budoucích plánech a rozvoji zoologické zahrady. Ale samozřejmě v tom delším horizontu počítáme s tím, že toto místo bude sloužit zvířatům a domov by zde měli najít další africké druhy zvířat, jako žijí v okolních expozicích.
0: Tak my se budeme určitě se všemi návštěvníky těšit na změny v zoologické zahradě a určitě se budeme na ně ptát a budeme spolu znovu hovořit. O cestě slonice Bali do Walesu hovořila mluvčí zoo Liberec Barbara Tesařová. Já vám mnohokrát děkuji za rozhovor a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme za zájem, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nás tří.
1: Počasí.
2: A já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám meteoroložku Kláru Bubnovou a moje otázka je obvyklá. Jak je právě teď v Libereckém kraji?
3: Tak dobré odpoledne. Aktuálně máme většinou oblačno. Teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni, na horách mezi 19 a 22. No a fouká mírný vítr od jeho západu, srážky se nevyskytují.
2: Jak to počasí se změní směrem k večeru a jak bude v noci?
3: Tak do večera většinou polojasno nebo oblačno, měnit se to počasí začne až během noci, zítra nás bude přecházet studená fronta, tak už během těch nočních hodin se začne postupně zatahovat a ráno může na jeho západě kraje už pršet, teploty potom v noci klesnou mezi 16 a 13 stupňů a na horách mezi 13 až 10.
2: Znamená to, že poslední den prázdnin proprší?
3: Hlavně ta jeho první polovina, kdy tedy během rána a dopoledne by většinou mělo být zataženo s deštěm. Ojediněle to mohou být i bouřky, no ale už někdy před polednem čekáme, že ty srážky budou od západu postupně ubývat. Po zbytek dne už by mělo být většinou polojasno a pokud se ještě vyskytnou nějaké přeháníky, tak jen výjimečně, a to spíše na horách. Až potom někdy v nočních hodinách na úterý může být přeháněk opět o něco více. No a zítřejší teploty mezi 22 a 25 a na horách mezi 17 a 20.
2: Když bychom jenom krátce nahlídli ještě do toho příštího týdne, tak za jakého počasí půjdou děti do školy?
3: Tak to počasí bude poměrně pěkné, většinou tedy to bude polojasno nebo oblačno, přeháníky jenom výjimečně, no a teploty by se měly zastavit někde pod tou letní hranicí 25 stupňů. Odplovat by se mělo potom až někdy k víkendu.
2: Aha, tak mnohokrát děkuji, taková je předpověď počasí, novinky a aktuální informace nám prozradila meteoroložka Klára Bubnová. Děkuji ještě jednou, přeji příjemné nedělní odpoledne do Ústí nad Labem. Naslyšenou.
3: Vám také naslyšenou.
2: Tak předpověď počasí máme za sebou, no a za chvilku už budeme pátrat po tom nejdelším plotě na světě. Posloucháte Český rozhlas Liberec.

Posloucháte Český rozhlas Liberec, je neděle 30. srpna, no a zítra je ještě jeden, úplně ten poslední, nejposlednější den letošních letních prázdnin. No a možná jste ho s dětmi chtěli strávit ještě na výletě a třeba jste se chtěli vypravit do Krkonoš, tak pro vás tady mám důležité upozornění. Objevilo se totiž toto sdělení. Upozorňujeme cestující a návštěvníky Krkonoš, že od 31. srpna do 31. října tohoto roku bude z důvodu opravy komunikace zcela uzavřená silnice z Horních Míseček na Zlaté návrší. Proto po dobu této uzavírky nebudou autobusové spoje pokračovat z Horních Míseček na Zlaté návrší. Pro cestující to znamená to, že od začátku září bude možné autobusem dojet pouze na Horní Mísečky a dále bude nutné pokračovat pěšky. Další informace najdete na stránkách města Rokytnice nad Jizerou a nebo na webu idol.cz. Tak třeba je to pro vás dobrá informace, třeba jste ani tak daleko autobusem jet nechtěli. Nicméně teď už si dáme Bílý květ a Mira Žbirku.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tak si představte, že tahle ta píseň Eldorado má kořeny v německé disco scéně. Původní skladbu s názvem Eldorado totiž vydala v roce 1980 německá skupina Gumbeidensband. No a Valdemar Matuška z Kamarády táborových ohňů ji naspíval o dva roky později v roce 1982 s textem Ivo Fischera. Říká se, že v Československu 80. let si lidé tuto melodii a refrén povědomě spojovali s touhou po svobodě, vnitřním klidu a úniku z tehdejší šedi normalizace. Tak vidíte to, co všechno se ukrývá v písních. Pojďme však k další reportáži. Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Tak pokud ne, poslouchejte pozorně, protože už za chvíli vám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Americká divčí kapela Pussycat zpívala o řece Mississippi, no a o vodě bude také naše další zpráva. Ve Stráži pod Ralskem v úterý 1. září nepoteče voda. Odstávka se týká celého města a začne v úterý 1. září ve 3 hodiny ráno a skončí ve středu 2. září ve 4 hodiny ráno. Vodohospodáři budou opravovat vodovodní řad a zajistí zásobování pitnou vodou cisternami. Kvůli odstávce pitné vody bude v úterý 1. září ve Stráži pod Ralskem uzavřené. Tamní městský úřad, turistické informační centrum, městská knihovna a sběrné místo. Oproti tomu bude ordinace pana doktora Breta fungovat v běžném provozu. Pokud jste nezachytili úplně všechny informace, tak je najdete na webu obce Stráž pod Ralskem, tedy www.strazpr.cz. Tak to byla krátká aktuální informace, které se vám snažíme v Českém rozhlase Liberec přinášet vždy tak, aby vám byly k dobru a abyste se podle nich mohli zařídit. Teď už ale pojďme na další anketu s dětskými respondenty. A nejprve se vás zeptám, zda jste v dětství rádi četli pohádky třeba Boženy Němcové anebo Karla Jaromíra Erbena. Tak právě pan Erben, ten je autorem pohádky Boháč a chudák, která je o dvou bratrech, o štěstí a bídě. V roce 2005 tuhle pohádku natočil režisér Zdeněk Zelenka. Bohatství, tak to je i dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Brázdovou.
1: Kdo je boháč?
2: Boháč? Boháč je ten, co má hrozně peněz.
3: Boháč je advokát.
4: A kradou mu ty peníze, protože je strašně moc bohatý.
1: Kdo je v Česku nejvíc bohatý?
2: Král.
3: Táta nám to říkal, ale už si to nepamatuju.
4: Advokát, náš starosta.
1: Jsou všichni bohatí lidé i šťastní?
4: Jo, jsou, protože pak si můžou něco za to koupit.
1: A jsou peníze všechno na světě, nebo jsou i důležitější věci?
4: Jo, jsou. Náhrdelník.
1: A můžeme si třeba za peníze koupit i zdraví?
4: Rozhodně ne.
3: Můžem koupit proto léky, protože pak můžou být zdraví.
1: Co je důležitější než bohatství?
4: Práce.
3: Život.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Daniel Hulka se pro tuhle divadelní sezonu 26-2027 chystá oživit své nejslavnější role, a to jak roli Drákuly, tak po 22 letech také hraběte Monte Krista, takže ho znovu budete vídat v charismatických rolích na českých muzikálových jevištích. No a když už jsme u té hudby, tak mi dovolte, abych vás pozvala ještě na jednu reportáž, kterou budeme vysílat v 2 hodině dnešního odpoledního bloku, a to bude pozvánka na poslední koncert Vrchlabského hudebního léta. Ten se odehraje dnes v klášterním kostele ve Vrchlabí. A poslední nedělní prázdninový večer, jak už jsem řekla, je tradičně věnován hraběti Václavu Morcinovi a jeho příteli, skladateli Vivaldimu. Tak nás poslouchejte i po 15. hodině. Posloucháte Český rozhlas Liberec.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Monika Fousová se v roli návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Při letecké nehodě na Semilsku v sobotu zemřel člověk. V Liberci se budou opět dražit autovraky odtažené z ulic města. Na příjezdu do Semil kontrolují rychlost dva nové radary. V noci a dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. V sobotu večer zemřel po pádu dvoumístného ultralehkého letadla jeho pilot. Podle policejní mluvčí havaroval krátce po vzletu z letiště v Šeň na Semilsku. V letadle byl sám. Zdravotnická záchranná služba u nehody zasahovala. Záchranářům se ale muže nepodařilo oživit. Příčinu a okolnosti nehody zjišťují kriminalisté ze Semil spolu s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město z ulic města odklízet v roce 2021, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě.
1: Dva nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil. V ulicích Kozákovská a Božkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrcholu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic, vysvětluje Sábl.
4: Byla poptávka těch obyvatel, kteří tam bydlí, že mají pocit, že tam lidi jezdí rychle, takže z toho důvodu jsme to tam instalovali, tu poptávku potom od těch místních lidí registrujeme dlouho. Ono je to dáno i, že na těchto dvou ulicích vlastně není chodník, takže lidi se tam pohybují po silnici a je to pak nebezpečný.
1: Po noční střelbě do davu na taneční akci na severu Švýcarska zemřela 22-letá žena. Záchranáři převezli do nemocnice 5 lidí, někteří mají těžká zranění. Na sociální síti X o tom informovala švýcarská policie, ta teď pátrá po pachateli nebo pachatelích. Zároveň vyšetřuje motiv činu. Variantu teroristického útoku ale považuje za nepravděpodobnou. Střílelo se na hudební akci ve městě Aarau na severu Švýcarska, asi 40 kilometrů západně od Curychu.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami. Předpolednem čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přeháňky a bouřky se mohou vrátit v noci. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I druhá hodina odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec je programově bohatá. Chybět nebude odpověď na otázku, jak je to doopravdy, ani vhled do rozhlasového archivu. Pozveme vás na poslední koncert letošního vrchlabského hudebního léta i na filmový festival, který se na přelomu září a října odehraje v Liberci a okolí.

0: Ameriky v rámci 29. ročníku festivalu Sportfilm. Festival navazuje italskou tematikou na letošní zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina.
1: Slyšeli jste úplný závěr festivalové znělky letošního ročníku festivalu Sportfilm Liberec, který se uskuteční od 30. září do 4. října v Liberci, v Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou. Nabídne 50 snímků v 6 soutěžních kategoriích, přihlášených jich ale bylo mnohem víc.
2: Letos máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa, což je vlastně polovina existujících států světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Bal a pokračuje představením festivalových hostů.
2: Tak víme, že Gianni Merlo, což je prezident celosvětové novinářské asociace sportovních novinářů, přiveze právě svého přítele Alberta Tombu, takže na to se moc těšíme. Bavíme se o účasti, protože letos by se to mělo všechno odehrát v italském stylu, o účasti Aleny Šeredové a jejího syna Luise Buffona, fotbalisty a samozřejmě české hvězdy. Všechny uvedou svoje filmy, to znamená Trojanové, Kolečkové, Prachařové.
1: Sedmičlenná porota bude vybírat vítěze, kteří se zúčastní mezinárodní soutěže v Miláně. Co dělá sportovní film dobrým filmem, to říká porotce a režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika.
3: Ten sport zasahuje opravdu do všech jako ještě lidských činností a těch starostí a to, co se může při tom sportu stát, že vlastně na tom prvním místě je to jenom a jenom emoce. Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala nějakým příběhem, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak a musím říct, že tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Je to absolutní nářez a ta úroveň je strašně vysoká.
1: Festival se koná od roku 1998. Od jeho zrodu je přítomný bývalý ředitel festivalu Vladimír Boháč.
4: My těch 23-24 ročníků dělali sami ve dvou. Dostali jsme ten festival opravdu i do té Itálie. No a mám samozřejmě radost, to je velice příznivý a krásný pohled na to, jak se to rozvíjí.
1: Mimo projekce filmů nabídne festival i výstavu olympijských plakátů doplněných o plakáty sportovních filmů oceněných Oscarem nebo fotek českých sportovců z letošní zimní olympiády. Součástí bude i konference s názvem Identita o mentálním zdraví. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 15:30 je s vámi Český rozhlas Liberec. Klášterní kostel ve Vrchlabí se letos už po 31. změnil v koncertní síň vrchlabského hudebního léta. Poslední nedělní prázdninový večer je už tradičně věnovaný hraběti Václavu Morcinovi a jeho příteli, skladateli Antoniu Vivaldimu.
1: V ambitu vrchlabského kláštera s historikem Jiřím Loudou, ten velký portrét Václav Morcin.
2: Ano, to je vlastně jedna z takových nejvýznamnějších postav rodu.
1: Velký milovník umění a také přítel Antonia Vivaldiho.
2: Pomalinku se ta informace dostává do širšího povědomí, že tady máme takovéto přímé vazby českého hudebního prostředí a slavného nebo jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. Tam nešlo jenom o přátelství, ale hrabě Morzín Antonia Vivaldiho přímo zaměstnával. A Vivaldi byl vedoucí soukromé kapely Václava Morzína. On tu práci kapelníka vykonával do značné míry na dálku, ale byla to spolupráce několika letá, intenzivní a přinesla spoustu dobrých plodů.
1: A svítečným varhaníkem, ředitelem Vrchlabské základní umělecké školy Radkem Hanušem v klášterním kostele svatého Augustina. Čtveroročních dob věnování Václavu hraběti Morcinovi.
3: Ano, dokonce je to na titulní straně toho celého opusu 8 napsáno. Jsme na to samozřejmě právě hrdí, i protože hrabě Václav, jeho ostatky se nachází tady v rodové hrobce. A už při té slavnosti inaugurace augustiniánských mnichů 28. srpna 1714 zněla hudba právě kapely hraběte Morcína. O tom kronikář píše, že kapela, která nemá v království českém srovnání. A my jsme se rozhodli, že si spojenectví Antonia Vivaldiho a hraběte Václava Morcína budeme připomínat každý rok. V okruhu našich přátel je spousta muzikantů, kteří rádi si přijedou zahrát. Takže by lidé v dnešní době si mohli udělat obrázek, jak to asi kdysi vypadalo.
1: No a tentokrát nabídne dnešní večerní slavnostní koncert Vivaldi et Morcin in memoriam od 19 hodin tady v klášterním kostele setkání dvou výrazných osobností české hudební scény, klarinetistky Anny Paulové a klavíristy Ivo Kahánka. Program nabídne barokní eleganci, romantickou hloubku i hudbu 20. století a chybět samozřejmě nebude ani dílo Antonia Vivaldiho. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
5: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán.

0: Mluvit o písni dávno jako o písni nestárnoucí je mi až skoro ostudné, protože i interpreti, sama kapela Olympic, to už není snad ani nestárnoucí. Ty mají tolik elánu na rozdávání, což je vidět na každém jejich koncertě, i to bude určitě vidět na chystaném turné. No ale teď je čas na to, abychom se ponořili do rozhlasového archivu, což jsme samozřejmě ani dnes nezanedbali, a jako téma jsme si vzali prázdniny. Ty pomalu končí a s nimi i éra letních táborů. Dětem na ně ale určitě zbyde spousta vzpomínek a některé z paměti nevymažou ani v dospělosti. Má to tak i Ivan Mládek, který si před lety v našem zábavném pořadu jeden konkrétní zážitek vybavil.
1: Já jsem se vždycky snažil jako být hodnej, dobrý, vzorný, a vždycky jsem udělal nějaký malér. Jo. Si vzpomněl, jednou jsem byl na táboře nějakým a měli jsme tam strašně přísného učitele, vedoucího toho našeho oddílu, a jako dusil nás tam celý ty prázdniny a hlavně nás strašil, když jo, měl takový notýsek, tam si dělal čárky, když někdo něco udělal špatného, když někoho viděl, jak já nevím, třeba někde, někam šel na záchod, kam se nesmí, nebo někam plivnul, jo, nebo udělal nějakou nespůsobnost při jídle, tak pořád čárky, říkal, kdo bude mít 10 čárek, tak hned, že to půjde do školy a hned dostaneme první čtvrtletí dvojku z mravu, jo, takže jsme se ho všichni báli a nejvíc těch trestných bodů vždycky jsme schytali při jídle, že jo. On dával čárku, jsme cinkli v otalíř lžící, nebo když jsme mlaskli, nebo když jsme něco vyjeli, nebo tak. Takže ale hlavně nejvíc bodů trestnický schytali ty, který seděli vedle něj, to byl takový dlouhý stůl, že? Takže jsme v umejvárně vždycky strašně spěchali, aby jsme tam byli co nejdřív, protože kdo přišel poslední dva vždycky seděli vedle něj a ty měli jednu čárku za druhou, že? Za mlaskání a za krkání. A ta, no a jednou já, jak jsem se zdržel v umejvárně díla, měl jsem tu smůlu, že prostě já vzorný šplhoulek, takový jsem seděl vedle něj a teď jsem si dával hrozný pozor, abych nemláskne cink, jo, a měli jsme knedlíky nějaký a samozřejmě jedlo se tam lžící jenom, jo, a tak jsem si dával strašný pozor a když jsem krájel ten knedlík, tak jsem mu vstřelil ten můj knedlík do jeho talíře, když on se nedíval zrovna, jo, a otočil se naspátek, když jsem se obral zpátky, jo. No a tak vůbec nemělo cenu mu vysvětlovat, že byl můj, že ne. Prostě tak řval, já jsem v životě ho tam neslyšel tak řvát, jo, na mě, který byl tak hodný, jo. A on se tak vytočil, že zapomněl mi udělat tu čárku, jo.
2: To je dětství Ivana Mládka, jo. Tohle.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je neděle 30. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. No a zítra v pondělí 31. srpna je ten opravdu poslední prázdninový den. A možná ho chcete ještě strávit s dětmi, než půjdou do školy. A tak pro vás mám jeden tip na zítřejší výlet. Městské muzeum mimo ně láká na interaktivní výstavu Z hůru do středověku. Je plná zajímavostí, aktivit a zážitků, kde si středověk návštěvník nejen prohlédne, ale také vyzkouší a osahá. Expozice ukazuje, jak se žilo rytířům, řemeslníkům, králům i obyčejným lidem. Na výstavu navazuje tematická stezka po stopách středověku. Je to zhruba 3 kilometry dlouhá dobrodružná cesta se 13 stanovišti. Vede od vývězky městského muzea podél Ploučnice až do volnočasového areálu Mimoň. Po celý týden je Mimoňské muzeum otevřené od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Tak já věřím, že třeba se vám tenhle tip na poslední prázdninový výlet bude líbit. No a teď už, jak je to doopravdy? Jak je to doopravdy tentokrát s parkováním na veřejných komunikacích? Kdo má kde právo parkovat a kde neparkovat? Tak o tom nás dnes pravidelném nedělním seriálu poučí Jan Křemen.
1: Soused mi parkuje před mým domem a to přeci nesmí. Řidiči často věří, že to místo před barákem je jejich. Ve skutečnosti ale veřejné parkovací místo není nikomu vyhrazené, pokud není označeno dopravní značkou. Co když vám soused svým parkováním opakovaně stěžuje život, třeba znemožní výhled při výjezdu nebo přístup ke vchodu? I bez cedule se někdy můžete bránit. A to i přesto, že zde platí, že na veřejné komunikace první bere. Pokud soused parkuje na ulici nebo veřejném parkovišti před vaším domem, má na to stejně jako vy právo. Zákon nezná nárok na vlastní místo před domem. A i když tam parkujete roky, nemáte žádné přednostní právo na zaparkování svého vozidla. Pokud ale někdo svým autem systematicky překáží, například blokuje vjezd na pozemek či do garáže, znepřehledňuje výhled při výjezdu nebo neumožní bezpečné vystoupení dětí, už to může být problém. Právě takové jednání může být vyhodnoceno jako přestupek podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Například z důvodu stání blíže než 5 metrů od křižovatky, bránění v přístupu nebo výjezdu. V krajním případě může dokonce jít o zneužití práva, například pokud někdo parkuje na schvál ve výjezdu a podobně. Pokud jste osobou s těžkým tělesným postižením a pokud vlastníte průkaz ZTP nebo ZTPP, máte právo požádat obec o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v blízkosti bydliště. Tato místa se označují dopravní značkou a jsou určena výhradně pro konkrétní vozidlo. Pokud tam někdo cizí zaparkuje, hrozí mu pokuta a velice často i odtah vozidla, což v samotném důsledku dotyčného může přijít i na několik tisíc korun. A pak je tu ještě jedno řešení. Jsme lidé, a tak se zkuste domluvit. On, ten soused, často ani nemusí tušit, že vám způsobuje problémy. Pokud to nepomůže a vy se domníváte, že soused svým jednáním porušuje dopravní předpisy či vaše práva, obraťte se na městskou policii, která může přestupek řešit přímo na místě, případně může dokonce uložit pokutu, ale i zde platí, že musí dojít k porušení již zmíněného. Tedy, že je vám bráněno ve vjezdu na váš pozemek či do garáže nebo k omezení výhledu. V jiném případě vám policie nemůže pomoci. Mezi rodinnými domky se ale určitě dokážete se svými sousedy domluvit. Na sídlišti už asi ne, protože tu každý den probíhá boj o to, kde zaparkovat.
2: Český rozhlas Liberec.

Posloucháte Český rozhlas Liberec. Za 8 minut k mikrofonu tady ve studiu usadne Miroslav Holubec, aby vám přinesl další aktuální zpravodajství z domova i ze světa. No a co jsme si do odpoledního bloku našeho vysílání připravili, tak to jsme vám všechno řekli, všechno jsme odvysílali a teď už se můžete těšit na Patrika Rozehnala, který se 4 minuty po 16. hodině přihlásí s aktuálním s dnešním vydáním Hvězdných návratů. A tentokrát vám představí život a práci herce Jaroslava Moučky. No a Jana Fričová, ta vám samozřejmě přeje příjemný poslech tohoto pořadu a těší se s vámi znovu naslyšenou při dnešních druhých písničkách na přání, které začnou 4 minuty po 17. hodině. Tak tedy příjemné nedělní odpoledne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec od září rozšíří poptávkovou dopravu. Poštu v Dubé bude provozovat tamní podnikatelka. Zoo Liberec dnes opustila slonice Bala. V noci a dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Od září rozšíří poptávková doprava v Jablonci nad Nisou své služby. Nově bude možné objednat si 7-místný vůz i z autobusového nádraží do oblasti Kinastu a do Lukášovského údolí a zpátky. Město reaguje na požadavky obyvatel. Podle mluvčí jablonského magistrátu se tak počet oblastí, kam poptávková doprava jezdí, zvýší na 7. Od 1. září se navíc změní režim poptávkové dopravy mezi Rychnovem nad Nisou a Kopaninou, kde byl doposud zkušební provoz. Nově bude ráno a odpoledne sloužit hlavně pro dopravu dětí do školy a zpět. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dřív na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, říká starostka Dubé Irena Žalovičová za ODS.
3: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
1: Zoo Liberec dnes ráno opustila slonice Bala, která v zahradě žila 13 let. V přepravním kontejneru se kamionem vydala do nového domova v zařízení Skandavale ve Walesu ve Velké Británii. Slonice tam čekají rozsáhlé travnaté výběhy a možnost pravidelných procházek v přilehlých lesích. Především ale možnost sociálního kontaktu se starší slonicí Vali, která teď stejně jako Bala žije bez společníka vlastního druhu, pokračuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.
4: Slon jakožto stádové zvíře by neměl žít sám. Bala patřila k jedné z posledních osaměle žijících slonic u nás v Evropě a i když to mělo své opodstatnění, protože Bala měla opravdu velmi specifickou povahu a nikdy ve velkém stádě nemohla žít, tak přece jenom si zaslouží šanci na žití po boku dalšího sloního parťáka a sloní společnice a ta právě na ní čeká ve Walesu.
1: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami, předpolednem čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky a bouřky se mohou vrátit ještě v noci. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Chotyni na Liberecku se střetla dvě osobní auta, projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
6: No kručí pysek, co to povídáš? Co to meleš?
5: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
6: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? A přijdu domů, tady tma!
5: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
6: Vítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
5: Jsem tady, tak jaký rozruch?
6: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. Já, no, jak jsou v těch bílých pláštích?
5: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
6: Ty víš, pendrek!
5: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
6: No to nejsem nikomu pro legraci.
5: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
6: Já se snad zblázním!
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podá.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.

0: Nazdar, Ložiku.
1: Nazdar, to je hrozný.
0: Co je hrozný?
1: No úroveň těch lidí, co máš tady.
0: Co se ti stalo?
1: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
0: No počkej, koho to myslíš?
1: O toho tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
0: Soudru Kubánku, na moment.
2: Dobrý den.
0: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
2: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
1: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
2: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
0: Kdo ty máš u sebe? Ukaž.
3: Lojzo, to není metlice.
1: Že?
3: No to je lipnice roční.
1: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
3: Tu máš.
1: Tyhle to je. Ukáž. No jo, to je lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
4: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
5: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
6: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
5: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
6: Před jakou vrátnicí?
5: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
6: Ale ne. Tohle, co je před vámi, to je chalupa zámeček.
5: To je zámeček. V tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny, jen pro náročné.
6: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
5: No a nezbláznil jste se, že tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane?
6: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
5: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
7: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
5: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
7: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku, a ne do chatrče.
5: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
7: No, žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
5: No, tak já pomalu půjdu, pane.
7: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
5: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty. Nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
6: No kde? No venku, pod čírákem.
7: Bude to pro ně náramně romantické.
5: Tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
6: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
5: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
7: No tak to máte pravdu, ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
5: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
7: A udělal jste to někdy?
5: Ne.
7: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň

0: Aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
1: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
0: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
1: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
0: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za zvíko přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
4: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
5: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
4: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Teď ta ženská mě chce snad přivotrávit.
5: No. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbánu.
4: Malý se k něj karbán.
5: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
4: Vanýska. No teďka ho nekapíruje ani sládek, ani klouda, natož ženská.
5: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdál, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
4: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas...
5: Já, že mám pronikavý hlas.
4: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
5: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
4: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Hergo. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
5: Koukej, díkou se dál, jo?
4: No co? No tak ty mě už před myslokom si mám stoupnout.
5: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
4: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a mám špojevenek.
5: Hm. kdyby to tak viděl, nebo škarez.
4: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
5: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
4: Nepřeháněj náhodou, 49.
5: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
4: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
5: No když je ti se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
4: No náhodou jen si nemyslí. Ženské chemíčeš nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
5: tak běž. Je, abys nezmečkal!
4: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
6: Evžene,
7: no?
6: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
7: no,
6: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
7: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
8: Počkat, z jakého kroužku?
6: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
8: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Abyste rozuměl, já a Maruš...
6: My
8: spolu chodíme.
7: Ale no, ty to vím, do šachovýho kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
8: Každý úterý.
7: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
8: Pane Boule, abyste rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
7: No.
8: My spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
7: Ale proč?
8: Se, jestli chcete.
7: Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
8: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
7: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? Ano, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
8: Ano, já
7: no,
8: už
7: Maruš je určitě. Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
8: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
7: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
6: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak laskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
7: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
6: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
7: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
8: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
7: Jo, vy jste taky unavenej.
8: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
7: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
8: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál
7: nemůžu. No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
8: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
7: Co?
6: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
7: No?
6: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
7: No.
6: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
7: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Heleď, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
6: Ježíšmarja, co pak nechápeš, že láska, to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
7: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. No. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
8: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
7: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jauza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne. Sakra, no.
8: Pane Bože, ne. Holuby ne. On pryč.
6: Emile.
7: Hele, on je pryč?
6: Emile.
7: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
6: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
9: Kde jsi byla?
10: U Holiče.
9: A proč jsi na autobusem?
10: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
11: No co koukáš jako lupič, to jsem mi tam měl nechat stát půl šestý.
10: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
12: Proč to? Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
9: To byste se nestíhli nosit.
10: V efektu se o ně ženský prali.
9: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
10: Jo, co si uvaříš, čiháku?
9: Ančo!
12: Tam mu ale dává kapky, co?
13: A má co chtěl, víc si o to koledoval.
9: Já.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
4: Já to beru.
5: Já taky.
6: Abyste si neudělali kýlu.
7: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
5: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
7: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
5: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
4: No tak pojď do hospody.
5: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
4: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
5: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
7: Nakonec šli do hospody a při 5. půl litru povídá první.
5: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
8: A co to máš porad s tím dědečkem?
5: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
9: Už jsem 4x ovdověla.
4: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
9: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
4: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
9: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
4: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
9: Nechtěl jíst houby.
5: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
8: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
10: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
11: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
9: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
8: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
9: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
5: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
9: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
12: Dva muži před porodnicí.
5: To čekání je hrozné.
4: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
9: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
3: Měl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
13: co je to? Já nic nevidím.
14: Pláberi, vyšli z krku. Vyšli! Kde mám v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
13: Tak dělej, já nemluv.
14: Mordelante trento, trento.
13: Ty, co si to brumláš? Dělej, psa, hezky pěkně na všechny čtyři. Psa ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pometlo.
14: To jsem...
13: Tak mám čím podpálit v kamnu.
14: To se musí něco říct.
13: Tak to řekni.
14: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mordelu do tréto, této. Kručej písek.
13: Co?
14: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak. Nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat. No, samozřejmě zneškodňovat.
2: To strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, jo. Aha? No jak je to dávno, co jsem odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: Mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman. Co? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte, který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem. Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočáře.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece ocel, Alois. Z kašny by utekl.
4: Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom si měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu pomoct.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. A na... Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20 dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovalý skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
9: Tě, dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
9: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do cour, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
9: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten ten řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmerčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že jste měl včera zakalenej chobot, že jo?
7: Sedněte si, ano.
9: Jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
12: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne,
12: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí. No jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
12: Hmm?
11: Víš, že mám nápad? Co kdybychom toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vohočí srnku
13: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Hnutí ANO mírně klesla podpora, rostou naopak preference starostů. Na Zlaté návrší v Krkonoších nebudou od zítřka jezdit autobusy. Radnice v Novém Boru rozšířila počet míst na třídění odpadu. V noci a dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou od zítřka jen pěšky. K nejvýše položené zastávce v Česku ve výšce 1391,5 metrů nad mořem přestanou jezdit turistické autobusy. Důvodem je kompletní uzavírka silnice kvůli opravám povrchu. Práce potrvají do konce října. Omezení bude platit i pro cyklisty.
2: 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší už je v dezolátním stavu. Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoš se tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru na Českolipsku můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila obarevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy.
3: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 7 lidí. Podle stanice CNN Dirk o tom informovali tamní úřady s tím, že stále pohřešují 23 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi. Soukromý trajekt vyplul ze severokyperského přístavu Kyrenia. Proč se převrátil, zatím není jasné. Turecká agentura Anadolu napsala, že loď začala po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami. Předpolednem čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky a bouřky se mohou vrátit ještě v noci. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemný stále ještě letní nedělní podvečer, vážení posluchači Českého rozhlasu Liberec. Určitě se těšíte na dnešní druhou hodinu s písničkami dle vašeho přání. Nebudu proto otálet a přeji vám příjemný poslech.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

0: Karel Gott a Půlnoc v motelu Stop. Tak do půlnoci máme ještě poměrně daleko, zatím je 8 minut po 17. hodině, nicméně začaly písničky na přání. Telefon sem k nám do studia je 22 155 37 22 a už ho využil náš první posluchač. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Janí, moc vás zdravírkám.
0: Já vás taky zdravím, tak povídejte, děkuju. Co jste vybral, komu to posíláte?
1: Ano, já bych hrozně rád poprosil dneska písničku od Lucinky Bílé, Dobrý kafe, tak to musím vlastně podle přesného názvu písničky.
0: Přesně tak.
1: Já bych tu písničku, ona je pro mě totiž tematická, já jsem se byl včera podívat v Praze a scháněl jsem nějaký pěkný dáreček pro moji sestru Renču a zrovna jsem šel kolem obchůdku Lucinky Bílé, tak jsem jí to Dobrý kafe i s hrničkem počálkem koupil, měla velkou radost, začal jsem měl zase velkou radost také já, takže proto tato ta písnička.
0: No jestli pak vám to Dobrý kafe taky uvařila? Sestra.
1: No, ona ještě má zatím zauřený, ale pak se ho určitě spolu ochutnáme.
0: Tak, dobře, takže příště se budu těšit na to, že mi prozradíte, jak skutečně to Dobrý kafe kuchutná.
1: Budu se taky těšit a určitě podeferuji.
0: Dobře, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Mějte se moc krásně, naslyšenou, děkuju.

0: Já bych chtěla pro babičku Lánku písničku od Stinga.
1: Dobře, tak my jsme s maminkou nějakou písničku vybrali a chcete babičce něco popřát, něco jí vzkázat?
0: Všechno nejlepší ke svátku.
1: Babička je Vladěna.
2: Ne, Hanka. Ne.
1: Hanka.
2: Měla před dvěma týdny.
1: Nevadí, blahopřání se určitě počítá, i když je to po dvou týdnech. Posíláme tedy Stinga All This Time. A já vám děkuju za zavolání a mějte se moc hezky a těšíte se, doufám, do školy.
0: Ano.
1: Ano, tak to je výborný. Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkujeme, naschledanou.

Tak to byla Sting pro babičku Hanku. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já jsem vlastně ještě u těchto druhých písniček na přání nestihla říct ani všechny kontakty, jak si můžete tu písničku právě dle vašeho přání u nás objednat. Tak to, že číslo sem k nám do studia je 22 155 37 22, zřejmě víte, protože jste volali hned od 16. hodiny, jak to bylo možné. K dispozici však máte také číslo 90 011 04, to je číslo, které je pro SMS-kové zprávy. Ty pište ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a potom název písně či krátičký vzkaz a nepoužívejte prosím háčky a čárky, nedá se to potom přečíst. No a e-mailová pošta je samozřejmě také k dispozici, adresa zní zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a já se teď dívám právě do té e-mailové pošty, kam píše náš posluchač pan Vokál, který by si rád nechal zahrát oblíbenou písničku Slunečné pobřeží od Věry Špinarové a posílá ji všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Zároveň také zdraví paní Jarču do Frýdlantu a paní Šárku. A zdraví do Liberce a pak také paní Sylvii do Prahy a také pana Vlastimila do Rochlic. Prostě zdraví stále posluchače písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. No a my už hrajeme Věru Špinarovou a Slunečné pobřeží.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání a já už ve vysílání vítám další posluchačku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Barbora z Kuřívod. Tak já bych chtěla poslat písničku pro naši babičku Marušku do Friedlandu a bude to písnička Slzy tvý mámy.
0: Výborně, písnička je připravená, tak já ji pouštím, přeji krásný letní podvečer nedělní a zase někdy naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Krátce po půl šesté je s vámi stále Český rozhlas Liberec, konkrétně písničky Na přání, a já opět čtu z naší e-mailové pošty. Hezký nedělní podvečer. Dnes má 37. narozeniny BB Rexa, americká zpěvačka s albánskými kořeny, která nedávno vystupovala na Slovensku. Mám ráda její spolupráci s Davidem Gatou a dalšími umělci v písni Family. Můžeme si ji teď dát. Vladě nám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Silvie z Prahy. No tak tady je píseň Family.

0: I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses are lean, these Yeezy slides.
1: Píseň Family v Českém rozhlase Liberec, v písničkách na přání, a teď budeme plnit přání paní Haně. Ta prosí o píseň, říká, nejlíp se máš, dokud ležíš v kočárku, ale to je pouze jeden verš, Petr Spálený, a jeho píseň se jmenuje To vadí.

Tak nám zbývá ještě pár minut do 6:15 a čas běží jak blázdivý, abych řekla tak nějak v souladu s básníky a se skladateli písní. A máme tady čas na další přání, které tentokrát dorazilo do naší SMS-kové pošty a je to přesně ten případ, před kterým jsem varovala. Nepoužívejte prosím háčky a čárky, nejde to potom přečíst. Takže já se omlouvám, ale opravdu jsem vyluštila jenom půlku, jenom doufám, že jsem vyluštila správně píseň. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát, ale bohužel nevím pro koho, pro Péťu, pro Petru, netuším. Píseň Skandál od Ivety Bartošové, děkuji, zřejmě Ondřej. Tak Ivetu Bartošovou píseň Skandál jsem našla, doufám, že posloucháte a že víte, komu píseň patří.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

To byla Adele a píseň Skyfall. Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Je 17 hodin a 51 minut. To znamená, že za chvíli už mě tady vystřídá u mikrofonu Miroslav Holubec, aby vám přinesl zase novinky z domova i ze světa. No a co vás čeká poté? Tak 4 minuty po 18. hodině začínají zálety Aleny Zárybnické. Tentokrát si pozvala Jiřího Ješka, paralympionika. Tak ten bude s ní mluvit, je to repríza z 22. února. No ale za chvíli už budou prázdniny končit, takže předpokládám, že začnou nové rozhovory, nové zálety Aleny Zárybnické. Jana Fričová vám přeje příjemný poslech a zase brzy naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. V Liberci se budou opět dražit autovraky odtažené z ulic města. Turnov plánuje další část cyklostezky Greenway jezera. V noci a dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci. Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Liberec nabídne k odkoupení odtažená auta z ulic města. Celkem 21 vozů s propadlou technickou bude dražit 22. září v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Dražba začne v 10 hodin. Vozy si můžou zájemci prohlížet hodinu předem. Autovraky začalo město z ulice města odklízet v roce 2021, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
4: Umožnila to tehdy novela zákona o pozemních komunikacích, díky které mohlo město poprvé postupovat přísněji proti vlastníkům těchto typů vozidel. Auta s propadlou technickou způsobilostí nabízíme jednou ročně v dražbě.
2: Prostor za Maškovou zahradou v Turnově směrem k čistírně odpadních vod chce město využít pro novou cyklostezku. Nový úsek by měl vést poblíž řeky Jizery dál směrem na Mašov. Cyklisté by se tak vyhnuli dopravě přes centrum města. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj trvají jednání už přes rok. Zatím projekt blokuje nedokončená směna se soukromým vlastníkem pozemku v daném místě.
5: Máme hotovou projektovou dokumentaci, která tam přivádí cyklostezku Greenway jezera. Dojde ke kultivaci toho prostoru, který je dneska v takové šedivé zóně. Kromě toho je to i místo, kde se uvažuje o zřízení inlineové rychlobruslařské dráhy. Snažíme se tam o nějaké majetkoprávní kroky, ale je to tam složitý.
2: Americký stát Tennessee chce přejmenovat mezinárodní letiště ve městě Nashville po zesnulé zpěvačce Dolly Parton. Oznámil to guvernér Bill Lee. Život hudebnice a rodačky z Tennessee je podle něj s tímto státem navždy spojený.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami. Předpolednem čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky a bouřky se ale mohou vrátit v noci. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia. Vát bude ráno slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Postupně mírný, jihozápadní až západní, až do 6 metrů za sekundu, který ale v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Novém městě pod Smrkem se v Ludvíkovské ulici střetlo osobní auto s motocyklem. Projíždějte tudy opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Začínají zálety, posloucháte Český rozhlas. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická. Rád vařím, rád se podívám na dobrý film anebo seriál a rád chvíli jen tak odpočívám, ale hlavně rád se bavím. Podle toho krátkého citátu, který jsem teď použila z webových stránek mého dnešního hosta, asi těžko soudit, kdo sedí teď v rozhlasovém studiu přede mnou. Tak možná přidám. Jsem bývalý profesionální sportovec, cyklista. Kariéru jsem ukončil v roce 2017. Dál rád jezdím na kole, sportuju a starám se o své tělo. Snažím se k tomu motivovat i ostatní. Zkrátka, sport je stále můj život. Jiří Ježek. Těžko říct, jakým způsobem a kterým směrem se bude ubírat náš dnešní záletový rozhovor. Před sebou mám papír, abych si podle odpovědí Jiřího Ježka mohla dělat poznámky a na něco důležitého, co mě napadne, nezapomněla. Jsem ráda, že nás posloucháte.
7: Zálety Aleny Zárybnické.

0: 6 zlatých paralympijských medailí, 2x Sydney 2000, stíhací závod na 4 km a 1 km, 1x Athény rok 2004, časovka jednotlivců, silniční závod, 2x Peking 2008, to byl stíhací závod na 4 km a časovka jednotlivců a 1x Londýn 2012, časovka jednotlivců. Tak jenom letmo jsem zabloudila do sportovních úspěchů mého dnešního hosta. A říkám si, možná bude i pro tebe, Jiří, důležité, když zmíníme oficiální účast v časovce na Tour de France v roce 2013. A těch témat, o kterých bych dnes ráda mluvila, bude mnohem víc. 6 titulů mistra světa, 4 celková vítězství ve světovém poháru a nepočítaně titulů mistra Evropy a mistra České republiky. Přede mnou stojí kluk, který sportu dal život a rozdává úsměv, a to mi přijde nejcennější. Jiří, vítej v Záletech a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na dnešní rozhovor.
0: Které z těch témat tě jakoby nejvíc štíplo? A teď myslím v tom pravém slova smyslu jako dobrém, ne špatném.
1: No, podle mě asi nejvíc, a doufám, že to tak je, mě charakterizují dvě věci. Ten sport, ta sportovní minulost i ta současnost, ta láska k pohybu. A pak ten úsměv, protože já fakt, možná díky tomu, že jsem v životě už dvakrát poznal, jak ten život dokáže být křehkej, tak jsem pochopil, jak je důležitý ty dny, kdy můžeme, tak se z toho života radovat. A snažím se nejenom radovat sám, ale rozdávat tu radost i kolem sebe.
0: Ten první zlom byl, když ti bylo 10-11 na Letenské pláni při autonehodě, a ten druhý?
1: No, ten druhý úraz ukončil tu úspěšnou kariéru. Jak ten první úraz mě vlastně do toho světa paralympijského sportu vlastně uvedl, tak ten druhý úraz mě tu kariéru ukončil, ale já vždycky říkám, že ani k tomu druhému úrazu, kdy jsem měl vážný těžký pád při mistrovství světa ve Spojených státech, kde jsem fakt jako málem zemřel, měl jsem opravdu možná daleko těžší následky ještě než po tom prvním úraze, kdy jsem jenom přišel o nohu. Tentokrát to bylo ty následky a bojuju s nima doteďka, už je to 11 let, tak ten úraz byl těžší. Ale já ani vlastně k tomu druhému úrazu nemám blbou emoci nebo špatnou emoci, protože mě to vlastně umožnilo z toho sportu odejít. Já bych jednou skončit musel a já tu cyklistiku miloval a miluji doteďka tak, že bych asi špatně hledal ten správný moment, kdy se rozhodnout, že to všechno končí. Takhle to za mě ukončil ten úraz a aspoň za tomu děkuju.
0: A to byl rok 2014?
1: 14, ano.
0: Ale pak jsi se přeci jenom ještě dokázal vrátit.
1: Vrátil jsem se aspoň na 3 roky, na 3 sezóny se tak jako rozloučit s tím sportem, protože já jsem nechtěl končit v té kaluži krve v té Americe. A v momentě, kdy mi to manželka dovolila, kdy nejdřív sama říkala, jako ještě se do toho sportu vrátíš, a já tenkrát ještě jsem ani nemohl mluvit a měl jsem rozsekaný obličej a ležel jsem na té jipce v té Americe, tak jsem jenom kroutil očima, že ne, že jsem šťastný, že mě zachránili život a že už to pokoušet nebudu. Ale pak samozřejmě jak se to tělo začalo uzdravovat, tak jsem ještě zatoužil se do toho sportu vrátit. Už vlastně s tím vědomím, že v životě nevyhraju závod, protože já jsem přišel o část plíce, přišel jsem o málem o ruku, ještě k tomu všemu, co už mi chybí takhle. Tak ten úraz byl opravdu hodně vážný, ale i s tím vědomím, že už v tom pelotonu budu hrát spíš druhý housle, tak jsem chtěl být jenom součástí toho sportu, který miluju. A tak postupně se s tím sportem rozloučit, a to se mi podařilo. Já jsem během těch 3 let ještě se vrátil dokonce do závodu jako profesionálů zdravých závodníků, takže ta forma nebyla tak úplně špatná, ale už to nebylo na to, abych byl tím šampionem, co předtím. Takže to bylo takový postupný loučení a jsem za to hrozně vděčný, že to nebylo náhlý, že jsem se mohl rozloučit po celém světě se všemi těmi organizátory a vlastně si užít tu rozlučkovou roadshow.
0: Viděl jsi někdy v přenosu kamer, co se vlastně v tom roce 2014 stalo?
1: No, neviděl jsem to na videu, protože já mám pocit, že všechny ty videa, které ať dělali třeba diváci nebo týmy, a nebo to oficiální video, tak nějak záhadně zmizelo, protože ona ta celá nehoda byla trošku nešťastná i co se týče organizátora těch závodů, a oni, aby nemuseli přiznávat, že udělali chybu v tom zabezpečení té tratě, tak podle mě všechny ty videa zmizely záhadně.
0: Takže ani nebylo o čem diskutovat.
1: Ani nebylo moc o čem diskutovat. Mě samozřejmě tím, že se to stalo v Americe a známe americký právníky, tak mě okamžitě kontaktovalo asi 10 právnických.
0: Že by by vás chtěli, nebo že by tě chtěli zastupovat.
1: Že by mě chtěli zastupovat a že by jsme vysoudili jako neuvěřitelný miliony na té Mezinárodní cyklistické unii, ale já jsem to nechtěl. A vlastně, když mě naložili do sanitky a já jsem slyšel v anglické jako konverzaci toho sanitáka s tou nemocnicí, že už mě stejně asi nedovedl,

0: Mým hostem v záletech je Jiří Ježek. A co dělá Jiří Ježek, když se vysílá v televizi Tour de France? Poslouchá českou televizi a Tomáše Jílka a jeho další spolukomentátory?
1: Většinou jo. Samozřejmě až zpětně ze záznamu dneska je to tak komfortní, že člověk může přes den fungovat se svými aktivitami. Většinou Tour de France samozřejmě v polovině léta, takže já si jedu na kole, jedu s nějakou třeba partou nebo s lidmi, kteří si mě pozvou, abych se s nima projel na kole, tak věnuju se cyklistice nebo jinému sportu, hodně teďko běhám, takže třeba jsem na nějakých běžeckých závodech, pak se vrátím večer domů a po dobrý večeři, když třeba manželka jde spát, tak si zkouknu ty 4 hodiny toho záznamu té etapy, hezky se u toho bavím, občas třeba si Tomáš Jílek pozve mě do té televize, takže občas tam jdu já. A nebo, což je v posledních letech, do té Francie osobně jedu a tam na místě se starám třeba o hosty různých firm, který na té Tour de France jsou a já je třeba v autě jim vysvětluju, co se právě v tom pelotonu děje.
0: Pro mě už jsou ale ty výkony úplně mimo meze toho, co by mělo a mohlo dokázat lidské tělo.
1: Je to realita doby, která tady byla před nějakými 20 lety, zvlášť potom, co samozřejmě ty dopingové problémy v tomhletom obrovsky náročném sportu se provalily na veřejnost. Ale ta kultura je v tom sportu úplně jiná. Že naopak dneska se strašně moc dbá na to, aby ten sport byl čistý, aby šel podle těch pravidel, které jsou daný tou antidopingovou chartou. A to, co se dělo dřív, že se nad tím tak jako mouřilo oko a ty týmy si jeli svoje dopingové programy, tak dneska naopak všichni se snaží maximálně využívat moderní poznatky vědy a

ta věda je dneska, když se bavíme s těmi specialistami, tak ta věda je silnější než ten doping. Proto ty závodníci jsou schopní ty kopce vyjíždět třeba ještě rychleji, než ti závodníci, kteří přiznali, že tenkrát dopovali. A je to právě proto, že to lidské tělo je tak zázračný, že pokud v něm dokážeme pořád hledat rezervy, pořád mu nějakým způsobem zvyšovat a precizovat tu dávku toho tréninku, ale i té regenerace, na kterou se tenkrát moc nedbalo, tak dneska ti závodníci tu Tour de France zvládnou ještě rychleji a vlastně s úsměvem, protože třeba tady Pogačar, ten největší fenomén na, to, na té Tour de France, tak on je ještě známý tím, že těch 21 dnů udrží vlastně i tu energii věnovat se těm fanouškům, rozdávat ještě Karel, tu tak. energii. No je to přesně tak, je to přesně tak. Samozřejmě, že třeba loni v loňském roce už ty poslední tři etapy už byl unavený, už na něm bylo vidět, že na těch stupních vítězů, že se teda usměje, ale že už co nejrychleji chce do toho hotelu, aby nastartoval tu regeneraci na ten další den. Je to fakt na hranici lidských možností, s tím naprosto souhlasím. Ale chci říct, že dneska díky těm technologiím, díky té vědě, která je do toho opravdu naprosto ponořená, tak nechci dávat za nikoho falešně ruku do ohně, ale myslím si, že ta cyklistika je naprosto čistá.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Záletky Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Jiří Ježek a pojďme teď do vzduchu vyhodit téma kilometry. Kilometry Jiřího Ježka, tak se jmenuje pořad, který můžete poslouchat třeba i v aplikaci Můj rozhlas. Když se řekne Jiří kilometr, pro mě je to třeba výška základní oblečnosti. Kolik je kilometr pro Jiřího Ježka?
2: No, buď je to zhruba 4,5 minuty mého běhu, a nebo skoro minuta a něco na kole. Samozřejmě, že ty výkony dneska já už neměřím ani časem, ani hodinami strávenými na tom kole, ale spíš tou radostí. Ale samozřejmě ty kilometry ze setrvačnosti každý z nás sportovců, ať kteří se tomu sportu věnovali profesionálně nebo celý život jezdí jenom pro radost, tak si počítáme. A jsou to jak běžci, tak cyklisté si prostě počítají, kolik těch kilometrů najedou za měsíc, za rok, kolik toho naběhají, jakým tempem. Máme ty technologie, všichni máme ty hodinky, které nám to měří, ukládáme si to na různé servery, kde si nějakým způsobem poměřujeme to, co kdo odjel za trénink, kolik toho dneska natrénoval, ať při práci, nebo pokud je to profesionál, tak se k tomu spíš tak jako upínáme, že tady Pogačar dneska v Monaku ve svém sídle najel 180 kilometrů a my tady v zasněžené Praze máme možnost sedět půl hodiny na trenažéru nebo si jít běhat do sněhu. Takže tohle to je spíš taková radost a já když jsem dostal šanci mít svůj pořad na Radiožurnálu Sport a v té instituci Českého rozhlasu, co tobě budu povídat, jak je to příjemné, no, jaká jasný. To je čest, tak my jsme právě zvolili tenhle ten název, protože je to právě pořad o cyklistice a o běhání, protože se teďko věnuju obom sportům a ten kilometr tam hraje tu roli.
1: Který rok jsi měl, a vracím se k tématu kilometr, rekordní v množství najetých kilometrů?
2: No já v momentě, kdy jsem jako první paralympionik na světě se tomu mohl věnovat profesionálně někdy v roce 2004, tak od té doby jsem si řekl, že budu se chovat tak, abych byl schopen z toho těla dostat maximum, když vlastně celý ten můj život se bude točit jenom kolem sportu, takže za začátku jsem okamžitě skočil o třeba 5-7 tisíc kilometrů výš a z nějakých 15 jsem začal jezdit 20-22 tisíc kilometrů ročně. Ale v momentě, kdy jsem potkal v roce 2006 svého trenéra, pozdějšího úspěšného trenéra Viktora Zapletala, tak on mě při první schůzce nad kafem, kdy jsme si řekli, jak teda začneme trénovat, tak se mě ptal, kolik trénuju. Já jsem říkal, hele, nejvíc ze všech těch paralympioniků trénuju o 7-8 tisíc kilometrů víc než moji soupeři. Víc už nemůžu, jsem na hraně lidských možností, 22 tisíce maximum. A on se na mě tak podíval a říkal, já si myslím, že bys mohl trénovat víc. Tak jsem říkal, tak si se zbláznil, jako co jsem si to vybral za trenéra. Říkal, no tak kolik myslíš, jako 24, to nejde, to už nezvednu o tolik. A on říkal, já si myslím, že bys měl jezdit 30 tisíc, protože to jezdí profesionálové, co vyhrávají Tour de France a já nevidím důvod, i když nemáš nohu, proč bys to nemohl najet. Tak jsme se nejdřív hádali, pak jsem řekl, že mu to teda najedu a od toho roku 2006 až do konce té kariéry, do konce toho roku 2017 jsem každý rok najel přes 30 tisíc a nejvíc to bylo v roce 2013, kdy mě to, já nevím, nějak bavilo asi víc než ty roky předtím, tak jsem najel 38 tisíc kilometrů za rok.

0: V Záletech je dnes mým hostem cyklista a dnes i běžec a ten, který dokáže o sportu s radostí a s úsměvem na tváři mluvit, Jiří Ježek. Mluvili jsme spolu o Tour de France a mě v poslední době, jestli něco dostalo, nejen komentátorské výkony a pohotovost a bystrost mého kolegy Tomáše Jílka, ale i neuvěřitelný sportovní výkon za mě Daniela Polmana.
1: Tohle jsou akce, které vlastně kolem toho slavného závodu Tour de France každý rok nabalují. Vždycky se najde někdo, kdo ten závod jako využije k tomu, aby pomohl dobré věci. To znamená, že Daniel Polman prostě sedl na kolo a ujel všechno to, co ujeli ti závodníci při těch 21 etapách, ale ujel i ty transfery. To znamená, když etapa končí v jednom městě a druhý den se začíná o 140 kilometrů v jiném regionu, tak on to celé projel prostě celou tu trať. Takže to bylo nějak, já nevím, jestli se nepletu, samotná Tour de France pro závodníky má nějakých 3000 asi 500 kilometrů a jestli on najel 5000 a ujel to vlastně pár dnů před tím pelotonem, to znamená, že už tam byla ta atmosféra, už tam byly připravené v některých městech ty kulisy, tak tomu pomáhalo. Samozřejmě musel jet dnem i nocí, protože to jel sám bez doprovodu, ale jel to prostě pro dobrou věc, vybíral peníze na charitativní projekt a to je samozřejmě obrovský klobouk dolů. Jde to vlastně trošku jiným směrem, než jde ten samotný sportovní výkon těch sportovců, ale samozřejmě sportovní výkon je to obrovský. A já jsem v Paříži loni v cíli potkal ještě jednu anglickou cyklistku Amy, která to jela taky, která vůbec nevěděla o Danielu Polmanovi, nebo potkávali se na té trase. Ale Amy to jela taky a jela to sama holka. A řekla vlastně, že jí k tomu přivedla jenom radost z jízdy na kole. A řekla si, že taky vybírala samozřejmě na nějaký charitativní projekt. A vlastně dva sportovci z Evropy se takhle rozhodli vlastně dát svůj čas a svoji energii pro nějaký dobročinný projekty. Tak to je něco kouzelného. A právě tohle to zbuzuje ta Tour de France v těch lidech. Každý rok se tam něco podobného objeví a já z toho mám radost, protože to není jenom o tom sportu, ale je to i o té společenské stránce.
0: Je, Jiří, nějaký jiný sport, kterého by si se chtěl v životě dotknout? Nemyslím teď na cyklistiku, na běhání, o kterém víš, že by ti v životě ještě udělal radost?
1: No vím, že už ho v životě nezvládnu na té úrovni, na které bych chtěl, ale já strašně miluju tenis. Miluju tenis, možná to bylo tím, že samozřejmě, když jsem byl malý, tak tady byly ty éry Davis Cupu a těch úspěšných zápasů, jak reprezentace, tak potom po změně režimu, když jsme konečně mohli vidět i ty Grand Slamové turnaje, Wimbledony, Australian Open, tak já tohleto miluju, to soupeření těch dvou tenistů proti sobě, ať jsou to ženy, nebo jsou to chlapy. A tím, že jsem trávil 14 let každou zimu v Austrálii a několikrát jsme měli možnost s manželkou se na Australian Open podívat, tak to je atmosféra, kterou miluju úplně stejně, jako být na kopci na Tour de France.
0: Když připomeneme ten nejdůležitější moment, který i tobě cyklistika dává, je to ta lidská pospolitost, ta práce jednotlivce pro tým a týmu pro jednotlivce?
1: To bylo asi nejdůležitější, co jsem si odnes po té kariéře, co mě ta cyklistika nejvíc naučila. Pokora těch největších hvězd, kdy jsem zjistil, že čím je ten závodník v té hierarchii toho sportu výš, tak tím je pokornější, tím víc se stará o ten svůj tým, který pro něj pracuje. Když posloucháte hvězdy na Tour de France nebo při mistrovstvích světa, tak první, co po vítězném závodě zmínějí v rozhovoru, že děkují svýmu týmu. Jo, že děkuje těm borcům, který mu pomohli se na té silnici tak zorientovat, že prostě on ten závod mohl vyhrát, že děkuje svým sportovním manažerům, kteří mu pomáhali z toho auta přes vysílačku být v bezpečí, být nějakým způsobem orientovaný v tom závodě. A co já jsem se snažil učit ty mladý závodníky i k obrovský pokoře k těm pozicím v tom týmu, které nejsou tolik vidět, ať jsou to mechanici, ať jsou to kuchaři, ať jsou to řidiči těch aut, protože bez nich by to taky nešlo.
0: Jiří Ježek, posloucháte Zálety.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Záletky Aleny Zárybnické.
1: Jiří Ježek, můj dnešní host v Záletech. Celou dobu mi na pozadí v tom druhém plánu běží otázka, proč je třeba v Itálii silniční cyklistika tak populární?
2: No já si myslím, že za prvé to je počasím.
1: Ano, děkuji za tu odpověď.
2: Protože samozřejmě jak to podnebí, tak i to počasí v těch jednotlivých měsících je vždycky asi lepší než u nás. Ale je to i obrovskou tradicí. Tyhle ty země, Francie, Španělsko, Itálie, tam ta tradice těch profesionálních závodů je obrovská. U nás to bylo trošku přetržený tou dobou poválečnou, kdy samozřejmě cyklistika tady měla taky obrovský boom, ale na té amatérské úrovni. A kdo chtěl k profesionálům, tak se tam nemohl dostat, nebo se tam dostal a už se nemohl vrátit. A bylo to trošku smutný. Ale přesto musím říct, že zase díky třeba cyklistickým novinářům nebo sportovním novinářům, tak i ta cyklistika v tom tehdejším Československu a potom v České republice má pořád jako obrovský zvuk, protože máme skvělý závodníky, kteří nám na těch mistrovstvích světa nebo důležitých závodech dělali radost, ať to byl cyklokros, ať to byl třeba závod míru kdysi.
1: A nebo i kolová.
2: Nebo i kolová, samozřejmě cokoliv spojeného s cyklistikou, dráhová cyklistika, měli jsme mistry světa v dráhové cyklistice. Jo. A pak druhá věc je, máme tady spoustu trenérů po republice, kteří se věnují dětem, kteří se věnují těm mládežnickým kategoriím, celkem bez ohledu na to, jestli za to něco mají nebo nemají, prostě je to jejich láska. Organizátoři závodu, zase to je takový specifická skupina u nás, kteří to dělají zadarmo při své práci, se schání celý rok peníze a schání lidi na to, aby mohli jednou za rok uspořádat ten závod v tom jejich městě, protože je tam 60-letá tradice a nechtějí se na to vykašlat. A vědí, že oni, kdyby ho neuspořádali, tak už ho nikdo neuspořádá. A jsou to většinou lidi už v seniorním věku. A já mám k těmhle lidem obrovskou úctu, proto se snažím po těch závodech občas jezdit, mluvit o nich v médiích, protože i ta cyklistika, která není tak pozlátková, jako je Tour de France a ty slavné závody, tak pořád má smysl, protože minimálně pro ty děti je to obrovská škola do života, ten sport.
1: Vzpomínám například na Marka Pantányho, který měl tuším přezdívku, která souvisela jako s tím, že byl v uvozovkách pirát. Jaká přezdívka cyklisty se ti vybaví, když o tom mluvím, a říkali i tobě nějak?
2: No, mě většinou...
1: Pokládám, že promiň, třeba pro novináře vyslovovat Ž, když to bylo někde v zahraničí, nebylo úplně nejjednodušší. Ještě, že nemáš ve jméně Ř, ale ono to Ž není moc daleko.
2: Ž nebylo jednoduchý a Jiří vlastně tam mám, to Ž
1: no,
2: tam
1: jo,
2: mám taky. Takže jako podle mě ve Francii jsem měl všechny možné varianty jmén. V Ázii úplně, tam to bylo úplně zajímavý. Ale vždycky si našli nějakou schudnou variantu. Já se mě neopravoval. Ale co bylo spíš s těma přezdívkama, tak bylo tady v momentě, kdy jsem začal hodně jezdit s těma zdravýma profíkama tady v Čechách, tak buď mi říkali pirát, protože jako kvůli té noze.
1: Ale to měl podle mého i Pantány, tomu
2: no,
1: říkali.
2: No ano, ale tomu říkali pirát, protože měl takový šátek.
1: No.
2: Ještě v době, kdy se nevozili helmy a on vozil takový ano. Ten specifický šátek, kterých se prodalo potom miliony po světě. Tak mě říkali pirát většinou kvůli té noze, ale bylo to tak jako s obdivem. Yeah. Říkali mi Terminátor, zdraví závodníci, když jsem s nima ten závod dokázal vydržet až do konce, ale většinou to nějak sklouzlo spíš k tomu jménu, takže mi říkali Ježo a říkali mi hodně, že jsem frajer a v takovém tom dobrém slova smyslu a vlastně z toho důvodu já jsem nazval tu svoji knížku, tu svoji autobiografii Frajer, protože to bylo asi to nejčastější, co jsem vždycky slyšel v cíli od těch zdravých závodníků.

0: Mým hostem dnes v Záletech je bývalý český profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak zvolna si tančíme na vlnách Českého rozhlasu. Když zmíním v souvislosti s Jiřím Ježkem tanec, nemůžeme vynechat Stardance a tvoji taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou, která se s tebou protančila těmi ostrými tréninky nebo drsnými tréninky. Je sportovní bolest po cyklistickém nebo běžeckém výkonu shodná s bolestí, kterou prožívá tanečník ve Stardance?
1: No, tam to nebylo tolik o bolesti, jako spíš o únavě, protože ta bolest je asi přímo úměrná při té Stardance tomu, kolik člověk má té fyzické kondice, než do té soutěže jde. Takže většinou bolestí tam trpí herci, kteří třeba tu fyzičku neměli tak dobře vybudovanou, protože samozřejmě na to nemají čas. A tam pak jako hrozí různý úrazy nebo takový ty úrazy z přetížení. Tam je to hodně o bolesti a tam jsem viděl, jak trpí a bylo mi jich líto. U mě to byla spíš naprostá únava, daná spíš tou psychickou únavou.
0: A rytmem.
1: Samozřejmě jako člověk je ve stresu z toho, že nechce to kazit té taneční partnerce, nechce vlastně, aby vypadal, že to prostě nezvládá, to znamená, každý má svoje nějaký ego, který mu nedovolí jakkoliv v té soutěži, jak v tréninku, tak potom při těch tancích to nějakým způsobem flákat nebo dát tomu prostě méně než 100%. Takže my jsme jeli pořád na 100% a musím přiznat, že co si pamatuju z těch 4 měsíců tréninku, tak byla ta obrovská únava. Já vždycky, když jsem po těch 4 hodinách přijel domů, tak já jsem musel třeba, i když to bylo ráno, tak jsem musel na 2 hodiny spát, aby mi ta hlava vůbec se vyčistila. A pak samozřejmě i ta únava toho fyzického těla, protože přesto, že jsem, já nevím, celý život sportoval, tak tohle jsou jiné svaly, jiné pohyby a člověk je z toho unavený i fyzicky. Takže ta kombinace té psychiky a učení se něčeho nového mě táhlo na 50. Mě vlastně během té soutěže jsem oslavil 50. Takže jako učit se v 50 úplně jako něco novou profesi, jako bylo strašně těžký. Ale díky tomu, že jsem zjistil, že když člověk má fakt super učitele, super parťáka, tak i v těch 50 letech se může naučit i něco novýho, co v životě nedělal. Tak to vlastně bylo i pro mě osvobozující do budoucna, že jsem si říkal, že třeba ještě si můžu vyzkoušet nějaký nový věci, protože nikdy není pozdě začít.
0: Ještě jeden takový moment, když jedu s cyklistou, silničářem, jde mu obvykle o sportovní výkon. Když jezdu s cyklistou, bikerem, jde mu o panoramata, která uvidí. Ten sportovní výkon je tam trošku potlačen. Silniční cyklista nevozí batůžek, a když se náhodou silniční cyklista dostane do hor, tak obvykle trpí zimou a pučuje si něco z mého batušku. Směješ se, znamená to, že naprosto souhlasíš?
1: Naprosto souhlasím. A ta silniční cyklistika je taková ta jako elegantní, má se provozovat za sluníčka v hezkém prostředí, nejlépe jet po té silnici směrem po větru, aby ten vítr foukal dozad, jo. Zastavit si někde v kavárně, dát si espresso, dát si něco dobrého a pokračovat dál. Samozřejmě i v těch horách to jde, ale jenom do té úrovně, kde je sluníčko a kde je krásná modrá obloha a vidíme ty panoramata kolem sebe. Ale já se snažím poslední dobou tohleto klišé trošku bourat a ty skupinky, se kterýma třeba jezdím, ať je to od nějakých obchodů, kde se domluví parta, že prostě vyráží každý týden, nebo že se domluvíme třeba s nějakou firmou, že chtějí trošku tu cyklistiku podpořit mezi zaměstnanci, tak s těma lidma jezdím, tak se snažím ukazovat, že ta cyklistika právě nemá být o těch výkonech, o tom poměřování se v tom kopci, ale že je to právě o té pospolitosti a že je to o té radosti užít si to, že samozřejmě dneska to oblečení dovolí ani ten baťužek třeba nevozit, protože většinou to oblečení je tak univerzální, že člověk na té 3-hodinové výlížce vydrží i v dešti.
0: Na závěr otázka od umělé inteligence. Ve svižné variantě se Jiřího Ježka ptá takto. Kdybyste, Jiří, měl vypsat paralympiádu běžného života, v čem byste byl favorit?
1: Ježišmarja. Já doufám v optimismu.
0: No,
1: doufám, že v optimismu, protože já fakt věřím, že ten optimismus je to nejhezčí koření lidstva a života.
0: Je mi ctí, že jsem mohla ve studiu Českého rozhlasu mluvit s člověkem, který rozdává radost. Mně se to tu tedy, pardon, stává v celku běžně, ale dnes to bylo násobeno ještě mnoha sportovními úspěchy a taky snahou pomáhat druhým, čehož si nesmírně cením. Tak jsem ráda, že jsme se viděli jinde než třeba v knihkupectví, jinde než třeba při křtech nějakých knih, že jsme se zkrátka potkali pro nás, pro oba, v trochu hostovském, ale zároveň domácím prostředí Českého rozhlasu.
1: Já děkuji za pozvání a za strašně příjemný rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Podpora v nezaměstnanosti by mohla být od ledna nižší. Poštu v Dubé bude provozovat tamní podnikatelka. Na příjezdu do Semil kontrolují rychlost dva nové radary. V noci a dopoledne čekáme déšť, odpoledne polojasno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo 80%. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změny zneužívat. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat soukromnice. Jde o tamní podnikatelku, která dříve na poště pracovala a projevila zájem takzvanou poštu partner provozovat. Kromě poštovních služeb hodlá nabízet doplňkový sortiment, jako jsou třeba různé regionální výrobky, říká starostka Dubé Irena Žalovičová za ODS.
2: Na konci září bude nějakou dobu pošta úplně zavřená, protože vlastně Česká pošta si musí vyklidit veškeré své věci a musí se celý ten prostor bude zrenovovaný, bude jakoby mít nový nábytek a všechno a musí se to připravit na vlastně otevření.
0: Dva nové radary přibyly v těchto dnech na příjezdech do Semil. V ulicích Kozákovská a Božkovská kontrolují dodržování rychlosti. Zejména ve sjezdu z vrcholu Kozákov je podle nezávislého místostarosty Semil Tomáše Sábla upozornění na rychlost žádoucí. Semilskou radnici k instalování radarů vedly informace od obyvatel ulic, vysvětluje Tomáš Sábl.
3: Byla poptávka těch obyvatel, kteří tam bydlí, že mají pocit, že tam lidi jezdí rychle, takže z toho důvodu jsme to tam instalovali, tu poptávku potom od těch místních lidí registrujeme dlouho. Ono je to dáno i, že na těchto dvou ulicích vlastně není chodník, takže lidi se tam pohybují po silnici a je to pak nebezpečný.
0: Ničivé povodně v Nepálu a Tibetu mají už přes 780 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se také kapacity tamních márnic. Nepálská vláda proto na jihozápadě země začala pohřbívat neidentifikované oběti na provizorním hřbitově. Stále také pokračují snahy o záchranu přeživších. I několik dní po katastrofě se ale daří nalézt živé obyvatele. Podle deníku Kathmandu Post armáda dnes zachránila stovky lidí.
1: Sport. Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, postupně se zatáhne a ráno očekáváme místy déšť. Nejnižší teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo s deštěm, lokálně s bouřkami, předpolednem ale čekáme ubývání srážek a postupně až polojasno. Přehánky a bouřky se ale mohou vrátit v noci. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá až do poloviny září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon.

0: vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
1: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
0: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
1: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
0: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
1: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
0: 4.
1: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
0: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
1: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
2: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvalení, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
1: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
0: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
1: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
2: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
0: A to byl ten sport?
2: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
0: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
1: je hustý, ano,
0: a to asi tak. Není tak časté.
1: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
0: schovává
1: špíček.
0: Schovává se do velkých mikin.
1: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten puce bez záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, co velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano,
2: vlastně,
3: o té ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domů se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná, složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani vychovat děti, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit a co nabídl Štetlfest. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer. Proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 vjezd. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze a velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím bych řekl, je Maharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midráš. Poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takového vůči Bohu jako takovému. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal práh, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Afghánistán? No. Ukraine? Yes. Soviet Union? Yes.
2: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
3: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
2: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
3: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
2: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
3: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
2: Představení hraje divadelní soubor z Fringe Theatre z Be'er Ševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
3: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
2: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
3: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psali v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000 letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evistolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky.
1: Sport.
0: Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František, Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů,

0: ještě předtím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na Kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten Kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila. Vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná
1: osobnost. Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl zvyšně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mám takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: Svůj dům. Barvy šenbrunské žluté. Zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich vzal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost. To je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netušit, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednu přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já to vím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, to musím říct. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Marky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: společné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenou vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
0: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
0: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
0: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
0: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělané, jako jo.
0: Tak se do toho pustíme?
1: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
0: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
0: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
0: Vydusíme na tuk, jak se říká.
1: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsou na kraji. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
0: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
1: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A s cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
0: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
1: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
0: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
0: My jdeme na maso.
1: A ty jdeme na maso, jo.
0: Máme krásnou danší kýtu.
1: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
0: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
1: Jako motýlek se tomu říká, ale...
0: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
1: A teď jdeme na tohle.
0: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo?
0: Tak, jako byste dělali prostě plátky třeba na ptáčky.
1: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Aby bylo co balit se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na krajinu takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, jo?
1: Tak, tohle bychom měli takhle na šistanty, jo? A půjdeme do toho balení.

0: bych to měl popsat. Ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
1: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
0: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
0: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody.
1: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
0: To znamená jako vařit do vody.
1: Tam přivedu do varu a stánu na 80.
0: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo?
0: Takhle. No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
0: Ty to mícháš jak maltu.
1: No, teď to je stejný.
0: Na závěr do té propasírované, rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
0: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí. No. Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo. Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo. Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo. Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli té loňské sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu zbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: kyně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchyně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat.

0: to v pohodě.
1: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za tři. Je to teda for.
2: To
1: až řeknu klukům v restauraci, to bude teda for.
2: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
1: Jo, dobře, dobře.
2: Protože dneska jedu na půl plynu.
1: A jo, jo, jo.
2: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. Je tam, kde se má, pardon.
1: Prosím, prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
2: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. Mm-hmm. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
1: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
2: ano?
1: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
2: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
1: Ne.
2: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
1: Dobře.
2: No, takže vy jste...
1: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
2: No, Tři za ty madla.
1: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
2: Ano.
1: Tak.
2: No, hleďte.
1: No.
2: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
1: A myslíte, že by to šlo?
2: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
1: Jak to myslíte bůra?
2: 5 000 jako.
1: No to je moc.
2: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
1: Jo.
2: Víte, do čeho jdete prostě.
1: Čili za 5, ale to je moc.
2: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
1: Ano.
2: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
1: jo.
2: 6členná kapela.
1: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
2: Já nevím, co s váma, sakra.
1: A tam něco levnějšího?
2: Hele, to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
1: Jo.
2: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
1: Vážně, no, ale za 10 je taky moc.
2: Já nevím, no, co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
1: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
2: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
1: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu.
2: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
1: Ale ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
2: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
1: No, tak nějak.
2: Ale to šlo by to. Tadyhle mi to podepište. Ano. To je smlouvička.
1: Ano, tam.
2: Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
1: Ano.
2: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
1: No to je teda for.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil v té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, jo, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady dělá pan Lábus, co měl s naší babičkou? To si museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Zaště přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Nejste, dvakrát paní, ať jsme baňatý.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb Je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči v vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečních síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrať na pohrebe nějakou peknou vesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pohled pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smuteční průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježišmarja.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech, bosa, v otevřené rakvi, v karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni prostě hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, čtvrt na 11, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal trošku, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v půl 11 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, říká, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu. Pano, nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z modlíčiči, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cenyští přátelé teď se dívají a teď najednou ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednice si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte. Naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl. Víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel. Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašeci. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
4: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci! Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase se říká, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma Skřivan nebo Sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat, a nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nebojí v tuhle dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, protože skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu.
0: Jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 0,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo.
0: Jo.
1: Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela. To jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No, jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vemu a říkám, tyjo, drapo, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem tak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych...
0: No.
1: Ale moje děti,
0: ano,
1: kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano, by byly negramotní.
0: Jo.
1: Vyčekali, až kdy maminka zbudí. Hrozný, hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu stát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9. hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu poledne, ale tak jako důchodce.
0: Přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: není... Ne. To není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin.
0: Ano.
1: Jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano,
1: a ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou včůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabila. No. Já si kvůli tomu platím nemocnici na standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no,
1: což bude za chvilku,
0: ano,
1: tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak no, to přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede,
1: Helčo. slavím. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoc, ovšem moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to, hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě těm narozeninám, protože to je velmi, velmi důležité. Důležitá věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou ahoj, noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: un arsoba.
1: Aha.
0: Já v noci čumím na bedu.
1: Jo, ponocujete takhle.
0: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo?
1: Mhm.
0: Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo?
1: Mhm.
0: Tak si ráda zdřívnu, když dopiju kafe a smrtvá.
1: No. Je, co by ne?
0: A zbudím a šaškuju celý den.
1: Ano.
0: No, tak nemůžu večer snout, tak si rožnu televizi, to je nejlepší let.
1: Mm-hmm.
0: Bez prášku, ne, na co? Já se hrám do televizu a musím určit.
1: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš skřivan?
0: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu,
1: mm-hmm.
0: takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin.
1: Mm-hmm.
0: No ale to jsem vám chtěla říct, když jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl, že on byl nějak nemocný,
1: mm-hmm.
0: ale spletl taky ráno, si teda usnul v poledne, jo, mm-hmm. chodil na 6 a usnul.
1: Ano.
0: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
1: Jo.
0: A on měl za to, že je 6 ráno.
1: A vyrazil.
0: Tak si mašinu vzal do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Když je 6 hodin večer.
1: Jo.
0: A on to nebo, no tma ještě, nevím, jestli to bylo asi v jimně, ale jo. Tma.
1: Ano.
0: Tak jo, no, tak oddal tam zpátečku a chtěl na internet spát. No a když se mě vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce
1: mm-hmm.
0: a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku,
1: mm-hmm.
0: se přišla na šatnu a vyšlíká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
1: Jo.
0: No, takže to je ale grafe, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši nejít v televize
1: mm-hmm.
0: a budím se ráno pravidelně 5 hodin. A už nezaberu.
1: Jo, tak vy máte tak od každého kousek, že jo? I od té sovy.
0: Ano, pak to doháním přes den. No.
1: Ano, i od toho skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
0: nemáte
1: spánek.
0: Rád, já vám taky děkuju. Krásné večery.
1: Děkujeme za přízeň. Děkujeme. Mm-hmm.
0: Dobře.
1: Tak
0: mějte
1: jo.
0: Se hezky
1: taky. Dobrou noc, naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A přeju posluchačům naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je.
0: Dobře.
1: To, jak, no, jo. Tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A pak spát, že, ale... Já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promyšlený. A teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím, A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nejakou? Já říkám, vůbec jsem nic neslyšel, já když spím, tak nic neposlouchám, jo? Tak,
0: ano,
1: tak,
0: dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mě potom nějak vzpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani neprozradím, ani bez pánku, ale co se mě stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mě taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu,
0: no
1: tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30,
0: a
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapi, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou blátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava...
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, jak si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak, ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v sobotu, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu do sedmi,
0: no, jak
1: spím, do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolilo záda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: No,
1: tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byl, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taniska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká. Jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No. Takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho posloužit. A třeba z začátku, když jste začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy, jsem kolikrát klimbal.
0: Jasně,
1: jo,
0: jasně.
1: Projížděli jsme v Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, že ten pozor. A já jsem brkl bobobrník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo, jo.
1: No, jo, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
0: Tak to je dobře.
1: Tak, no, ale Já umím rychle spát, já se vyspím, jo? Já říkám, já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky. Jako,
0: tak to
1: jo?
0: Je dobře, no, že máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
1: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou jestli křiva nebo
0: kam vás vlastně zařadit. Jo. Dobře, no. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Haló. Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova. Pan Sovák by se asi rozštívil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici. Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni, neříkám, že spí, ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou letek na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A jakoby čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce. Brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hruď hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No je, tak, to máte opravdu, dokonalé vlastně usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku byla spousta práce a to. Takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel. Chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku. A jak jsem byl nahnutý na toho posteli, opřel jsem se rukou o polštář.
0: Jo.
1: A ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatal do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, jak jsem se probudil ráno. To je to takový, a zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
0: Ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin, já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny a už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano.
1: Přepínat ze stanice na stanici. když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykladám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže Sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to nesplnilo.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je a nebojovat vlastně, co s tím jiného?
1: Jasně. Jako třeba dneska už Korina, teda ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No, tak přijde spánek brzo dneska.
1: No, asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň takže výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatnej.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuju a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Monika Absolonová a s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma. Spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, nebo na dvě příhody a jednu řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, když jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Uh-huh. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naloučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlosti 1 a 2. Mm-hmm. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klíma na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy, byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklímbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. Uh-huh. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. Uh-huh. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už teda opravdu nechtělo spát. No a vyjel jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naloučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostala. Hinku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese.
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem v tom pracoval, takže to mě, určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to, dá se říct, i do dneška. Mm-hmm. Takže jako tak, jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno. A...
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stal jsem se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Mm-hmm. Jinak my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální šicht. Museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny a povídá, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává statečně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: A prosím, pane Henku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: Zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Henku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svěžným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovilo až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo. Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přímo energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je, tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně, jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpanej.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu, jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to, jo. A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo? Prostě, když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžký úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatně jsem řekl.
0: Tak, to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. Hmm. No a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře. Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost. No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu řezat prsty, ani nebudu vědět. Jo.
0: Dobře,
1: tak
0: Roberte.
1: Tak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkových chvil, tak si je samozřejmě mě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 13:00 budeme povídat na téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie, brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus, kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, anebo to máte prostě opačně. No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat. Každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Mm-hmm, moc děkuju.
1: Dobře, po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš Sova a díky také vaší Lince,
0: jo.
1: Kterou chci poslouchat a potom nemohu usnout. Musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím, rozumím.
1: To nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase práci. Jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho Skřivana a Sovy, protože to no, by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová a ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon. A takže...
0: Rozumím.
1: Zrovna teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže tak asi. Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek aj do 4 do rána, nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplně, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše Sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc
1: Sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď, aj tak sme stále frajeri, tolik písnička a na telefonu máme pani Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: Je prostě, to je prostě šílený. A po 90. jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě,
0: ano, ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo,
0: no,
1: tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem ano. Byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nadali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Ale to je úplně tvrdě od mlada,
0: to ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát jsem musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Být s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a...
0: Mm.

0: dítě, protože jsou se mnou v baráku.
1: Aha.
0: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložené ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
1: Jo, jo.
0: To už je mi teda 1,80.
1: No,
0: jo,
1: vidíte to. Plná energie.
0: Já se dokážu soustředit v noci. Hmm. No. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
1: Prostě
0: to je.
1: Tak to je. A tak vám to bylo z hůry naděleno tomu a vašemu naturelu. No.
0: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně.
1: Dobře.
0: To je lepší.
1: Dobře. Tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne
1: no,
0: okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.
0: Jo.
1: Tak, takže... No...
0: Povězte.
1: Jako o spání. No, tak já ráno mě budí kohout. Kohout.
0: Vy to máte s přírodou. Teď, mm-hmm.
1: No, teď už je delej tma, že... Takže kohout teďka tak kolem 16:15 zakokrá, tak už stanu, umyju se, že musím dát krmení koňovi, protože
0: jo.
1: To trvá delej než mezi tím kolem dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6:00 vyjíždám do Chůšťa, že? No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11:00, že?
0: Večer.
1: Jedu domů. Ne.
0: Jo, v ráno v práci.
1: Předobědem, to přes to horko se s tím koním nedá.
0: Rozumím, ano.
1: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo, že?
0: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
1: No, to jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
0: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
1: Vyhovuje... kolikrát a i v té Chůšti, když jsem, tak děláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
0: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
1: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že, a se umyju a po oběd vám, manželka nachystá oběd, že, a když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lávka, že tam je stín.
0: No jo.
1: To by muselo
0: to je nádhera.
1: Pršet, než to proprší, takže jo. Tam, když aj prší, tak já tam krásně si s tím ležím a
0: tak. No tak to je nádherné místo, no. Úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
1: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 minut spím, já nemám ten problém, že
0: to je dobrá věc, ano.
1: No a já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty
0: jo,
1: usneš.
0: Nemá to každý, no, tohle, no? Tenhle ten dar, jo. To je pravda.
1: Jo. Úplně ten spokojený, takže
0: tak
1: my
0: to
1: tu máme absolutní klid. Že?
0: A to je navíc nahle to nádhera, ano.
1: Takže...
0: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
1: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže...
0: Dneska přímo?
1: No. Jo,
0: no, tak si to moc prvního. Užívejte a hodně zdraví přeju, ať se vám daří, jo?
1: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
0: Jo.
1: Musím, protože přijede rodina, takže...
0: Bude oslava, ano.
1: No, nějaké chlebíčky udělat.
0: Dobroty a tak, no je.
1: Jo.
0: Tak si to ne, moc to užijte, Pepíno.
1: Takže, jo.
0: Moc si
1: takže,
0: to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
1: A dobře spíte.
0: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijím 10 hodin večer, protože jsem hospodská, to už víte.
0: Mhm.
1: Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš jítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v jednu hodinu ráno. A mám budík natáhnutý na 7 hodin. A je 6 hodin a jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejsce, který takom leží vedle mě, Dianka, jezevčík, jo, tak ta už začala olízovat a už se jít ven a to. Takže já jsem asi ta slova, jako bych řekla. A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla. Ale když mám volno,
0: no,
1: celý den nebo dva dny, jo, tak jako vstávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, jdeme do obchodu, to zase navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako poslouchám televizi, mám zavřené oči, tak to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
1: No a teď jako opravdu říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Budím se v 6 hodin a čekám, až ten budík zazvoní a pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí a to už na ní poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o půl 7 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože jako já jsem rak,
0: zároveň
1: raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je nebí. Pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím, já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak, tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: No, dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak šéfka říkala, jdu doma se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s Pejskem, no to... u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jste si to hezky.
1: Jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor se ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě. A...
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že
0: je to tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky a děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volávám často a to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povědejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát, právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď
1: dobře,
0: můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
0: Ano.
1: Že mám Jaju a Páju.
0: Uh-huh.
1: Jaroslava a Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo. Přitá tím šestým narozeninám všechno nej.
0: Uh-huh.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Veronika Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tužko krásnou.
0: Děkuju.
1: Noc, jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch.
0: Mhm.
1: Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky, s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřídmou dietou, já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu fofrklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo,
1: anebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. No, takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné, no a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se, nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vyluxováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla, abych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny nebo 6:30 už mi tady fest svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v
0: práci. Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a ať se vám tak nějak, když musíte brzy ráno potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hu sová, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete. Jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hrabala.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o 2 dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušínský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštila o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Hlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižen zůstaly navždy v paměti, a teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
1: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy brož, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil? A já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin? A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo, vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské

slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes tady Francis slavnostně stál a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla. A Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvé jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vstyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout.
Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc. A Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal, ale to nebyly boty, to bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky, nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou, avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu, tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel, sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl, ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s Marnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama. A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4-metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila.
Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou zhora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je zhora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc, nezbylo už po ní nic.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství, tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic, jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem za hradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak. A tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na hábu.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín, kdo si skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.